0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku na nebi hluboko.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je poťouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Já pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechci, aby to znělo špatně, léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká si zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?

Aristokratický rod Harbu Val de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
6: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
5: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
6: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
5: Se rozpohybuje mozek. Jako.
6: Ano, ano, ano.
5: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se
3: zvolal. Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď, říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naďa Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou udělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty tam stojíš vzadu portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlaze celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo jasně takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano, na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš jak.
2: To byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou, čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, tě, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal se, směl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle? S panem Donutilem zcela určitě. a je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč, to je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jmén a někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli víš, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to, kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdy jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrtstoletí, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Hlasuju Světlá Hora, hlasuje pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s Kemrem. Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, já myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikroforem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako,
4: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistí, že máš.
2: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl, já nevím, kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto ne.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Chtěla bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Tady je to blízko.
1: Dostáváme. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přidám a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přečítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Oriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku, a poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po ruském útoku na Záporoží jsou 2 mrtví a desítky zraněných. Dobrovolníci na jihu Čech letos zachránili 1500 mláďat před sečí. Španělští fotbalisti vyhráli mistrovství světa. Dnešek bude na jihu Čech většinou prosluněný s teplotami do 24 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Při útoku zemřeli 2 lidi. Mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly 2 vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Podle serveru Kyiv Independent o tom informoval náčelník Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 40 balistických střel. Dobrovolníci zachránili před sečí 1000 srnčat. Aktuálně působí v Česku na 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
3: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
2: Kvůli rekonstrukci kanceláří bude v Pelhřimově zhruba 2 týdny uzavřená agenda evidence vozidel. Úředníci jsou k dispozici na telefonu. Lidi, kteří potřebují třeba přihlásit auto, se musí obrátit na okolní úřady obcí s rozšířenou působností. Třeba tajemník městského úřadu v Pacově Stanislav Macháček doporučuje zajistit si v takovém případě místo prostřednictvím rezervačního systému.
4: A na to máme vyčleněný i den vlastně v týdnu, což je úterý, na kde se vlastně lidi můžou přímo domluvit termín a čas schůzky a příslušná pracovnice jim potvrdí termín. Sport.
2: Španělští fotbalisti jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
5: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
1: Počasí.
2: Jih Čech je polojasný až jasný, odpoledne čekáme přechodně až oblačno. Maximální teploty budou dneska mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Vítr je slabý, během dne zesílí na mírný, foukat bude od západu až severozápadu a večer opět zeslábne. Biozátěž je na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v pondělí 20. července. Dobré ráno a hezký den i celý týden přeze studia Luboš Voráček.

Olympik dohráli, rozpívali 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 20. července, ten dnešní den je 200. prvním dnem tohoto roku a svátek dnes mají Iljové. Jméno Ilja má svůj původ v hebrejštině, je odvozeno od hebrejského jména Eli Yahus s významem Bůh je můj pán. Slova El a také Yahu se překládají jako Bůh. Do češtiny se tedy jméno dostalo z Ruska, ta ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu jména Elias. Tak Ilium k svátku všechno nejlepší. V roce 1436, právě 20. července, císař Zikmund Lucemburský schválil české požadavky, tedy uznání kompaktát návratu Moravy do zemské nebo do zemí koruny české, což tedy mu otevřelo cestu k přijetí za českého krále. To bylo rok 1436. V roce 1881 siouxský vůdce sedící Bík se s posledními uprchlíky vzdal americké armádě. V roce 1974 byl v Bechyni otevřeno muzeum požární techniky a vzpomeňme také ještě rok 1976, to v rámci programu Viking na Marsu přistála sonda Viking 1. 20. července roku 1942 zemřel na následky zranění po přestřelce s gestapem rodák z Jindřichova Hradce František Peltán, účastník československého protinacistického odboje. V roce 1946 zemřel v Kamenici nad Lipou Jindřich Vacek, hudebník a skladatel. V roce 1996 zemřel ve věku 92 let František Plánička, fotbalový brankář a reprezentant Československa, jeden z nejlepších světových fotbalových brankářů. 20. července roku 1941 se narodil Jiří Grossman. Dnes by tedy tento komik, humorista, zpěvák, textař, divadelní autor a také muzikant spjatý s divadlem Semafor, tak dnes by oslavil 85. narozeniny Jiří Grossman. No a 79. narozeniny dnes má mexický kytarista Carlos Santana. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, všechno nejlepší k výročí vašeho narození. Ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 17:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, v údolí bylo kolem 6 stupňů, v horských kotlinách pak kolem 3 stupňů Celsia. Přes den nás čeká polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl ráno a večer slabý, během dne pak mírný západní a nebo severozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne pak až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se také na SMSky, které už nám od rána, brzkého rána od vás chodí. Přišla zpráva z Vyššího Brodu, kde je po ránu jasno, je mlha a 8 stupňů. Včera konečně po měsíci hezky zapršelo, 8,6 mm napršelo, píše Pavel. Pavle, děkujeme do Vyššího Brodu, děkujeme za kompletní informace a přejeme hezký den i celý týden. Přišla také zpráva z Věcní, tam je 8 stupňů, je mlha, zdraví Zuzka a Honza, taky do Věcní děkujeme za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Kamenice nad Lipou, kde je zataženo 6 stupňů. Pohodové pondělí a úspěšný start do nového týdne přeje Věra. Věro, i vám děkujeme za přání, za SMSku také a přejeme hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď v červenci se konala v polské Poznani mezinárodní konference o asteroidech. Tedy kometách a také potom meteorech. Ředitelka Českobudějovické observatoře a planetária Jana Tichá samozřejmě nemohla chybět a byla u toho. Za chvilku ji uslyšíte, jak nám povypráví, ale ještě předtím bude zpívat Olga Lounová. K výškám.

0: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
1: Hezké nedělní odpoledne ze zasedací místnosti Českobudějovického planetária vám vedle Jany Tiché přeje i Filip Černý. My jsme se sešli k jihočeskému nebi tady na soutoku Vltavy a Malše. Ovšem ještě před pár dny byla Jana Tichá u soutoku řek Varta a Cibina. Vrátila se totiž z astronomické konference v polské Poznani.
2: Do Poznaně jsme se vydali na už 15. ročník Mezinárodní konference Asteroid Comet Meteors, což je taková velmi zajímavá série konferencí. A ten 15. ročník byl vlastně svým způsobem výroční. Ta série těch konferencí Asteroid Comet Meteors začala v 80. letech a začala ve Skandinávii, kdy se několik astronomů rozhodlo, že by chtělo uspořádat tematické setkání astronomů z různých kontinentů, z různých států na téma teda výzkumu komet, malých planetek nebo asteroidů a meteorů, meteorických rojů, bolidů, jako jasných přeletů velkých meteorů. A posledně se k tomu přidala třeba transatlantická tělesa a speciálně blízkozemní asteroidy. Začalo se to vlastně rozvíjet a žít takým vlastním životem.
1: My jsme za těch několik let, co se scházíme u respektive pod jihočeským nebem, mluvili o vícero konferencích, které se navštívila.
2: Těch konferencí teda před tou Poznaní bylo 14, první byly ve Skandinávii, pak byla jedna ve Spojených státech amerických v roce 1991 a další byla v roce 1993 v severní Itálii. To byla první, na které jsme byli i my s kolegou Tichým, tehdy jako úplně nový vlastně, jsme byli rok tady na kleti a říkali jsme si, že jako proč chodit ke kovářičkovi, když můžeme jít ke kováři, jeli jsme do, musím říct, že jsme do té Itálie jeli za peníze z nějakého rekreačního fondu ROH, jak tehdy ještě fungovalo na podnicích. Měli jsme od mojí mámy půjčenou červenou škodovku, s tou jsme jak Hannibal se slonem, ale opačným směrem hrdě překonali Alpy a dojeli jsme tady k Lago Maggiore. A byli jsme strašně šťastní, že jsme na mezinárodní konferenci a že tam potkáváme skutečně hvězdy, ale v tom dobrém slova smyslu ty největší odborníky těch oborů, který jsme do té doby znali jen z písemné komunikace.
1: Kam jste se vlastně vydali v minulosti nejdál?
2: Nejvzdálenější konference Asteroid Comet Meteors byly jednak v Brazílii a jednak v Uruguayi. Zajímavá byla třeba v Helsinkách, ve Spojených státech jich bylo více na různých místech, taky byla jedna v Paříži a ta v té Poznani, ta letošní, byla vlastně první, která se konala v nějaké z těch postsocialistických nebo středoevropských až východoevropských zemích, protože, jak se říká, na západě nebo jak se jedná na západě, žádná střední Evropa neexistuje. Pro mě prostě všechno, co je pro někoho už to Cezarínem je východ. Také jsme si moc jako nečechrali to sebevědomí. A musím říct, že Poláci se té konference ujali úžasně. Měla velmi dobré zázemí na Poznaňské polytechnice v jejich moderním kampusu někde z 90. let. Ta Poznaň je krásná, je hodně zelená jako město, ten kampus taky. Takže to bylo jako příjemný k jednání. Organizační výbor těch konferencí se rozhodl, že nechce takovou polointernetovou konferenci s online přístupy, ale že se ty lidé mají opravdu potkat na místě, aby se vytvářely mezi nimi osobní vztahy a kontakty, které pak vedou vlastně k neuvěřitelně zajímavým vytvořeným třeba pracovním týmům, kteří se podílají na výzkumu jednoho tělesa, přitom jsou jako z velmi vzdálených míst na zeměkouli. Bylo tam 630 účastníků, nejvíc jich bylo ze Spojených států amerických a potom z Polska, celkem ze 48 zemí, z České republiky nás bylo 17, včetně nás z Kletě, z Astronomického ústavu Akademie věd, z některých univerzit.
1: Tak a my si za týden v Jihočeském nebi řekneme něco k tomu, co se na konferenci dělo.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Zprávy Petra Pitra.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo včera odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Při slavnostech v Týně nad Vltavou se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehce se zranil 40-letý muž a nezletilý. Oba skončili v nemocnici. Informoval o tom mluvčí záchranné služby Vojtěch Míra. Tribuna se zhroutila v areálu Sokol. Co její pád způsobilo, zatím není jasné. Případ vyšetřuje policie. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí ale bude ceny a marže dál monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Fotbalisti Španělska získali titul mistrů světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku. Na jihu Čech bude dneska obloha polojasná až jasná, odpoledne přechodně až oblačná. Teploty vystoupají ke 24, na horách k 20 stupňům. Slabý vítr odpoledne zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez komplikací a bez nehod tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30, k tomu 2 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Plánujete dovolenou někam k moři podívat se, nakoupit také nějaké suvenýry? No, k dovolené patří suvenýry. Ty se ale můžou v některých případech dost tedy prodražit. Například dovoz přírodnin, jako jsou korály, ale třeba také i písek růžový ze Sardinie, to je všechno zakázané. My se k tomu za chvilku vrátíme, budeme o tom mluvit, co všechno je zakázané. Ale teď necháme zaspívat Ivana Hlase. Ranka umí hula hoop.

0: kufr s živými hady, krokodýlí hlava a také například lampička slepená z chráněných mušlí. To je jenom malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v České republice. Dovoz přírodně chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný tedy. No a porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:15, k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 6 stupni Celsia. V horských kotlinách mohlo být klidně kolem 3 stupňů. Přes den nás čeká polojasno až jasno, odpoledne pak až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. A vád by měl ráno a večer slabý, během dne pak mírný západní nebo severozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré, během dne pak velmi dobré. A biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v úterý bude zpočátku většinou polojasno, odpoledne pak většinou oblačno a lokálně se přidají přehánky. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 11 až 8 stupňů, ale v údolí může být kolem 6 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia. A zítra by měl vát zpočátku slabý západní, během dne pak mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Ale to bude zítra. Teď se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Týden teprve začíná, máme pondělí. Přichází nám zprávy od vás postupně, jak koukáte a zjišťujete, jaké je u vás počasí. Teď přišla aktuálně zpráva ze Zduchovic. Obloha nad Zduchovicemi je polojasná a je 9 stupňů a klidno. Píše a pěkný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme, do Zduchovic také přejeme. Hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Pokud vás láká historie s trochou temnější příchutí, vydejte se do Jindřichova Hradce. Komentovaná procházka Nekalé živly a pohromy Jindřichova Hradecké, tak ta začne v 15 hodin, druhá pak v 18 hodin. Sraz je před bývalou gobelínovou dílnou v ulici Pod Hradem. Dozvíte se, kde stával pranýř, kudy vedla cesta na popraviště a nahlédnete také do míst, která zůstávají běžně zavřená. V Českých Budějovicích dnes v 18 hodin otevře své brány dominikánský klášter na Piaristickém náměstí. Ta večerní komentovaná prohlídka vás zavede nejenom do kostela obětování Panny Marie, ale také do zákristie a královské oratoře, kam tedy se běžně nepodíváte za obvyklých okolností. O hodinu později, tedy v 19 hodin, začne v Budějovické kavárně Kofíčko další večer jeho českého jazzového festivalu. Festival letos slaví 16. ročník a ten dnešní program obstará americká kapela Tuba Skinny, která přiveze poctivý Dixieland. A pokud vás tedy jazz chytne, pokračovat pak festival bude i v dalších dnech, koncerty v Českých Budějovicích, také v Úsilném a také na Hluboké. Hudební večer nabídne také Vimperk. V kapli svatého Josefa začne v 19 hodin tradiční koncert koncertního léta na Šumavě. Karolina Cingošová a Dan Klánský zaspívají slavné operní árie a také oblíbené operetní melodie. Vstupenky koupíte přímo na místě. Rodiny s dětmi mohou zamířit na zámek Hluboká, prohlídky s paní kněžnou začnou ve 12 hodin a 15 minut, pak ještě v 2:30 odpoledne a pak ještě ve 3:45 odpoledne. Malí návštěvníci nahlédnou do reprezentačních pokojů a poznají zámek očima kněžny Eleonory. Výklad je ale přizpůsobený také právě dětem od 5 do 10 let. Dobrodružství čeká také v Lišově. Ve Schwarzenbergském špitálu pokračuje letní interaktivní úniková hra, která se jmenuje Střípky paměti Lišova. Pátrání po stopách historie doplní dřevěné zahradní hry, také funkční replika historického jeřábu a také klidné místo na rodinný piknik v barokní zahradě. A pokud dáváte přednost letnímu večeru pod čirým nebem, pak v Horní Plané začne ve 9:45 promítání letního kina Na dobré vodě. Na programu je česká komedie Někdo to rád v Plzni. Jestli naopak hledáte klidnější zastavení, otevřená bude až do 18 hodin také botanická zahrada v Táboře. Druhá nejstarší botanická zahrada v České republice ukrývá sbírky užitkových rostlin, skleníky s teplomilnou florou a taky malý koutek s handicapovanými zvířaty, kde bydlí například liška Sisi.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy

0: které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ošetřovatelé zvířat, traktoristi nebo zootechnici jsou nejžádanějšími profesemi v zemědělství na jihu Čech. Dobrovolníci spolupracující s Charitou organizují prázdninové výlety pro děti cizinců. Fotbalisti Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu a slaví druhý titul v historii. Odpoledne bude na jihu Čech přechodně až oblačné. Teploty se budou držet kolem 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Personální krize v zemědělství na jihu Čech se stále prohlubuje. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje. Zapojila se do něj skoro stovka zaměstnavatelů a studentů. Podle odpovědí není problémem jen nedostatek pracovníků, ale taky jejich kvalita.
3: Je to těžká práce, začíná se brzo ráno.
4: Říká o profesi ošetřovatelky zvířat předseda zemědělského obchodního družstva Blata Sedlec na Českobudějovicku Milan Pešek. Právě po ošetřovatelkách a dojičkách je v zemědělství největší poptávka. Podle průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje chybí v zemědělském sektoru i lidi jiných profesí. Doplňuje její ředitelka Hana Šťastná.
5: Je také velká poptávka po traktoristech, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat.
4: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Skupina dobrovolníků sdružených v českobudějovické Young Caritas připravila na letošní léto sérii výletů pro děti z rodin cizinců žijících v Českých Budějovicích. Aktivity vznikají v rámci projektu podporovaného Evropským sborem Solidarity. Dobrovolníci, kteří program pro děti připravují, jsou studenty jihočeských vysokých škol. Cíl projektu shrnula jedna z nich, Tereza Morávková.
6: Mnohé rodiny cizinců nemají dostatek příležitostí nebo finančních možností, jak dětem zajistit prázdninový program. Proto jsme se rozhodli připravit sérii výletů, které dětem nabídnou nové zážitky, možnost navázání přátelství a zároveň lépe poznat kraj, ve kterém žijí.
1: Maďarský premiér Peter Maďar chce dneska požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označil ho za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Maďarský parlament musí nového prezidenta zvolit do 30 dnů.
2: Sport.
1: Fotbalisti Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení a slaví druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
7: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
2: Počasí.
1: Jih Čech je polojasný až jasný, odpoledne čekáme přechodně až oblačno. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 18. Vítr je slabý, během dne zesílí na mírný, foukat bude od západu až severozápadu a večer opět zeslábne. Biozátěž je na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ode dneška je v Českých Budějovicích uzavřená Biskupská ulice, a to v úseku mezi ulicí Širokou a Železným mostem přes Malši. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Šest hodin a k tomu 4:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v pondělí 20. července. Dobré ráno a hezký den i celý týden přes ze studia Luboš Voráček. Přírodních koupališť je v České republice nespočet, ale často bývají docela skrytá, anebo jen málo známá. Za chvilku se vypravíme do Hlubokého lomu, kde se kromě koupání můžete také sešplhat i do podvodní pozorovatelny ryb 8 metrů pod hladinou. Ale ze všeho nejdříve necháme zaspívat Věru Martinovou.

0: Kdysi dávno chtěl Zdeněk Zrůst z Domažlicka vybudovat podvodní hotel. Nakonec se mu to rozleželo, pronajal si v obci Starý Klíčov opuštěný zatopený lom a zprovoznil tam přírodní koupaliště. Jmenuje se Lomeček a v letních vedrech je to široko daleko jediné koupání s chladivou a také čistou a průzračnou vodou. Také proto lom je totiž hluboký 10 metrů a voda se v něm prohání nahoru a dolů. Tak teď tedy míříme na Domažlicko.
1: Máme chatu na Podhájí, Horšovský Týn. Tam je zkaženej rybník, takže jezdíme sem, protože je to tady luxusní, jak to zelený, tak ta voda, tak to zázemí, to znamená záchody v občerstvení.
2: No. Mě fascinuje, jak je to tady všechno zelené, jak jsme třeba teďka schovaní v Rákosí.
1: No, nám to tady připadá jako v Chorvatsku. Jak prostě to okolí, tak ta voda. Prostor tady, prostor tam. Je tady opravdu pijánko.
2: Zatímco těto dva penzisté z Plzně si jezdí pravidelně, Marie s Martinem přijeli s dětmi poprvé, jsou z Prahy.
3: Dostali jsme jako doporučení z několika stran, s tím, že je tady vlastně i ta podvodní pozorovatelná, jestli se nepletu, tak je to poměrně jedinečná věc jako u nás, jako v České republice.
2: Marie je teď tady úplně poprvé.
3: Myslím, že to předčilo očekávání, ale víc k tomu říkat nechci, ať to zůstane takový jako komorní místo, jako je to teďka.
2: Nikoho se nechcete lákat.
3: No, jako.
4: Tak, je to zatopený lom.
5: Musíme tu lákovat.
4: Tím, že je to zatopený lom, tak samozřejmě to studený bude, že jo?
6: Já jsem tu od roku vlastně 94.
2: Zdeněk Zrůst je provozovatel Lomečku, má ho pronajatý od obce.
6: Ty terénní úpravy vlastně trvaly 10 let. Tady byl jenom holý kámen, nic jiného a skládka. Všechno, co vidíte, vlastně se nějakým způsobem upravilo. No. Na všem je moje práce, na všem jsou moje ruce vidět. No.
2: Já když jsem sem vešel úplně poprvé, tak mě zarazilo zaprvé, jak je to tady členité. To vypadá trošku jako nějaký resort v nějaké exotické zemi, jak je to tu zarostlé.
6: Ono to jako vypadá jako botanická zahrada, ale je, než přijdou lidi, tak tahám hadice a zalejvám. Máme kvalitní vodu, dneska tady byly z hygieny, zrovna říkali jsme úplně nejlepší.
2: 3,5 metru
6: máme viditelnost dneska měřenou hygienou, no. Protože se mi povedlo tady vytvořit biotop z toho. A zároveň teda mám silný šroubový kompresor, který tlačí 400 litrů za minutu, tak to ze spoda z těch 10 metrů tahá tu studenou vodu nahoru.
2: Zdeněk Zrůst, muž, který obrací vodu.
6: Ano, ano.
2: No a teď nastal čas podívat se do batiskafu, neboli podvodní pozorovatelny.
7: Tak batiskaf je trubka hluboko pod vodu, kam vede žebřík. Tady jsou okénka, je jich tady 8.
8: Ta ozvěna je zajímavá, že jo? Je, bude to vůbec slyšet? Nebo bude
7: to nevíme, jestli to bude slyšet, když se stavřeme nahoře ještě jednou.
2: To jsou kapři tohleto, co jste za ryby?
8: Máme tady kapry, tolstolobiky, amury, štíky, samozřejmě nějaký dravce, sumec se tady občas objeví.
2: A tyhle ty malé potvory?
8: Tak to je taková takzvaná bílá ryba, plotice, červenopeřice.
2: Teď už jsem tady vyzkoušel skoro všechno, až na tu vodu, kvůli které sem lidé přijíždějí. Tak já myslím, že tahle ta voda v tomhle horku je úplně ideální, navíc všichni to chválí.
9: Jo? Ano, čistá voda, osvěžující, krásná pláž, všechno příjemný.
2: Nadšená Kateřina.
9: Hezké léto.
2: Tak z velice zajímavého Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku Lubomír Smatana.
10: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo jasno až polojasno. Bylo poměrně chladno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 6 stupni Celsia, v horských kotlinách bylo i kolem 3 stupňů. Přes den nás čeká polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl ráno a večer slabý, během dne pak mírný západní nebo severozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré a během dne dokonce velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. To až budete psát, tak to pište bez háčku a bez čárek, aby se nám to tady ukázalo, jinak nám to nepřijde. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla zpráva, ostatně jako každý den, z trhových svinů. Píše Boža, že po včerejší bouřce mají chladně ráno, 7 stupňů. Pěkný den všem i do studia přeje Boža. Božu, děkujeme, do toho bych si mu také zdravíme. Ale přišla také zpráva ze Strakonic. Ve Strakonicích je jasno a 7 stupňů. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu, děkujeme, do Strakonic zdravíme. A mám tu také SMSku z Borovan, kde je skoro jasno, 9 stupňů, klidno. Pohodový začátek týdne přeje všem Růža. Růžu, děkujeme a do Borovan také přejeme hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Od června pro vás vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Cajdhamlová. Tady je malá ochutnávka.
1: Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Pořad Osobnosti Česka odvysíláme dnes po 13. hodině. O hostem Oskara Hesse bude tentokrát doktorka Kateřina Cajdhamlová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Nachýl se čas krátkých zpráv, které připravila Petra Pitra.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vláda by dneska měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohl zvedat každých 5 let o 500 už lidem od 80 let. Teď se přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Vadí třeba plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data zprávy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách, v minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety. Ve Slavonicích začala další etapa obnovy kostela Božího těla a svatého ducha. Potrvá do roku 2029. Letos se práce soustředí na východní část kostela. Stát budou přes 2 miliony korun. Ministerstvo kultury přispělo 1 milionem z programu záchrany architektonického dědictví. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu v roce 2024 a celkem 9. singlový v kariéře. Na jihu Čech bude dneska obloha polojasná až jasná. Teploty vystoupají ke 23 a na horách k 19 stupňům. Slabý vítr odpoledne zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Za chvilku se podíváme do hluboké, nebo na hlubokou, jak chcete. Dnes bereme název hluboká jako samozřejmost, ale nebylo tomu tak vždycky. Ještě v 19. století se pod slavným zámkem rozkládalo podhradí a také několik samostatných osad. Jak se stalo, že jejich jména postupně ustoupila jedinému názvu? Tak právě to uslyšíte v dalším dílu Jihočeské vlastivědy, který připravili redaktor Zdeněk Zajíček a archivář Aleš František Plávek. No ale ze všeho nejdříve bude zpívat Petr Muk, Ola Mula.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jihočeské vlastivědě si vysvětlíme, jak se z hluboké nad Vltavou stalo město. Samotný název Hluboká nesl původně jenom hrad, později přebudovaný na zámek. Ten se roku 1840 začal díky knížeti Janu Adolfu II. Ze Schwarzenbergu měnit v honosné rodové sídlo. Kámen k přestavbě se těžil spod holého vrchu ve Staré Oboře a do práce se hned zpočátku vrhlo na 300 řemeslníků. Odstartovali tím zlatou éru Hluboké. Svým významem stoupala. A tak se její jméno rozšířilo na všechny zde sídlící úřady. A to i přesto, že pod zámkem vlastně existovalo městečko Podhradí s osadami Podskalí, Hamr a Zámostí. Teprve roku 1883 došlo ke sloučení názvu Podhradí a Hluboká, čímž se z Hluboké rázem stal městys. Během roku 1906 pak samospráva přečíslovala všechny domy městečka i osad v jedinou řadu a v říjnu 1907 získala Hluboká od císaře Františka Josefa I. konečně titul města. Čerstvě povýšení měšťané to oslavili téhož roku v prosinci mší svatou a přednáškou historika Josefa Braniše. Ale tím to neskončilo. Roku 1919 na ně čekalo ještě úplné sloučení všech částí Hluboké do jediné městské obce.

0: počasí.
1: Je 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam dnes drží službu meteorolog Petr Fliebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fliebauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Máme od skoro jasna na severu kraje až po oblačno na jihu kraje. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia. V horských kotlinách jsou potom ale teploty i pod nulou. A nejnižší teplotu dnes naměřila Kvilda Perla, a to -3,3 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 10,9 stupně Celsia. Fouká slabý severní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a aktuálně slabě stoupá. Churáňov hlásí skoro jasno, teplotu 9,2 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 1 metr za sekundu.
1: Ale i přesto, že dnes bylo tady ráno chladnější, tak přes den bude teplo, že?
2: Přes den ty teploty budou vyšší, ale zas tak vysoké ne. Budou se pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia na horách kolem 18 stupňů. Bude polojasno až jasno, počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Ve vyšších vrstvách atmosféry nás pak bude ovlivňovat brázda nižšího tlaku vzduchu, kolem které k nám právě bude proudit chladnější vzduch. Vítr bude odpoledne mírný, severozápadní až západní 3 až 6 metrů za sekundu a večer potom bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Tak kdyby dnes bylo 24, to je příjemné letní počasí. Věřím, že historicky teplotní rekordy byly dost nepříjemné.
2: Nejvyšší teplotu ta byla naměřena v roce 2022 v Českých Budějovicích a to bylo 34,2 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1996 a to 5,2 stupně Celsia.
1: To byla zima. A co slunce, v kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 20 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 56 minut.
1: A v noci bude opět chladnější noc? A jak bude zítra?
2: Ta noc bude opět chladnější, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až 5 stupňů a zítra ty teploty budou podobné těm dnešním mezi 19 až 22 stupni na horách kolem 17 stupňů Celsia. V noci a ráno bude i nadále přetrvávat polojasno až jasno, zítra odpoledne bude přechodně až oblačno a přes den se navíc místy mohou vyskytnout i přehánky, a to zejména na Šumavě. Vítr bude slabý, západní až severozápadní, během dne potom severní, a odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fliebauer. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: V zemědělství po celé České republice chybí lidé. Největší nouze je o ošetřovatelky zvířat a také o traktoristy. Náročnost a také nízké platy odrazují od profesí v oboru i mladé lidi. Budeme o tom mluvit hned po písničce, kterou zaspívá Lucie Bílá a jmenuje se Fénix.

0: Nedostatek pracovních sil v zemědělství trápí dlouhodobě celou Evropu. Českou republiku nevýjímaje. V průběhu let to prokazují průzkumy, které provádí Agrární komora. Za malým zájmem o zemědělské profese je jejich náročnost a také nízké platy. Studenti zemědělských škol proto jdou často pracovat mimo obor. Existují ale i výjimky.
1: V počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme. Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Počkáme na odvozce, který vidí, že už nám blikají majáky a budeme sypat za jízdy, ať to rychleji ubývá.
2: Marie vystudovala pedagogické liceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. K brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
1: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo ježdění s kombajnem opravdu bavit a začala jsem se víc a celkově zajímat o to zemědělství jako takové. A teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor. Odvětví, které se neustále rozvíjí, je rozmanité a myslím si, že se v něm dá najít uplatnění.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Vyzkoušela si práci s kombajnem, víc ji ale láká živočišná výroba.
1: My máme doma hospodářství a pomáhám teda se vším, co je potřeba, ať už je to krmení nebo i kydání hnoje, takže vím, co všechno to obnáší, i právě to sklízení na tom poli.
2: Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum Agrární komory Jihočeského kraje, do kterého se zapojila téměř 100 respondentů. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz, práce o víkendech a svátcích.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, tak i zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce, začíná se brzo ráno, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce. Dřív se zaměstnanci snažně scháněli, poslední dobou je to čím dál těžší.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze, po sklizni.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Španělé slavili v ulicích Madridu zlaté medaile z fotbalového mistrovství dlouho do noci. Dobrovolníci na jihu Čech letos zachránili 1500 mláďat před sečí. Velhartice na Klatovsku kvůli nezájmu zhotovitelských firem

0: opraví tělocvičnu. Jih Čech bude dneska prosluněný, teploty vystoupají ke 23 stupňům. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Fotbalisti Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném čase 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali jejich krajani. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
1: Po závěrečném hvizdu propukly davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizií a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku asi 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
2: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
0: Velhartice na Klatovsku upustili od jedné ze svých letošních stěžejních investic. Během prázdnin chtěla obec zrekonstruovat školní tělocvičnu. Nesehnala ale zhotovitele. Podrobnosti dodává nezávislý starosta Michal Kopačka.
3: Letos bohužel na rekonstrukci tělocvičny ve Velharticích nedojde. Je to z důvodu nedostatku zateplovacích materiálů na trhu. Do výběrového řízení, ačkoliv hodnota zakázky přesahovala 12 milionů, se nám nepřihlásila vůbec žádná firma. Tudíž budeme muset rekonstrukci tělocvičny přesunout na jaro. Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1021 hektopaskal. Jih Čech bude dneska polojasný až jasný s maximálními teplotami mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Vítr je slabý, během dne ale zesílí na mírný, foukat bude od západu až severozápadu a večer opět zeslábne. Biozátěž je na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda komplikuje provoz ve Strakonicích ve Volínské ulici, srazila se tam dvě osobní auta a pozor si dávejte taky v Táboře v Budějovické ulici, nejdou tam semafory a tvoří se kolony. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A hned takhle po ránu si položme otázku, která by vás určitě ani nenapadla. Co myslíte, jak si královna Rypoše Lysého, která žije v kolonii, udrží výhradní právo na rozmnožování? Odpověď uslyšíte od našeho ranního hosta krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 7. hodině, a to v pondělí 20. července. Dobré ráno a hezký den i celý týden přeze studia Luboš Voráček.

0: prostý.
1: Je to prostý, Martin Maxa dospíval 8 minut po 7 hodině. A to je ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek. V dnešním rozhlasovém sloupku nás jeho autor, spisovatel Jan Štifter, pozve za literaturou do trhových svinů.
2: Rozhlasový sloupek.
3: Začínáme právě dnes. Literární festival Svinenské čtení. Středobod kulturního léta v Trhových Svinech. Akce, na jejímž začátku stál jeden telefonát do auta. Jel jsem právě z Písku do Budějovic, když mi volala Šárka, vedoucí Svinenského infocentra. Přemýšlel jsem o tom, jak moc by se mi líbilo, kdybychom někde, třeba právě ve Svinech, vytvořili místo pro setkávání autorů a jejich čtenářů. A v tom se ve sluchátku ozve Šárka a říká, že má nápad. Týdenní literární festival. Člověk si přeje a někdo to vymyslí. Pak se to potká a od té doby to jede. Svinenské čtení je skvělá akce. Přijíždějí hvězdy a chodí na ně lidé. Letos začínáme s Bárou Šťastnou, už zítra přijíždí Pavla Horáková, ve středu Dita Kůtová, pak Michal Sýkora a v pátek Štěpán Javůrek. Budeme si povídat, budeme si číst a budeme se smát. Na různých místech, vždy od 18 hodin. A budeme mluvit taky o tom, jakou sílu má přání. Když člověk o něčem sní a ono se to děje. Tak si přijďte už dnes večer, něco svého, přát s námi.

0: počasí.
1: 2 minuty před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude hezky, polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Ráno a večer bude vát slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1. To je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás, ve vašem městě, ve vašem místě, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ta zpráva musí být ve tvaru, který začíná CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Ta SMSka musí být bez diakritiky. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena té SMSky je, nebo jsou 3 koruny. A přišla zpráva také z Velešína, kde je oblačno, 9 stupňů, zdraví a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Prachaticích je klidné ráno, 11 stupňů, sluníčko nakukuje, pohodu a zdraví přeje Helča. Helčo, i vám děkujeme za zprávu. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je hustá mlha, klidno a 11 stupňů. Hezké pondělí přeje Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je po ránu polojasno, slabý vítr a 10 stupňů, píše a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme za zprávu. V Nové Peci je polojasno a 7,5 stupně, úspěšný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme. I do Nové Pece zdravíme a hlásí, a zdravím také do Vimperka, odkud nám píše Zdeněk, že Vimperk má jasno a 8 stupňů a vlhkost vzduchu je 88%. Zdeněk přeje příjemný týden. Tak děkujeme i za tuto zprávu do Vimperka a přejeme také hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Umělá inteligence dneska překládá během několika vteřin texty z celého světa. Znamená to ale, že překladatelé brzy nebudou potřeba? Jak dobře umělá inteligence skutečně rozumí jazyku, humoru anebo skrytým významům? A můžeme jí bez obav svěřit třeba důležitou smlouvu anebo lékařskou zprávu? O budoucnosti překladatelství, možnostech i úskalích umělé inteligence si budeme povídat s odbornicí na jazyky a překlady. Poslouchejte Jihočeské dopoledne v pondělí po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Do víkendu času dost, dnes je pondělí a protože je pondělí, tak za chvilku vám představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jihočeských zvonech. Tentokrát se vydáme do Svéboh na Novohradsku, kde v otevřené věžičce barokní kaple 80. let zní malý zvon s velkou pamětí. Ale ještě předtím bude zpívat Vladimír Mišík.

Seriál Polední vyzvánění nás tento týden zavede do své boh na Novohradsku. V otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1773 je zavěšen bronzový zvon, který odjela krátce po druhé světové válce českobudějovická dílna Rudolfa Pernera. Nemá bohatou výzdobu, ani dlouhý nápis, ale přesto už desítky let je součástí života místních. Právě jeho hlas teď zazní také i u nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jsou zvony, které budí obdiv svou velikostí. A pak jsou takové, které si člověka získávají nenápadně. Ve své Bohách, místní části Horní Stropnice na Novohradsku, stojí od roku 1773 barokní návesní kaple. Není rozlehlá ani okázalá. Její průčelí zdobí pilastry, římsa a křídlový štít s volutami. V otevřené věži visí zvon, který už 80 let udává rytmus života malé vesnice. Bronzový zvon odlilo v roce 1946 zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Jeho hlavní tón je F3, v průměru měří necelých 29 cm a váží přibližně 16 kg. Na plášti zvonu nenajdeme bohatou výzdobu. Jen jednoduchou značku zvonařství a letopočet léta páně 1946. Jakoby i tím připomínal dobu svého vzniku. Čas, kdy nebyl prostor pro okázalost, ale o to větší byla potřeba vrátit do krajiny obyčejné jistoty. Ve své Bohách se dodnes zvoní ručně. Stačí uchopit provaz, rozhoupat srdce zvonu a na okamžik navázat na práci těch, kteří stejný pohyb opakovali po celé generace. Možná právě proto mají i malé vesnické zvony takovou sílu. Nepřitahují pozornost svou velikostí, připomínají ale, že domov netvoří jen velké dějiny. Často ho vytvářejí drobné každodenní okamžiky a jejich zvuk. Více si řekneme tento týden, kdy bude svébožský zvon ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo včera odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí ale bude ceny a marže dál monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že zdraží. Jihočeští hygienici evidují od začátku roku přes 430 případů lymské boreliozy a 32 nakažených klíšťovou encefalitidou. Ve srovnání se stejným obdobím loni zaznamenali u boreliozy nárůst skoro o 170 pacientů. Nejvíc nemocných je z Jindřichohradecka a z Českobudějovicka. Fotbalisti Španělska získali titul mistrů světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku. Na jihu Čech bude dneska obloha polojasná až jasná, teploty vystoupají ke 23 a na horách k 19 stupňům. Slabý vítr odpoledne zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Zpomalte na silnici 34 ve směru z Českých Budějovic na Třeboň. U úsilného havarovalo osobní auto a ve Strakonicích ve Volyňské ulici řeší policie srážku dvou osobních aut. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 2:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Co myslíte, jak si královna rypoše lysého udrží výhradní právo na rozmnožování? Vědci z Jihočeské univerzity zjistili, že rozhodující roli hraje jediná chemická látka. A jaká látka to je, tak o tom bude řeč za chvilku v našem vysílání s naším ranním hostem, ale ze všeho nejdřív necháme zaspívat Anuka.

0: Jihočeští vědci přispěli k zásadnímu objevu ve výzkumu rypošů. V mezinárodním týmu výzkumníků objevili mechanismus, který si královna rypoše lysého udržuje reprodukční monopol v celé kolonii. Na výzkumu, publikovaném také v časopisu Nature, se podílel také Jan Okrouhlík z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který je teď po ránu naším hostem. Pane Okrouhlíku, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak hned po ránu, ta vaše studie ukázala, že královně rypošů pomáhá udržet si výhradní právo na rozmnožování jakási jediná chemická látka. Můžete nám třeba říct, která to je a jak to celé funguje?
1: No, tu látku je izopropyl myristát, je to ester kyseliny myristové a izopropanol. Jednoduše řečeno, je to chemický signál, který reprodukční samici dává najevo, ostatním, že ona je ta, která se má rozmnožovat. No a není to nějaká rychle mizící látka z prostředí a nějakou dobu tam vydrží, ostatní rypoši vnímají čichem a u ostatních samic ve skupině pak ovlivňuje jejich hormony tak, že se jejich rozmnožování utlumí.
0: No a jak se tedy podařilo prokázat, že právě tato jediná molekula brání ostatním samicím v rozmnožování?
1: No, nejdříve jsme zjistili, že tato látka je typická pro královny. Pak jsme ověřili, že rypoši cítí a že na nich reaguje jejich nervová soustava. No ale nejpřesvědčivější byly manipulační experimenty. Když jsme vzali samce a samici a dali je dohromady, tak se většinou rozmnožili. Ale když takové skupinky se přidávaly izopropyl myristát, tak se nikdy nerozmnožili. No a naopak, když jsme do fungující skupiny odebrali královnu a přidávali jsme tam tuto látku, tak ta skupina zůstávala, se chovala úplně stejně, jako když tam ta královna byla. A když jsme tu látku přestali přidávat, tak se najednou vypukly boje, začaly se ty samice rvát a vypukl boj o novou královnu.
0: Na tom vašem výzkumu spolupracovalo hned několik zahraničních pracovišť. Jakou roli sehrál ten váš tým od nás z Jihočeského kraje, z Jihočeské univerzity?
1: No, my jsme byli důležitý hlavně pro srovnání s ostatními druhy rypošů. V Českých Budějovicích totiž chováme i ostatní druhy rypošů, tak jsme mohli zjistit, jestli se tato látka objevuje i u příbuzných rypoše lysého. A ukázalo se, že ano, i u sociálních druhů rodů fukumy jsme ji také našli. A díky tomu je vidět, že to není jen tak zvláštnost jednoho jediného druhu, ale jde asi o širší biologický princip.
0: To jsem nevěděl, že v Českých Budějovicích máme rypoše, respektive máte rypoše.
1: No asi 8 druhů podzemních savců a 400 jedinců.
0: Tyjo. No a proč jsou rypoši pro vědce tak zajímavý?
1: No, rypoš lisí, konkrétně ten rypoš lisí je mezi savci fakt neobvyklý. Že je ve skupinách, který mají až to stovky jedinců a v té skupině se rozmnožuje jenom jedna samice. Někdy říkáme královna. A ostatní jedinci pracují pro celek, schánějí potravu, stají se o mláďata nebo brání skupinu. No a kromě toho jsou rypoši fakt zajímaví tím, že se dožívají vysokého věku, jsou odolní vůči rakovině a mají i neobvyklou citlivost bolesti.
0: To je všechno zajímavé, co jste řekl. Včetně toho, že mají královnu stejně jako včely třeba. Pane Okrouhlíku, jaké další otázky teď ten výzkum otevírá a čemu se budete dál věnovat v budoucnu?
1: No, my třeba pořád nevíme, jak ta látka v těle královny vzniká, nebo jaký organismus vyrábí a taky nevíme, které čichové receptory rozpoznávají. A taky by nás zajímalo, proč ta samotná královna nebo ten reprodukční samec nejsou tuto látku ovlivněni, i když jsou jí stále vystaveni. No a úplně největší otázkou je, jestli tento celý mechanismus funguje i u nějakých jiných obratlovců, sociálně žijících obratlovců v přírodě.
0: Tak tady už je doplním, že jedna jediná molekula pomáhá královně rypošů udržet si výhradní právo na rozmnožování a zjistil to právě mezinárodní tým vědců, do kterého se také zapojili výzkumníci z Jihočeské univerzity. A teď jsem o tom také mluvil s biologem Janem Okrouhlíkem z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pane Okrouhlíku, děkuji za váš čas, gratuluji vám k tomu úspěchu a přeji, ať vám to zase samozřejmě pomůže otevřít dveře do světa k dalším výzkumům.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Za poslední hodinu nám ubylo oblačnosti a máme polojasno až jasno a beze srážek. Teploty lehce stoupají, nejčastěji se pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách kolem 8 stupňů a v horských kotlinách ojediněle až 2 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplota je 11,7 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Na Churáňově také skoro jasno, teplota je 10,5 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Typnu si, že odpověď na mou otázku následující nebude moc pozitivní, ale přesto se zeptám, jak to aktuálně vypadá na jihočeských řekách se splouváním?
2: Ty včerejší bouřky a přehánky tomu příliš nepomohly. Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny 45 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti, výška hladiny 62 cm, průtok 6,8 m krychlový za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a pod hranicí sjíznosti je i Otava Katovice, kde je výška hladiny pouhých 40 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 20 až 23 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera rovných 24 stupňů Celsia.
1: A dnes žádné přehánky neočekáváte?
2: Dneska srážky neočekáváme. Bude polojasno až jasno a ty teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu a ve vyšších vrstvách atmosféry nás pak bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu, kolem které k nám proudí chladnější vzduch. Vítr bude odpoledne mírný, severozápadní až západní 3 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno bude i nadále přetrvávat polojasno až jasno, zítra odpoledne bude přechodně až oblačno a přes den se místy mohou vyskytnout přehánky, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 10 až 7 stupni Celsia, v údolích až 5 stupňů Celsia, takže nás čeká zase chladná noc. Maxima budou stejné jako dneska nebo podobné těm dnešním, 19 až 22 stupňů, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západní nebo severozápadní, během dne potom severní a přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na středu?
2: Ve středu v noci a ráno bude polojasno až jasno, v druhé polovině dne pak převážně oblačno a večer se ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na severu kraje. Minima budou mezi nebo kolem 9 stupňů Celsia a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Právě dnes je to 50 let, co v rámci programu Viking přistala na Marsu sonda Viking, ale my se za chvilku podíváme na Venuši. Jaké podmínky panují právě na planetě Venuši? To je otázka, na kterou za chvíli odpoví Martin Písařek v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím jsou tady mandraže.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Úřad práce schvaluje míň žádostí o rekvalifikace než loni. Za první půl roky zahájilo 6x míň lidí. Dobrovolníci spolupracující s Charitou organizují prázdninové výlety pro děti cizinců. Lidi v Pelhřimově si 2 týdny nezařídí přepis auta. Teploty na jihu Čech budou dneska kolem 21 stupňů, na horách kolem 17. Pohodové ráno vám přeje Petra Pitra. Nezaměstnaní žadatelé o rekvalifikace se často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. To je 6x méně než loni.
3: Analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský říká, že úřad práce letos většinu žadatelů odmítá.
4: Prostě ty počty.

0: počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: V prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 tisíc lidí. Loni to bylo přes 30 tisíc, tedy šestkrát víc. O polovinu klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí v písemné odpovědi Radiožurnálu uvedlo, že se změnil způsob financování. Z odpovědi citujeme.
2: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění.
1: Lidé si můžou zaplatit rekvalifikace sami, je to ale drahé. Některé stojí až 80 tisíc korun. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Skupina dobrovolníků sdružených v českobudějovické Young Caritas připravila na letošní léto sérii výletů pro děti z rodin cizinců žijících v Českých Budějovicích. Aktivity vznikají v rámci projektu podporovaného Evropským sborem Solidarity. Dobrovolníci, kteří program pro děti připravují, jsou studenty jihočeských vysokých škol. Cíl projektu shrnula jedna z nich, Tereza Morávková.
4: Mnohé rodiny cizinců nemají dostatek příležitostí nebo finančních možností, jak dětem zajistit prázdninový program. Proto jsme se rozhodli připravit sérii výletů, které dětem nabídnou nové zážitky, možnost navázání přátelství a zároveň lépe poznat kraj, ve kterém žijí.
3: Kvůli rekonstrukci kanceláří bude v Pelhřimově zhruba 2 týdny zavřená agenda evidence vozidel. Úředníci jsou k dispozici na telefonu. Lidi, kteří potřebují třeba přihlásit auto, se musí obrátit na okolní úřady obcí s rozšířenou působností. Třeba tajemník městského úřadu v Pacově Stanislav Macháček doporučuje zajistit si v takovém případě místo prostřednictvím rezervačního systému.
5: A na to máme vyčleněný i den vlastně v týdnu, což je úterý, kde se vlastně lidi můžou přímo domluvit termín a čas schůzky a příslušná pracovnice jim potvrdí termín.
6: Počasí.
3: Jih Čech bude dneska polojasný až jasný s maximálními teplotami mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Vítr je slabý, během dne zesílí na mírný, foukat bude od západu až severozápadu a večer opět zeslábne. Biozátěž je na stupni číslo 1.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehodu máme na silnici 34 ve směru z Českých Budějovic na Třeboň. U Usilného havarovalo osobní auto a pozor si dávejte v Táboře v Budějovické ulici. Nejdou tam semafory a tvoří se kolony. Přejeme všem šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Osm hodin a k tomu 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 20. července. Dobré ráno, hezký den i celý týden přeje ze studia Luboš Voráček. A jako každé pondělní ráno za chvilku pro vás máme kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné také připomene 130 let od úmrtí autora tušky ve žluté barvě s nápisem Kohinor France Hartmuta. Ale uslyšíte i spousta dalších jmen. Ze všeho nejdříve bude zpívat Petr Spálený.

0: Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s jeho českým krajem, která najdeme v týdnu od 20. července. Příjemný poslech. Nad Vltavou pocházel Bohumil Heřman, veřejný činitel a úředník, který působil na Slovensku v odboji. Byl taky poslanec a činovník Slovenské strany obrody. 21. července to bude 55 let, kdy zemřel. 21. července se před 170 lety narodil v Třeboni akademický malíř a ilustrátor Jan Krb. Jan Ausubský byl knihkupec a nakladatel v Českých Budějovicích, taky byl známý jako propagátor turistiky. Narodil se 22. července v Písku před 145 lety. 24. července zemřel před 40 lety v Českých Budějovicích atlet a sportovní funkcionář, vytrvalostní běžec a olympionik, trenér mládeže Karel Nedobitý. Července je 50. výročí dne, ve kterém sportovní střelec Josef Panáček získal ve skýtu na letní olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Následující rozhovor je z tehdejších rozhlasových novin ke slavnému dni.
2: Upřímně gratuluji k získání zlaté olympijské medaile. Jak probíhaly ty dramatické poslední chvíle vaší střelby?
3: Bylo to dost napínavé, protože pokud teda myslíte ten rozstřel ze Svinklsen, který získal jste stříbrnou, tak bylo to dost teda napínavé, protože v první položce jsme měli oba dva stejně po 24 terčí, až v druhé položce to rozhodlo o poradí. Já jsem měl 25 a on měl 25, čili to rozhodlo můj prospěch.
2: Počítal jste se získání zlaté medaile?
3: Ne, to v žádném případě. Ale počítal jsem s tím, že v případě, že se umístím do 15. místa, teda považuji to, bych to považoval za úspěch, co říkali vašemu výkonu kamarádi. Pokud teda se jedná o trenéra, no tak pochopitelně ten měl z toho radost, by se dalo říct, skoro největší.
1: Druhou zlatou medaili taky 24. července před 50 lety na olympiádě v Montrealu vybojoval pro tehdejší Československo slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč, a to ve sprintu. Českoslovenští sportovci tehdy na letních olympijských hrách v roce 1976 vybojovali celkem 8 medailí. 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Franz Hartmut byl podnikatel, syn Karla Hartmuta a od roku 1881 jediný majitel slavného podniku. V historických pramenech se uvádí jako tvůrce tušky ve žluté barvě s nápisem Kohinor, která se začala prodávat v roce 1889. 25. července to bude 130 let, kdy zemřel v Českých Budějovicích. Gustav Erhardt byl středoškolský profesor, filolog, autor knih o historii a literatuře. Narodil se 26. července před 140 lety v Jindřichově Hradci. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází 3/4 minuty po 8:45. Dnes bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Ráno a večer by měl vát slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a ještě se naposledy podíváme na SMSky, které posíláte. Přišla také zpráva z Černovic u Tábora, kde je 14 stupňů, jak píše pan Folta. Děkujeme za tu zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Týna nad Vltavou, kde je po ránu zatím slunečno, klidno a 15 stupňů. Pěkný den přeje všem a zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věru, děkujeme i vám a přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Pokud vás láká historie s trochou temnější příchutí, vydejte se do Jindřichova Hradce. Komentovaná procházka Nekalé živly a pohromy Jindřichohradecké začne v 15 hodin a druhá pak ještě v 18 hodin. Sraz bude před bývalou gobelinovou dílnou v ulici pod hradem a dozvíte se například, kde stával pranýř, kudy vedla cesta na popraviště a také nahlédnete do míst, která zůstávají běžně zavřená. A to je také ten druhý případ, ta další pozvánka. V Českých Budějovicích dnes v 18 hodin se otevřou brány dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Večerní komentovaná prohlídka vás zavede nejenom do kostela obětování Panny Marie, ale také do zákristie a královské oratoře, kam se při běžných návštěvách nepodíváte. O hodinu později, tedy v 19 hodin, začne v budějovické kavárně Kofíčko další večer jeho českého jazzového festivalu. Festival letos slaví už 16. ročník a ten dnešní program obstará americká kapela Tuba Skinny, která přiveze poctivý Dixieland. A pokud vás jazz chytne, pokračovat bude festival také v dalších dnech. Koncerty v Českých Budějovicích, v Úsilném a také na Hluboké. Hudební večer nabídne také Vimperk. V kapli svatého Josefa začne v 19 hodin tradiční koncert koncertního léta na Šumavě. Karolína Cingrošová a Dan Klánský zaspívají slavné operní árie a také oblíbené operetní melodie. Vstupenky koupíte přímo na místě. Rodiny s dětmi mohou zamířit na zámek Hluboká. Prohlídky s paní kněžnou začnou ve 12 hodin a 15 minut, pak v 14:30 odpoledne a pak ještě ve 14:45 odpoledne. Malí návštěvníci nahlédnou do reprezentačních pokojů a poznají zámek očima kněžny Eleonory. Výklad je přizpůsobený dětem od 5 do 10 let. Dobrodružství čeká také v Lišově. Ve Schwarzenberském špitálu pokračuje letní interaktivní úniková hra Střípky paměti Lišova. Pátrání po stopách historie doplní dřevěné zahradní hry, funkční replika historického jeřábu a také klidné místo na rodinný piknik v barokní zahradě. No a pokud dáváte přednost letnímu večeru pod širým nebem, pak v Horní Plané začne v 21 hodin a 45 minut promítání letního kina Na dobré vodě. Na programu je česká komedie Někdo to v Plzni. No a jestli naopak hledáte klidnější zastavení, otevřena bude až do 18 hodin také botanická zahrada v Táboře. Druhá nejstarší botanická zahrada v České republice ukrývá sbírky užitkových rostlin, skleníky s teplomilnou florou a také malý koutek s handicapovanými zvířaty, kde bydlí také liška Sisi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Vláda by dneska měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohl zvedat každých 5 let o 500 už lidem od 80 let. Teď se přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Vadí třeba plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku na 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Na jihu Čech se jim podařilo zachránit na 1500 mláďat srnčí a dančí zvěře. Každý rok zachrání taky stovky malých zajíců, ježků nebo kuřata bažantů, křepelek a koroptví. Ve Slavonicích začala další etapa obnovy kostela Božího těla a Svatého ducha. Potrvá do roku 2029. Letos se práce soustředí na východní část kostela. Stát budou přes 2 miliony korun. Ministerstvo kultury přispělo 1 milionem z programu záchrany architektonického dědictví. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu 2024 a celkem 9. singlový v kariéře. Na jihu Čech bude dneska obloha polojasná až jasná, teploty vystoupají ke 23 a na horách k 19 stupňům. Slabý vítr odpoledne zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Opatrní buďte na dálnici D3, na 116. kilometru u Ševětína ve směru na Prahu je odstavená dodávka. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 2:15 a vy posloucháte v pondělí ráno Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno. Dva nové vrty můžou ohrozit kvalitu a také dostatek vody v našich studnách. Tak přesně to si myslí obyvatelé u Borkovických Blat na Táborsku. Odmítají plán Sdružení měst a obcí Bukovská voda na zřízení 2 nových vrtů. Podrobnosti z Táborska přidáme za chvilku v reportáži. Ještě předtím, ale je tu kapela Elán.

0: Obyvatelé vesnic u Borkovických Blat na Táborsku se obávají plánů na otevření dvou vrtů u obce Mažice. Zprovoznit je tam chce Sdružení měst a obcí Bukovská voda. Část místních už teď musí řešit špatnou kvalitu vody ze svých zdrojů. Například v nedaleké Vlastiboři kvůli tomu modernizovali obecní vodojem. Posílení odběru z podzemí by ale mohlo situaci zhoršit.
1: Pojďte dál do naší nově opravené vodárny. Zůstaly pouze obvodové stěny, veškeré rozvody, zařízení jsou kompletně nové.
2: Vylepšenou úpravnou vody ve Vlastiboři na Táborsku mě provází nezávislý starosta Vlastimil Smítka.
1: Nový filtr na odstraňování alchloru SAP, za ním filtr na odstraňování dusičnanů, se kterými se už potýkáme léta.
2: Rekonstrukce vodárny kvůli zhoršující se kvalitě vody stála malou obec zhruba 3 miliony korun. Podle starosty by plánované otevření dalších dvou vrtů problém ještě víc prohloubilo.
1: Jednak nám to zvýší náklady na dopravu vody ke spotřebiteli a jednak se bojíme, aby jsme vůbec byli schopni tuto vodu považovat za pitnou a dodávat jí a nemuseli jsme najednou hledat jiné zdroje.
2: Větší odběr z velkého podzemního jezera pod chráněnými Borkovickými Blaty by navíc mohl ohrozit i dostatek vody v obci, říká starosta.
1: Nemáme tady žádný zásadní zdroj, který by poskytoval dotaci právě těm podzemním vodám a z hlediska dlouhodobého při dnešní změně klimatu lze očekávat, že množství vody bude neustále klesat.
2: Obavy neskrývá ani nezávislý starosta nedalekého Komárova Jiří Hrdlička. Podle něho by obec mohla kvůli novým vrtům přijít o mimořádně kvalitní vodu.
3: Máme zkušenosti se vsema, kterých už se to týkalo a byly jim slíbené věci, že se jich to nikdy nedotkne. Teď je pravý opak, když budu jmenovat sviny. Ta kvalita vody šla do háje, jak ty vody vstupují dolů do země, tak vlastně už upravují technologicky vodu, jdou jim tam pesticidy a všechno. A toho se tady určitě dočkat my nechceme.
2: Sdružení měst a obcí Bukovská voda zásobuje vlastními rozvody necelou desetinu obyvatel Jihočeského kraje. Ředitel sdružení Václav Anderle se ale k plánům vyjadřovat nechtěl s tím, že jde o posílení zdrojů vody v soustavě. Jenže neinformovanost o záměru vadí i starostům dotčených obcí, podotýká Smítka.
1: Ta komunikace ze strany Bukovské vody, většinou se o záměru dozvídáme pouze při oficiálních řízeních.
2: Plán na otevření obou vrtů momentálně řeší Jihočeský kraj v řízení o dopadech na životní prostředí. Záměr teď musí projít přísnějším posouzením, vysvětluje mluvčí kraje Hana Dědičová.
4: Důvodem byly možné dopady záměru na okolní životní prostředí, především na evropský významnou lokalitu Borkovická Blata a podzemní vody. Krajskému úřadu byla investorem předložena dokumentace EIA, která byla rozeslána dotčeným obcím a úřadům k vyjádření.
2: Připomínky k záměru chtějí poslat zástupci nejvíc dotčených obcí v okolí. Komárovský starosta Jiří Hrdlička doufá, že sdružení bude muset záměr přehodnotit.
3: Aby se prostě vůbec nejlépe nečerpalo, nejde vlastně jenom o budoucnost našich dětí, ale jde i o Blata. My tam budeme čerpat vodu, která pak tam zase bude mizet. Máme strach jak o přírodu, tak prostě o budoucnost.
2: Obce včetně veřejnosti můžou podávat připomínky na krajský úřad do 26. července. Z Vlastiboři a Komárova Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme polojasno až jasno a bez srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách kolem 12 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 15,2 stupně Celsia, vítr fouká slabý, severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí polojasno, teplotu 10,8 stupně Celsia a vítr slabý západní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne bude polojasno až jasno. Bude nás ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Ve vyšších vrstvách atmosféry k nám pak bude proudit chladnější vzduch kolem tlakové nebo výběžku tlakové níže. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severozápadní až západní 3 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Bio předpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno bude i nadále přetrvávat polojasno až jasno. Zítra odpoledne bude přechodně až oblačno a přes den se místy navíc vyskytnou přehánky, a to zejména na Šumavě. Minima budou poměrně nízké, 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až 5 stupňů Celsia, takže nás čeká chladná noc. Ty maxima se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupně Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Vítr bude slabý, západní nebo severozápadní, během dne až severní a přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A ve středu?
2: Ve středu v noci a ráno bude polojasno až jasno, v druhé polovině dne pak převážně oblačno. Večer se pouze ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na severu kraje. Minima se budou pohybovat kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A pane Fribauere, můžeme se ještě podívat na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek se to počasí trošku pokazí, bude oblačno až zataženo, ráno místy, během dne na většině území s deštěm nebo přehánkami a večer potom budou srážky ustávat. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude slabý, severozápadní až západní, který již k ránu bude sílit na mírný 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Naďa Urbánková dospívala 10 minut před 9. hodinou a to už teď se mu také ve studiu sedí pokračovatelka dnešního vysílání, to je Hanka Šubarová. Hanko, dobré ráno, vítej.
1: Dobré ráno, no dobré dopoledne.
0: To bude, jeho české dopoledne bude dobré.
1: Bude, my vás totiž vezmeme i dneska na zajímavá místa jižních Čech, taky za historií, za zdravím i hudbou. Regionální stopař Zdeněk Zajíček, ten nás vezme do romantické Židovy Strouhy u Bechyně. Řeč bude taky o Alzheimerově chorobě a dalších podobách demence. Poradíme řidičům, na co si dát pozor při letních cestách na dovolenou, no a pozveme vás i na koncerty, prohlídky, další zajímavé akce po celém kraji. Chybět nebude ani povídání o jubilejním ročníku festivalu Dobržská brána, no a představíme i, pozor, novou prázdninovou četbu na pokračování novelu Jiřího Hájíčka Zloděj zelených koní. S informacemi přijde Martina Toušková, která vlastně celý tenhle projekt má na starosti, tak se na ní budu těšit. Ostatně víc ve vysílání ho českého dopoledne.
0: Já bych se jen vrátil k tomu, jak jsi říkala, Hanko, že na co si dát pozor na silnicích o prázdninách, tak já bych tipnul teda na řidiče.
1: Možná taky.
0: Hlavně na řidiče si dát pozor.
1: Určitě bezesporu, to no bude číslo jedna.
0: No bude to jízda hlavně teda. V dnešním dopoledním vysílání s Hankou Šubarovou. Hanko, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: No a jízda bude i ta píseň, která právě ještě teď hraje, to je Alice Springs. Luboš Voráček, že děkuje za tu vaši hraní pozornost, přeji dobrý vstup do nového pracovního týdne. Pokud máte dovču, pak si užijte se vším všudy. No a zítra ráno v 5 se těším. Naslyšenou.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku už ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petrolejářů paliva zdraží. Ošetřovatelé zvířat, traktoristi nebo zootechnici jsou nejžádanějšími profesemi v zemědělství na jihu Čech. Španělští fotbalisti vyhráli mistrovství světa. Jih Čech bude dneska prosluněný s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Stát dneska poprvé od dubna neurčuje ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích. Ministerstvo financí už neprodloužilo jejich regulaci. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat. V případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
3: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
2: Ode dneška se totiž vrací spotřební daně na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Personální krize v zemědělství na jihu Čech se stále prohlubuje. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje. Zapojila se do něj skoro stovka zaměstnavatelů a studentů. Podle odpovědí není problémem jen nedostatek pracovníků, ale taky jejich kvalita a ochota v oboru dlouhodobě zůstat. Chybí hlavně ošetřovatelé zvířat, traktoristi a zootechnici. Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která aspoň částečně lidskou

0: práci nahradí. Velhartice na Klatovsku upustili od jedné ze svých letošních stěžejních investic. Během prázdnin chtěla obec zrekonstruovat školní tělocvičnu, nesehnala ale zhotovitele. Podrobnosti dodává nezávislý starosta Michal Kopačka.
1: Letos bohužel na rekonstrukci tělocvičny ve Velharticích nedojde. Je to z důvodu nedostatku zateplovacích materiálů na trhu. Do výběrového řízení, ačkoliv hodnota zakázky přesahovala 12 milionů, se nám nepřihlásila vůbec žádná firma. Tudíž budeme muset rekonstrukci tělocvičny přesunout na jaro. Sport.
0: Španělští fotbalisti jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
2: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
3: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech bude dneska polojasná až jasná. Maximální teploty se budou držet mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 17. Vítr je slabý, během dne ale zesílí na mírný. Foukat bude od západu až severozápadu a večer opět zeslábne. Biozátěž je nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda komplikuje provoz v Českých Budějovicích. Na Lidické třídě se srazilo osobní auto s trolejbusem. Projíždějte tudy opatrně a pozor taky na dálnici D3 na 116. kilometru u Ševětína ve směru na Prahu. Je tam odstavená dodávka. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pondělí 20. července a svátek slaví Ilja. No a kalendář, ten nám připomíná taky Mezinárodní den šachu, tedy hru, která už po staletí dokazuje, že někdy stačí pár dobře promyšlených tahů a člověk může změnit celý výsledek partie. Z českých osobností si dneska můžeme připomenout narozeniny herce Petra Lněničky, kterého známe třeba z filmu Masaryk, Krajina ve stínu a nebo ze seriálu Volha. No a jedna zajímavost na dnešní den 20. července roku 1969 udělali Neil Armstrong a Buzz Aldrin první lidské kroky na měsíci. Je to už 57 let, co zazněla slavná věta o malém kroku pro člověka na velkém skoku pro lidstvo. Ať je váš dnešní den plný povedených tahů a dobrých rozhodnutí. Příjemný den vám od mikrofonu Jihočeského dopoledne přeje Hanka Šoberová.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jako regionální stopař se nám dneska ohlásí redaktor Zdeněk Zajíček, vzhledem k tomu, že je léto a podle Zdeňka je vhodné připomenout i některá jeho česká místa, o kterých se zas tak často nemluví. Vybral si dneska jako typ Židovu strouhu u Bechyně. Tohle krásné místo učaruje každému, kdo se tam vypraví, a učarovalo několikrát, dokonce i filmařům, kteří tady kdysi natáčeli některé scény, například z filmu Metráček, Stříbrný vítr a nebo Zlatí úhoři. Připomínku dalšího natáčení už uslyšíte přímo ze Židovy strouhy.
2: Takhle probublává Židová strouha kousek nad soutokem z Lužnicí. A my tady v tom údolíčku procházíme s Jolanou Syblíkovou z Bechyňského infocentra. Já jsem v Židově strouze poprvé a nestačím se divit, protože si tady připadám jako někde v pohádce. Ostatně tady se natáčely i pohádky, nebo pohádka přinejmenším.
3: Čertova nevěsta.
2: Přímo tady.
3: Přímo tady stál mlýn. Pan Proška tady dělal mlhu.
2: A já už vím, takový ten, ano, opravdu pohádkový mlýn, už si to vybavím. Ten byl někde tady?
3: Ano, vzala ho pak velká voda, odnesla ho, jinak by tady byl jak originál, kdyby tady patřil. Můžu se přiznat, že sama jsem jim omylem vešla do záběru, to je moje vzpomínka na natáčení pana Trošky, protože jsme to šli s dětmi, to byla tradiční trasa, je to prostě i pro nás, pro Bechyňáky, kam se vydáváme na procházky anebo na výlety, a vstoupili jsme najednou do nějaké mlhy, najednou se ozvalo stop, tak jsme pochopili, že asi tam nemáme co dělat, a pochopili jsme, že je to pohádka Čertova nevěsta, ale až později, to nám v té chvíli nedošlo.
2: Čili tady, jak je ta písečná naplavenina, ta lagunka, tak tam v těch místech stál ten strašidelný mlýn?
3: Ano, přesně tak.
2: Prosím vás, co je to vlastně ta Židova strouha? Podle všeho, co mi tak docházelo, podle pohledu na mapu, je to v podstatě potok.
3: Ano, je to krásný potok, krásný prostředí, skála, příroda, zurčení, ptáci, v zimě rampouchy obrovský na skalách, někdy i pomalu nalezení, když je pořádná zima. To je všechno Židova strouha.
2: Je krásně zařízlá do krajiny. Tady podle vrstevnatosti těch skal, které mi trochu připomínají prachovské skály a jsou opravdu vysoko nahoru, to je dobře 20 metrů nad námi, tak je vidět, jak ta voda je z části omílala a ukrajovala a upravovala do toho terénu. Takže kdysi ta voda musela být až někde tamhle nahoře, nad těch 20 metrů nad námi, a postupně si to vydlabala až sem dolů do toho kaňonu. Jak je ten kaňon dlouhý?
3: Ta nejkrásnější část, který kam my posíláme nejčastější turisty, ta je cirka 5-kilometrová. Jinak tam nahoře je to spíš o té přírodě, než už o těch skalách.
2: Já jsem někde v nějakém turistickém průvodci četl, že je dobré, pokud se někdo chce vydat do Židovy strouhy, tak vzít si jednak nepromokové nebo nějaké velké gumové boty, protože se místy musí brodit, a jednak jídlo sebou, protože tady nikde není žádné občerstvení.
3: Přesně tak. Takhle zní naše doporučení, a obyčejně se nás třeba klienti ptají, jestli se dá obejít ty brody. Ne, nedají se obejít brody. Židova strouha je právě o brodění.
2: Tamhle nahoře vidím ještě na kmeni žlutou a modrou turistickou značku, čili to znamená, že tady od té skály mohu jít dál do Židovy strouhy a vrátit se, anebo ta cesta vede opačným směrem a tady ústí.
3: Můžete se vydat z Bechyně po žluté, což my doporučujeme, a poté žluté proti proudu Židovy strouhy, a pak se napojit na modrou a zase se na Židovu strouhu přes Nuzice vrátit a zpět do Bechyně. Je to prostě kombinace žluté a modré a je to krásný 10-kilometrový okruh.
2: Tak jste to slyšeli sami. Žlutá a modrá, vysoké boty, pokud možno holínky a svačinu sebou. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice, Bechyně, Židova strouha.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 80.

Umělá inteligence dneska překládá během několika vteřin texty z celého světa. Znamená to ale, že překladatelé brzy nebudou potřeba? Jak dobře umělá inteligence skutečně rozumí jazyku, humoru anebo skrytým významům? A můžeme jí bez obav svěřit třeba důležitou smlouvu anebo lékařskou zprávu? O budoucnosti překladatelství, možnostech i úskalích umělé inteligence si budeme povídat s odbornicí na jazyky a překlady. Poslouchejte Jihočeské dopoledne v pondělí po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: když jde o zdraví.
1: Demence postihuje stále více lidí a její dopad se netýká jen samotných nemocných, ale jejich rodin a blízkých. Tohle onemocnění má několik forem. Tu nejčastější představí v dnešním vydání pořadu Když jde o zdraví sociální pracovnice střediska Blanka v Písku, paní Blanka Tejkalová.
2: Co to znamená, že demence je syndrom?
3: Syndrom demence je vlastně souborem příznaků. Je to vlastně ta ztráta té paměti, ta dezorientace a vlastně i další jiný projevy. Takže vlastně se nedá říct dneska diagnóza demence. Úplně to nelze získat, ale spíš, že je to ten soubor příznaků a tu demenci způsobuje například Alzheimerova choroba a další typy onemocnění.
2: A my se těm typům právě budeme věnovat. Asi ta nejčastější forma demence, jaká to je?
3: Nejčastější forma je Alzheimerova choroba. Způsobují bílkovinové plaky, které se usazují na mozku člověka a tento plak vlastně ničí mozkovou tkáň a většinou se Alzheimerova choroba, ten nástup projevuje ztrátou té krátkodobé paměti. Nevždy to tak je, ale většinou se dá říct, že ano.
2: Jaká stádia má Alzheimerova choroba?
3: Alzheimerova choroba má 4 stádia. To první je vlastně to časné stádium, kdy si člověk poprvé nějak uvědomuje, nebo to okolí, že úplně všechno není v pořádku, že se pořád jakoby ptá na jednu věc, nebo pořád hledá tu samou věc. A vlastně je fajn v tomto stádiu už navštívit i toho svého praktického lékaře a ty svoje obavy mu sdělit. A potom teda by se vidělo po vyšetření co a jak. Takže to je to první stádium. Druhé stádium, tam už většinou to bývá tak v půlce toho stádia už je to průkazné, že tam je nějaký typ demence. Takže tam je po úvaze odborného lékaře, tam už je i ten člověk po odborném vyšetření, třeba CT mozku a jiná další vyšetření a je i po návštěvě u toho odborného lékaře, který zváží, či nasadit nějakou tu udržující léčbu toho stavu nebo ne. To už záleží jenom opravdu na něm. A ta demence se dále samozřejmě prohlubuje. Říká se, že onemocnění Alzheimerovou chorobou přibližně v průměru trvá 7 let. Až vlastně do smrti. Takže pak je to třetí stádium, kdy už ten člověk opravdu začíná bloudit, přestává i poznávat některé známé osoby. Z praxe můžu říct, že nejdále poznává své děti nebo své partnery, ale tam už ho potom ta schopnost také opouští. Zdá se mi, že když přijde ta rodina na návštěvu, že pak už se samozřejmě usmívají, on se na ně usměje, ale kolikrát už by nedokázal říct, že tohle to je vnučka, Maruška a podobně. A velice se přimlouvám za to vlastně ho nechat v tomhle libým pocitu a neřešit to, protože mu říkat, hele, prosím tě, babi, tohle přece je vnučka Anička, to není žádná Maruška. Prostě neuvádět zbytečně do různých rozporů a diskomfortu tímto, protože oni už nejsou schopni to vlastně rozlišit. A vlastně lidé v tomto třetím stádiu už potřebují i dopomoc se sebepéčí, to znamená s hygienou nebo s oblékáním, protože různě vrství to oblečení. Potřebují pomoci například i se stravou, protože mají před sebou talíř plný jídla a příbor a nejsou schopni už vlastně tu ruku vzít do nížici a vést tu stravu do úst. Takže od toho tam je důležitý odborný personál, anebo laický pečující doma. Musím říct, že to zvládají úžasně, tu péči o ty lidi s demencí, takže to opravdu musím tady zmínit. Ale vrátím se k tomu, že tam prostě už musí být ta dopomoc té ruce stoužící a podobně a hlídat pitný režim a podobně. V tom čtvrtém stádiu tam je pak už ta demence hodně prohloubená, tam už není moc ta komunikace. Mezi třetím, čtvrtým stádiem většinou ta komunikace už také odchází, volí jednodušší a jednodušší slova, volí jednodušší věty, už přestávají rozumět tomu sdělenému obsahu a podobně. Ve čtvrtém stádiu většinou uléhají a vlastně ve čtvrtém stádiu ten člověk pak odchází.
1: Tak tolik Blanka Tejkalová ze střediska Blanka v Písku. Jinak za týden se k demenci v pořadu Když jde o zdraví vrátíme a představíme si její další formy a projevy.

0: Pátrání po strašidle v Plachého ulici v Českých Budějovicích výsledky nepřineslo. Přesto si je připomeneme v Jihočeské vlastivědě. Na podzim roku 1921 se do jednoho bytu v Plachého ulici v Českých Budějovicích nastěhoval fiakrista Ernest se svojí rodinou. Přestože měl tento byt mezi místními nechvalnou pověst, protože prý v něm strašilo, Ernest na tyto báchorky nedbal. Ovšem ani ne po 4 měsících se rodina stěhovala z bytu pryč. Dle jejich svědectví se o půlnoci začala v bytě rozsvěcovat světla, obrazy na stěnách se pohybovaly a do nábytku, jako kdyby někdo tloukl obuškem. Události si všiml místní i celostátní tisk, takže přilákala pozornost celé řady zájemců. Spiritisté měli prostřednictvím svého média na místě vyvolat ducha, který jim sdělil, že v bytě před 49 lety zavraždil bratr svou sestru se 2 dětmi. Legionáři, kteří v bytě přenocovali, zase tvrdili, že hluk způsobují pouze myši sídlící v dírách v podlaze. Městské policii se dokonce přihlásila Lidová hvězdárna v Pardubicích s nabídkou, že do bytu vyšli v tajnosti svého delegáta, který věc vysvětlí. Před domem se mezitím po večerech scházeli hloučky lidí, kteří chtěli na vlastní oči spatřit tyto paranormální jevy. Naopak služebné se v reakci na šířící se zvěsti báli chodit v noci do sklepů i na ulici a děti věřili, že straší už i u nich doma. Městská policie ovšem vyčkávala a když se o měsíc později ukázalo, že po strašidlu najednou není ani vidu, ani slechu, záležitostí se přestala zabývat.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Ano, a my už si v Jihočeském dopoledni za chvilku představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o Jihočeských zvonech. Tentokrát se vydáme do Své Boh na Novohradsku, kde v otevřené věžičce barokní kaple už 80 let zní malý zvon s velkou pamětí. No ale předtím nabízím kapelu, kterou asi bude většina z vás znát. Ozzy Osbourne a jeho snílek Dreamer.

Klavírní balada Ozzyho Osbourna, která patří k nejcitlivějším a nejosobnějším skladbám jeho kariéry, je vyznáním člověka, který se dívá na problémy světa, ale nevzdává se naděje. Ozzy Osbourne v ní sní o lepších časech, větší toleranci a světě, ve kterém se lidé dokážou domluvit. No ale teď už pojďme k tomu, o čem bude řeč v našem vysílání v následujících minutách. Seriál Polední vyzvánění nás tento týden zavede do své boh na Novohradsku. V otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1733 je zavěšen bronzový zvon, který odlila krátce po druhé světové válce českobudějovická dílna Rudolfa Pernera. Nemá bohatou výzdobu ani dlouhý nápis, přesto je už desítky let součástí života místních. Právě jeho hlas teď zazní i na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

Jsou zvony, které budí obdiv svou velikostí. A pak jsou takové, které si člověka získávají nenápadně. Ve Své Bohách, místní části Horní Stropnice na Novohradsku, stojí od roku 1773 barokní návesní kaple. Není rozlehlá ani okázalá. Její průčelí zdobí pilastry římsa a křídlový štít s volutami. V otevřené věži visí zvon, který už 80 let udává rytmus života malé vesnice. Bronzový zvon odlilo v roce 1946 zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Jeho hlavní tón je F3, v průměru měří necelých 29 cm a váží přibližně 16 kg. Na plášti zvonu nenajdeme bohatou výzdobu. Jen jednoduchou značku zvonařství a letopočet Léta Páně 1946. Jakoby i tím připomínal dobu svého vzniku. Čas, kdy nebyl prostor pro okázalost, ale o to větší byla potřeba vrátit do krajiny obyčejné jistoty. Ve Své Bohách se dodnes zvoní ručně. Stačí uchopit pro vás, rozhoupat srdce zvonu a na okamžik navázat na práci těch, kteří stejný pohyb opakovali po celé generace. Možná právě proto mají i malé vesnické zvony takovou sílu. Nepřitahují pozornost svou velikostí, připomínají ale, že domov netvoří jen velké dějiny. Často ho vytvářejí drobné každodenní okamžiky a jejich zvuk. Více si řekneme tento týden, kdy bude svébožský zvon ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Pěvecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představí. Kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pes si tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak máme za sebou další návštěvu. Zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád. Zámecký vibe to má. No má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky. Tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omluvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta. Hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálních může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hoření, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckém létě CZ, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: byla slovenská zámecká návštěva Petr Naď. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, takže bych ráda, ale mockrát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Mácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem

Dejte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Miliardové dotace na úspory energie měly jen zanedbatelný vliv, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Šumavský autokemp v Novém Městečku na Sušicku má nové sprchy a toalety. Dobrovolníci spolupracující s Charitou organizují prázdninové výlety pro děti cizinců. Odpolední teploty budou na jihu Čech kolem 21 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Petra Pitra. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Přes 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
2: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
0: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Reakci Ministerstva průmyslu zjišťujeme. Turisti v šumavském autokempu Nové Městečko na Sušicku mají k dispozici nové toalety a sprchy. Rekreační areál modernizovala obec Dlouhá Ves, pod kterou kemp patří. Investice přišly na stovky tisíc korun. Podrobnosti dodává nezávislá místostarostka Ivana Vítovcová.
3: V autokempingu Nové Městečko, který má takový retro vzhled a my si na tom zakládáme, nicméně moderní doba si to žádá, takže jsme zmodernizovali umývárky a sociální zařízení. Ovšem zvenka jsme jim dodali takovou patinu, takže jsou opět potlučené dřevem, tak aby do toho lesního autokempu zapadly.
0: Skupina dobrovolníků sdružených v českobudějovické Young Caritas připravila na letošní léto sérii výletů pro děti z rodin cizinců žijících v Českých Budějovicích. Aktivity vznikají v rámci projektu podporovaného Evropským sborem Solidarity. Dobrovolníci, kteří program pro děti připravují, jsou studenty jihočeských vysokých

0: škol. Jak uvedla jedna z nich, Tereza Morávková, výlety mají dětem nabídnout nejen nové zážitky, ale i možnost navázat přátelství a poznat kraj, ve kterém žijí.
1: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech bude dneska polojasná až jasná, maximální teploty se budou držet mezi 20 a 23 stupni. Na horách naměří kolem 17 stupňů. Vítr je slabý, během dne zesílí na mírný, foukat bude od západu až severozápadu a večer opět zeslábne. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu máme hlášenou v Táboře v ulici Československé armády. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou. V Táboře taky pozor v Jihlavské ulici, je tam odstavené nákladní auto. Další nehoda je v Českých Budějovicích na Lidické třídě, kde se srazilo osobní auto s trolejbusem a osobní auto havarovalo taky v Jindřichově Hradci v Jarošovské ulici. Buďte maximálně opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po 10. hodině pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šoberová vám od mikrofonu přeje ničím nerušený poslech. V červenci a srpnu se děje víc nehod než v jiné měsíce a nejrizikovější jsou hlavní tahy na jih, tedy ty dovolenkové. Pokud vás čeká cesta tímto směrem, tak vás možná zajímá, které úseky jsou nejhorší a na co si dát pozor. Povíme vám to za chvíli. Předtím ale muzika, která nestárne. Hana Zagorová anebo Michal David právě teď.

0: cestě na dovolenou, anebo vás čeká delší cestování, tak pokud jedete autem, přátelé, měli byste si dávat pozor třeba na hlavních tazích směrem na jih. Je totiž právě v červenci počet nehod o pětinu vyšší než obvykle a v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Téma probereme s editorkou Petrou Matouškovou, kterou vítám ve studiu. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Petro, už jsem řekla, že riziko nehod je v létě vyšší, hlavně při cestách na jih, takže je to právě dovolenkovými destinacemi?
1: Je to tak, jsou to třeba cesty k mořím nebo třeba do Alp. Větší riziko se tak týká hlavně úseků na jihu Čech a Moravy nebo dálnice D1 na Vysočině. Stejné tahy navíc využívají i lidé, kteří míří třeba na Šumavu, k jihočeským rybníkům nebo na jihomoravské cyklostezky.
0: Kvůli čemu řidiči v létě bourají nejčastěji? Je to stejné jako po zbytek roku?
1: Jiné je třeba to, že podíl nehod způsobených kvůli rychlé jízdě v létě klesá pod pětinu, zatímco po zbytek roku je vysoká rychlost příčinou až třetiny všech nehod. Ty nejčastější letní chyby řidičů popíše Marek Sibal z portálu Nehod.
2: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru. Podle analýzy portál nehod v červenci a v srpnu přesahuje 50%, zatímco v zimním období je pod 40%.
1: Řidiči jsou tedy v létě spíš nepozorní, než že by jezdili rychle.
0: Kdy je v létě riziko nehod nejvyšší?
1: Nejvíc nehod se stává v pátek, říká datový analytik portálu nehod Marek Sibal.
2: Pátek odpoledne se v nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
1: Řidiči se podle něj taky snaží zkrátit dobu cesty třeba i tím, že nedělají bezpečnostní pauzy. Pozor bychom si ale měli dávat i o sobotách, ty jsou totiž v letních měsících v nehodovosti druhé. Na třetí místo se pak podle Sibala v srpnu dostává neděle jako návratový den.
0: Na co by si motoristé tedy měli při cestách na dovolenou dávat ještě pozor?
1: Myslet by měli třeba na to, že auto plně naložené rodinou a zavazadly se na silnici chová jinak, než když řidič jede sám do práce, upozorňuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřelt.
3: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
1: A i když my zrovna plně naložení nejedeme, měli bychom počítat s tím, že ostatní ano. Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost, pokračuje Tomáš Neřolt.
3: Nerozptylovat se třeba nastavováním navigace nebo řešením něčeho v mobilním telefonu. S tím mi má pomoci spolujezdec, pokud ho mám, anebo to mohu vyřešit, když si dělám nějakou pauzu před jízdou. A druhá důležitá věc, udržovat bezpečný odstup od vozidel před sebou. Mělo by to být při stovce třeba kolem 50 metrů.
1: Takže třeba od patníku k patníku, pokud je to tedy na rovném úseku. Do případné kolony by pak měl řidič dojíždět plynule, bez prudkého brzdění.
0: Tak Petře Matouškové děkujeme za informace a vám, přátelé, šťastnou cestu a užijte si pěknou dovolenou.
1: Naslyšenou, hezkou dovolenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak léto přeje večerům, kdy člověk nemusí vůbec nikam spěchat, stačí si vybrat ten správný směr. Dneska těch nabídek mám mnoho pro vás, pojďte vybírat. V Českých Budějovicích dneska v 18 hodin otevře své brány dominikánský klášter na Piaristickém náměstí. Večerní komentovaná prohlídka vás zavede nejen do kostela obětování Panny Marie, ale taky do sakristie nebo královské oratoře, kam se při běžných návštěvách nepodíváte. O hodinu později, tedy v 19 hodin, začne v budějovické kavárně Kofíčko další večer jihočeského jazzového festivalu. Festival letos slaví 16. ročník a dnešní program obstará americká kapela Tuba Skinny, která přiveze poctivý Dixieland, a pokud vás jazz chytne, pokračovat bude festival i v dalších dnech koncerty v Českých Budějovicích, v Úsilném a nebo na Hluboké. Hudební večer nabídne taky Vimperk. V kapli svatého Josefa začne v 19 hodin tradiční koncert koncertního léta na Šumavě. Karolína Cingrošová a Dan Klánský zaspívají slavné operní árie i oblíbené operetní melodie. Vstupenky koupíte přímo na místě. Rodiny s dětmi, ty mohou zamířit třeba na zámek Hluboká. Prohlídky s paní kněžnou začnou dneska ve 12.15, ve 13.30 a 14.45. Malí návštěvníci tak nahlédnou do reprezentačních pokojů a poznají zámek očima kněžny Eleonory. Výklad je přizpůsobený dětem od 5 do 10 let. Ale věřím, že to bude bavit i dospěláky. Dobrodružství čeká taky v Lišově. Ve Schwarzenberském špitálu pokračuje letní interaktivní uniková hra Střípky paměti Lišova. Pátrání po stopách historie doplní dřevěné zahradní hry, funkční replika historického jeřábu i klidné místo na rodinný piknik v barokní zahradě. A pokud dáváte přednost letnímu večeru pod čirým nebem, pak v Horní Plané začne ve 9:45 promítání letního kina Na dobré vodě. No a co je na programu? Je to česká komedie Někdo to rád v Plzni. Tak ať už vyrazíte za hudbou, historií, filmem a nebo do stínu zahradních stromů, třeba do botanické zahrady v Táboře, to je druhá nejstarší botanická zahrada, která ukrývá sbírky užitkových rostlin, skleníky, teplomilnou flóru i malý kousek s handicapovanými zvířaty, kde bydlí liška Sisi, tak užijte si fajn letní den.

0: Za necelý měsíc začne v Jihočeské Dobrši jubilejní 10. ročník festivalu Dobrežská brána. Do malé pošumavské obce znovu zamíří špičkoví hudebníci z Evropy, Ameriky i Japonska. A některé koncerty zazní právě tady úplně poprvé a možná i naposledy. Festival si za 10 let vybudoval pověst jedné z nejoriginálnějších hudebních akcí v Česku. Jak se něco takového podaří vytvořit daleko od velkých měst, tak to probereme se zakladatelem a ředitelem festivalu Ivem Kramlem, kterému tímto přeji pěkné dopoledne. Vítejte.
1: Děkuji, já zdravím z Jihočeské Dobrše, pěkné pondělní dopoledne.
0: Tak vy letos slavíte 10 let Dobrežské brány. Když se ohlédnete, napadlo vás při prvním ročníku, že festival dojde až sem?
1: Musím říci tak příznačně, že ani ve snu. Bylo to takové malé dobrodružství, vlastně i výzva. Máme v Dobrši galerii, kde samozřejmě při vernisážích také sem tam bývají nějaké hudební vystoupení a tehdy zde vystupoval hudebník Michal Hrubý a toho místo tak okouzilo, takže řekl Ivo, co byste tomu řekli, kdybychom tady udělali festival. To byl rok 2017. Jaro. Já jsem pro každé dobrodružství a kde jakou výzvu a tak jsem si řekl, no Dobrši to jistě může prvé přispět k propagaci. Michale, tady máte krásné prostředí a mohu vám nabídnout nějaké kontakty, zázemí a to bylo v prvním ročníku vše. No ale jak léta běžely, tak postupně jsem se stal už třetím rokem vlastně hlavním dramaturgem festivalu a téměř každý rok jsem si říkal, nevím, zda to stojí za to, aby byl ještě ten další. No a máme tu letos, doufám, ten 10.
0: No, nutno říct, Dobrš je malá pošumavská obec, kdo by nevěděl. Jak se vám podařilo přesvědčit světové muzikanty, aby přijeli právě sem? Bylo to těžké?
1: Je to až s podivem, možná tomu nikdo nebude věřit, ale já jsem nikdy nikoho přesvědčovat nemusel. Celá opravdu. Samozřejmě ti, co mají třeba agentury nebo je zastupují hudební agenti, tak se o to, kam jedou, třeba až příliš nezajímali. Několikrát se mi stalo, že si pletli Dobříš a Dobrš. Tak potom se trochu divili, když po dálnici z letiště minuli Dobříš a začali stoupat tady těmi pošumavskými serpentínami a ocitli se na zdejší dobržské návsi, tak jsem měl pocit, že pro některé je to úplně jiný svět, ale ukázalo se, že to vlastně vždycky byli rádi a mnozí z nich mi posílali děkovné e-maily a ptali se, kdyby byla příležitost pro nějaký návrat, takže rádi přijedou. A tomu se tak právě stane i letos.
0: Ano, přesně tak, protože jubilejní ročník je z části návratem výrazných osobností těch minulých let. Proč jste se vydali právě touto cestou?
1: Ona odpověď je z části asi obsažena již v té otázce. 10. jubilejní ročník vybízí k jakému se ohlednutí a rekapitulaci těch předchozích, i když to nebude rekapitulace jen formální, ale ten základ zde určitě je. Zkusili mi rekapitulovat zpět. Vlastně dramaturgie každého ročníku byla založena na jednom konkrétním hudebním nástroji. Tak za těch 9 předcházejících roků to byly dechové, plátkové, struné, také ale lidský hlas, trubka, akordeon, housle, bicí, klavír, loňský kontrabas, 9 nástrojů a tak ten 10. je přirozenou rekapitulací. Dostával jsem časté otázky jako od diváků z Dobrše, kteří zde byli. Zda bude příležitost některé interprety, kteří se nesmazatelně zapsali do jejich paměti, znovu vidět a slyšet. A právě letos se jim ten sen, to jejich přání může splnit, i když to nebylo jednoduché z každého ročníku někoho vybrat, protože ohlas u laické hudební veřejnosti i hudební kritiky byl mnohdy značný. A tak, aby jsem uspokojil, nabožil co nejvíce hudebních očekávání, tak jsem se vydal cestou netradičních hudebních a originálních spojení.
0: Jinak řada těch letošních koncertů vzniká přímo pro Dobrš a jinde už se možná nezopakuje. Jak složité je domluvit takové jedinečné projekty?
1: No, říkal jsem si v loni na podzim, když jsem tu dramaturgii vymýšlel, že jsem si asi trochu zavařil, lidově, jak se říká, protože ten základní výběr nebyl až tak složitý, ale právě ta originální hudební spojení, to byl trochu oříšek. Nesnad v tom, že bych nevěděl, koho s kým spojit, ale nemůžete spojovat někoho, kdo by prostě spolupracovat vzájemně nechtěl. Takže jsem dal takovou širší nabídku, širší výběr, i když některé představy jsem konkrétní měl a ku podivu většina z nich jsem naplnil. Napadá mi třeba francouzský hudebník Cyril Atef a čínský akordeonista Kimo Pohjonen, ale i mnozí další se přirozeně našli, spojili, mezi nimi třeba i česká trumpetista Štěpánka Balcarová a norský klavírista Helgeliem. Takže nakonec to bylo méně složité, než jsem myslel.
0: No, vy jste řekl už některá ta velká jména. Na koho se těšíte vy osobně? A nebo je to otázka, na kterou ředitel festivalu raději neodpovídá?
1: Tu otázku dostávám od různých médií vlastně asi každý rok a možná dokonce i nejednou, ale samozřejmě odpovím rád, i když letos to asi bude odpověď poněkud více diplomatická. Z těch důvodů, co jsem zmínil vlastně i trochu před chvilinkou, ale přesto asi to budou ta spojení akordeonu a bicích, trubky a klavíru. To jsou ta jména, co jsem zmiňoval, ale mohu zmínit i další. Vlastně Karin Nakakawa, japonská hráčka na 25-strunné koto a mladý rakouský trumpetista Simon Sivbauer, Markus Stockhausen, a vlastně stál jsem o to, protože téměř na každém ročníku vystupovali i hudebníci ze Slovenska, tak aby tomu mohlo být i letos, takže vznikl mezinárodní sextet Nils Åkerlund Flexible, který nám přinese do pódiu v kostele lidovou hudbu převedenou do jazzu. Takže to jsou asi moje tipy, ale jednoho jediného jsem nepreferoval.
0: To jste dobře udělal, myslím. Ale jinak Dobrská brána. Podle vás je to festival hlavně pro hudební znalce a fajnšmekry? A nebo může přijet i člověk, který třeba podobnou hudbu teprve objevuje?
1: Já si myslím, že to není festival zdaleka jen pro hudební znalce. I když ze začátku jsem měl sám takový pocit, že ta cesta, kterou se po těch 9 let ubírá, je vlastně nějaká konzistentní. Myslím, že jsme na žádnou odbočku, dlouho zatáčku nevstoupili. Takže to je vlastně festival pro každého, kdo se zajímá o hudbu, řekl bych, se žánrovými přesahy. Není to jazzový festival v pravém slova smyslu. On už vlastně dnes snad téměř žádný jazzový festival nenabízí jenom klasický alternativní jazz. Doufám, že v Dobrši objeví zajímavou hudbu, kde jaký příchozí, který se zajímá o kulturu, ve spojení se zajímavým místem, kam by asi jinak jeho noha nebo auto nedoputovalo.
0: Jinak vy, pane Kramble, ten festival připravujete nějakých už 10 let, řeknu. Co vás na té práci pořád drží a těší nejvíc? Řekněte nám na závěr.
1: No, samozřejmě na začátku to pro mě byla výzva, která se pak přeměnila trochu i vzhledem k mým kolegům a spolupracovníkům, kteří to někteří dělají nezištně, jistou tradici. Ale je to pro mě samozřejmě také trošku dobrodružství. Drží mě přitom zájem lidí, kteří se hned po tom, co konkrétní roční festivalu skončí, znovu doptávají na program ročníku dalšího. A samozřejmě mohu se třeba i trochu pochlubit, že vlastně není den, kdy mi do e-mailu nepřistáli alespoň jeden e-mail s nabídkou muzikantů z celého světa, že by v Dobrši chtěli vystoupit. A asi je to pro mě také samozřejmě 9letá cesta objevování pro mě kdysi poněkud skrytý v hudebních světů.
0: Tak já snad na závěr jenom doplním, že jsou všichni zváni. Za necelý měsíc to vypukne, Dobrežská brána se chystá. No a věřím, že návštěvníci se přijedou rádi podívat a spojí to právě třeba i s návštěvou Dobrše, což je nádherné místo v našem kraji, které by, myslím, měl každý jednou vidět. My moc děkujeme za pozvání, a to z úst zakladatele a ředitele festivalu Ivo Kramla. Díky moc, ať se vše podaří podle vašich představ, ten jubilejní ročník. Mějte se hezky, ať se vám daří i nadále.
1: A já samozřejmě děkuji za milé povídání, za možnost představit letošní Dobrežskou bránu.
0: Děkujeme. Hezké Mějte léto. Se krásně i vám hezké léto a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak to byl pan Ivo Kraml, který byl dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice v tuto chvíli. Pokročíme samozřejmě ještě dál, co vás čeká ještě do 11. hodiny. Babské rady nabídnou jednoduché recepty na domácí letní nápoje, které osvěží, doplní energie a zachutnají v horku i ve dnech, kdy je pod mrakem. Tak to před 11. ale za chviličku už ve studiu přivítám kolegyni Martinu Touškovou, která přijde s pozvánkou na novou četbu, tak zůstaňte.

0: Na celé prázdniny se nám do vysílání vrátila četba na pokračování. Věřím, že jste zaznamenali tento fakt. Ti, kteří mají rozhlasové četby rádi, určitě vědí a možná si i poslechli premiérovou detektivku českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny v Kopřivách. O knihu jsme taky týden soutěžili, tak mnozí z vás už ji mají doma. Jinak skončila v pátek. No a ode dneška nás čeká příběh nový. A co si tedy budete moci tento týden v čase od 18.05 do 18.30 poslechnout, tak to prozradí dramaturgyně Martina Toušková, která četby do našeho vysílání připravuje. Marti, pěkné dopoledne, vítej.
1: Hezké dopoledne tobě, Hanko, i našim posluchačům. Tak my jsme našim posluchačům na celé prázdniny slíbili jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Začali jsme, jak si správně uvedla, detektivkou v Kopřivách oblíbeného českobudějovického detektivkáře Jiřího Březiny. No a pokračovat budeme příběhem od dalšího oblíbeného českobudějovického spisovatele, a sice Jiřího Hájíčka. Vybrali jsme pro vás četbu z jeho románu Zloděj zelených koní. Znáš tu knížku, Hanko?
0: Neznám, přiznám se, ale těším se, že nám o ní něco málo povíš.
1: A možná znáš film stejnojmenný, ten byl natočen asi před 10 lety. V hlavních rolích byl Pavel Liška a Kristýna Buková.
0: Ano.
1: Takže
0: pamatuj.
1: Příběh budeš maličko znát, ale to vůbec nevadí. Naši rozhlasovou četbu si můžeš klidně poslechnout, stejně jako naši posluchači. Zloděj zelených koní je jednou z autorových prvních knížek, vyšla před 25 lety, takže už je to docela dávno, a je to příběh o hledačích Vltavínu. Proto ta zelená v názvu. Příběh se odehrává na přelomu 80. a 90. let tady u nás v jižních Čechách, někde v okolí Besednice. No a hlavním hrdinou příběhu je Pavel, mladý muž, který miluje kameny, horniny a tak dále, a také svoji dívku Karolínu. Když za ním přijde kamarád, že by mohli hledat vltavíny, to jsou ty zelené koně, společně a ještě na tom mohli vydělat, tak se do toho pustí. Jenže těžba vltavínu, jak všichni v jižních Čechách víme, není legální. No a Pavlovu dívku navíc život s podivínem, který se naprosto oddal té své vášni, přestává bavit. Takže láska, dobrodružství, zrada, jižní Čechy a trochu krimi. Myslím, že by nás to mohlo bavit.
0: Od všeho něco, je to pestré. Jinak kolika dílná četba to je a kdo ji načetl?
1: Je to krátká četba, je to jenom 5 dílů a v našem rozhlasovém studiu ji v roce 2003 v režii Aleše Vrzáka načetl herec Martin Kubačák.
0: Jinak první díl této četby tady uslyšíte dneska krátce po 18. hodině. Další díl můžete poslouchat potom každý podvečer, a to až do pátku. No a určitě ještě můžeme připomenout, že každý díl se po odvysílání v éteru objeví taky na našich internetových stránkách a v aplikaci Můj rozhlas, kde bude k poslechu vždycky 8 týdnů. Je to tak? Říkám to správně, Marti?
1: Je to přesně tak, jak říkáš. I tahle četba bude k poslechu na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas a můžete si ji tam poslechnout v kteroukoliv denní i noční dobu, prostě tak, jak budete mít chuť, vždy po dobu 8 týdnů. Téhleté nabídky využívá opravdu hodně našich posluchačů z celé republiky. Třeba už zmíněná detektivka v Kopřivách má za necelé 3 týdny 157 600 poslechů, což je skvělé číslo a bude ještě růst. Takže pokud se vám třeba někdy nehodí poslouchat rozhlasové četby v éteru takhle v podvečer, chcete být raději na zahradě nebo někde na výletě, tak to můžete zkusit i touhle cestou.
0: My děkujeme moc za pozvání. Těšíme se na další četbu. Martina Toušková tu s námi byla. Díky moc za to a hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a přátelé, vy si nenechte ujít ty babské rady Jarky Vykoupilové, jak už jsem avizovala. Jednoduché recepty na domácí letní nápoje se určitě budou hodit.

0: Pražské rady.
1: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybíz, maliny, borůvky nebo ostružiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: písničky, které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou.
2: Léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ošetřovatelé zvířat, traktoristi nebo zootechnici jsou nejžádanějšími profesemi v zemědělství na jihu Čech. Ministři by dneska měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Ve Španělsku při oslavách fotbalového vítězství zemřel 13-letý chlapec. Teploty se dneska na jihu Čech dostanou ke 23 stupňům, na horách k 19. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Personální krize v zemědělství na jihu Čech se stále prohlubuje. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje. Zapojila se do něj skoro stovka zaměstnavatelů a studentů. Podle odpovědí není problémem jen nedostatek pracovníků, ale taky jejich kvalita.
6: Je to těžká práce, začíná se brzo ráno.
7: Říká o profesi ošetřovatelky zvířat předseda zemědělského obchodního družstva Blata Sedlec na Českobudějovicku Milan Pešek. Právě po ošetřovatelkách a dojičkách je v zemědělství největší poptávka. Podle průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje chybí v zemědělském sektoru i lidi jiných profesí. Doplňuje její ředitelka Hana Šťastná.
8: Je také velká poptávka po traktoristech, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat.
7: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Vláda by dneska měla projednat svoje stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
9: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
5: Podle Tejce ústavní soud taky prezidentův návrh nezaslal žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničí a vládě. To je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších lidí je zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dneska se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisti mají projít centrem hlavního města Madridu.

0: V Humpolci dneska začne fungovat nové psí hřiště. Nachází se v lesoparku pod zříceninou Orlík za školním statkem. Slavnostní otevření je naplánované na 16. hodinu. Nápad na jeho založení pochází z participativního rozpočtu.
1: Navrhovatel upozornil loni na to, že by psí hřiště přispělo k aktivnímu a zdravému životnímu stylu obyvatel. Současně areál poskytne bezpečný prostor pro volný pohyb psů. Hřiště má několik prvků pro sport agility i posezení pro majitele psů. Psi účastnící se dnešního otevření dostanou od organizátorů Pamlsek. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech bude dneska polojasná až jasná. Maximální teploty se budou držet mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří kolem 17. Vítr je slabý, během dne ale zesílí na mírný, foukat bude od západu až severozápadu a večer opět zeslábne. Biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte v Jindřichově Hradci, v Jarošovské ulici, havarovalo tam osobní auto a se zdržením počítejte v Táboře, v Jihlavské ulici, je tam odstavené nákladní auto. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Umělá inteligence dneska překládá během několika vteřin texty z celého světa. Znamená to ale, že překladatelé brzy nebudou potřeba? Jak dobře umělá inteligence skutečně rozumí jazyku, humoru anebo skrytým významům? A můžeme jí bez obav svěřit třeba důležitou smlouvu anebo lékařskou zprávu? O budoucnosti, současnosti i budoucnosti překladatelství si budu už za chvíli povídat s dnešním dopoledním hostem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Překladatelství v souvislosti s umělou inteligencí. Téma, o kterém si budu dneska povídat s Karlou Bauerovou, zakladatelkou společnosti Sofia, což je jazyková služba, kterou založila v roce 1993. Paní Bauerová, vítejte, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak pojďme hned na úvod probrat to, jak vypadala práce překladatele před 20 anebo 30 lety.
2: Tak já bych řekla před 30 lety a vypadala pěkně a velice ráda na to vzpomínám i moji kolegové, kteří tenkrát začínali se mnou. Řekla bych, že jsme odhazovali psací stroje, mimochodem dodnes mě mrzí, že už ho nemám, ten svůj psací stroj. Začínali jsme s počítači, byli jsme velice vděční za papírové slovníky, které se začaly objevovat, myslím, ty kvalitnější i na jazyky, jako byla angličtina, němčina, nejenom ruština a podobně. Začínaly se objevovat elektronické slovníky a začínaly se objevovat tiskárny, což byl velký pokrok. Nejdřív to byly jehličkové a velice dobře si vzpomínám na to, že když jsme se zmohli a pořídili si laserovou tiskárnu, tak jsme byli velice šťastní.
1: Napadlo vás ve skrytu duše, že to celé může dospět k tomu, že překladatelé nebudou pomalu ani potřeba jednou?
2: Ne, to nás nenapadlo, my jsme tak neuvažovali, byla to doba, ta 90. léta, kdy bylo práce hodně a takovou největší naší obavami nebo starostí bylo vyhovět zákazníkovi, doručit překlad, poskytnout kvalitní tlumočení, vyhovět mu, splnit čas, termíny byly tenkrát velmi krátké a napjaté. Takže to byly starosti, které jsme tenkrát měli, samozřejmě to ufinancovat, chod překladatelské kanceláře, ale obavy, že by nás stroje jednou nahradili, ty tenkrát nebyly. Možná je měli někteří jiní kolegové, ale já ne.
1: Co bylo tehdy při překládání nejnáročnější podle vás?
2: Nejnáročnější tehdy bylo pochopit význam toho překládaného nebo tlumočeného textu a najít ty správné odborníky nebo zdroje, kde jsme si mohli ověřit správnost našeho překladu anebo vůbec dopátrat té správnosti, protože jeden z velikých úkolů toho překladatele, který byl tenkrát, který je i dnes, nebo tím nárokem na překladatele byla znalost oboru. To znamená, že překládám něco, co je nejenom správně stylisticky, gramaticky, věcně, ale co je správně i významově, dává to smysl, protože překladatel nemůže být odborník ve všech oborech, to určitě ne.
1: Kdy jste si tak poprvé uvědomila, že umělá inteligence může překladatelství zásadně změnit?
2: Asi to bylo v tom roce 2022, kdy se pro širokou veřejnost uvolnil první nástroj, ale tady na tomhle místě bych asi řekla, že my překladatelé v našem oboru my používáme stroje, i když se tenkrát jim neříkalo umělá inteligence, už vlastně 40 let. Čili byly to počítačem podporované překlady nebo nástroje, kterým se říká CAT, nástroje, které komerčně se začaly prodávat už na konci 80. let. Do našich českých zemí to došlo o něco později, ale to byl vlastně taková jakási prvotní umělá inteligence nebo prvotní pomocník, strojový pomocník, stroj, počítač.
1: Jak velký skok představuje umělá inteligence potom ve srovnání s dřívějšími elektronickými slovníky a překladači?
2: Je to veliký skok v těch schopnostech a samozřejmě v rychlosti. Takže to, co trvalo, a v dostupnosti, protože ty nástroje nebyly levné. Dnes vlastně ten základní překlad je možný získat zdarma, rychle a v různých jazycích.
1: Překvapilo vás něco na kvalitě současných AI překladů?
2: Určitě ty překlady A je to nutno přiznat, jsou plynulé, přirozené, často velmi dobře použitelné, ale v tom je současně i riziko, protože ta chyba na první pohled není vidět, nekřičí. U těch předchozích strojových překladů, třeba 20 let zpátky, 15, tak tam to poznat šlo, dnes to poznat nejde, a to je to zrádnější.
1: Možná, paní Bauerová, máte příklad nějaké věty nebo textu, který by před pár lety stroj přeložil špatně, ale dneska už ho zvládne téměř bezchybně?
2: Tak je to taková klasická věta, kterou znají lingvisté, je to taková jazyková hádanka. Věta zní: pohár se nevešel do kufru, protože byl příliš velký, anebo také můžu říct, protože byl příliš malý. Takže nevíme, nebo ta umělá inteligence, ten stroj neví, kam to zájméno přiřadit, jestli to patří k tomu poháru, že ten byl velký, anebo naopak, že byl malý. A když toto umělá inteligence zvládne, tak pak už je to opravdu těžký soupeř pro živého překladatele.
1: Jaký nejvtipnější anebo nejabsurdnější strojový překlad jste kdy viděla, je-li nějaký takový?
2: Já jsem se setkala s překladem závodní stravování ve smyslu podnikové stravování, které bylo přeloženo do angličtiny jako racing catering, což znamená v angličtině, že to je stravování nebo catering pro závodníky nebo sportovce nebo automobilové závodníky. A vím, že tenhle překlad do angličtiny byl předložen v rámci nějaké účetní závěrky nějaké společnosti na finanční úřad. Tam se tomu všichni zasmáli, nějakou škodu to nezpůsobilo, ale je to takový jako pěkný příklad, který si pamatuju a asi dlouho budu.
1: Říká paní Karla Bauerová, která je naším dnešním dopoledním hostem a bude i po písničce.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A mým dnešním hostem je paní Karla Bauerová, zakladatelka společnosti Sofia, kterou založila v roce 1993. Bohužel chýlí se ke svému konci tahle agentura. No a je to z jednoho prostého důvodu: umělá inteligence totiž nám pomaličku, ale jistě začíná střídat a nahrazovat překladatele. Paní Bauerová, když do nějakého překladače napíšu větu, co se v tu chvíli vlastně děje?
2: Tak dá se říct jednoduše, protože nejsem AI specialista ani softwarový inženýr, tak dojde jednodušeně k tomu, že ten software vezme větu, rozloží si ji, vyhodnotí vztahy mezi slovy a na základě obrovského množství dat, které má, na základě milionů stran, které jsou ve veřejném prostoru, které má načteno, tak odhaduje, jak by se stejný význam tím nejpřirozenějším způsobem řekl v tom daném jazyce. Takže to je důvod, proč ten výsledek zní velmi dobře a mnohdy nepoznáme, že se umělá inteligence nebo ten stroj nebo překladač, jakkoliv to nazveme, že se mýlí anebo halucinuje, jak se dnes často říká.
1: Mm-hmm. Rozumí tedy umělá inteligence tomu, co překládá?
2: Ona tomu moc nerozumí, neuvažuje jako člověk, není to člověk, ona hledá schodu a nejpravděpodobněji se vyskytující význam a možnost té konzistence.
1: Proč potom bývají překlady někdy překvapivě dobré, vy už jste tady vlastně zmiňovala, a jindy jsou úplně vedle?
2: Překvapivě dobré jsou tehdy, když má hodně dat, když má miliony nebo desítky milionů slov a má zdroje a dokáže si najít tu nejpravděpodobnější schodu.
1: Jak si potom AI poradí třeba s idiomy, s humorem, se slovními hříčkami?
2: S idiomy si poradí poměrně dobře, má k tomu nějaké podklady, ale pokud jde o slovní hříčky, tam je to těžší, tam jde samozřejmě o kulturu, dvojsmysl, narážku, o nějaké kulturní specifika toho jazyka, národa, té země, tam je to těžší, takže může se někdy trefit a někdy ne.
1: Existují třeba jazyky, které zvládá lépe nežli jiné?
2: Zase obecně se dá říct, že daleko lépe zvládá jazyky, kde má velké množství kvalitních dat, což jsou ty velké a velmi frekventované jazyky, typicky angličtina, francouzština, němčina a tak dále. Tam je obrovské množství různých překladů, textů a tam se jí to daří poměrně dobře. Horší je to s jazyky, kde má méně podkladů a méně dat.
1: Jak velký problém jsou potom kulturní rozdíly a třeba místní specifika?
2: Ty kulturní rozdíly jsou velice důležité, protože překlad není jenom o slovech, ale o sdělení, aby to jednoduše řečeno dobře fungovalo. My jsme se ve škole před těmi 40 lety učili, že principem moderního překladu je funkční ekvivalence. To znamená, musí to fungovat a musí to být ekvivalentní, to sdělení.
1: Mm-hmm. Může AI poznat třeba i ironii nebo sarkazmus?
2: Může a nemusí.
1: To je ten oříšek. Jinak já se ještě zeptám, a to je vlastně taková jako osobní otázka. Vy jste studovala překladatelství přímo? Jak jste se k tomu všemu dostala?
2: Já jsem se k tomu dostala náhodou. Studovala jsem na Filozofické fakultě v Olomouci a na studia jsem nastoupila v roce 1989, takže jsem měla velké štěstí v tom, že studium angličtiny se nám otevřelo, padly bariéry, přicházeli rodilí mluvčí a spousta kvalitních vyučujících, kteří do té doby nemohli vyučovat nebo byli hodně omezováni, tak nám mohli začít sdělovat své zkušenosti, předávat je byla tam v Olomouci velká jména, jako byl pan profesor Jařáb nebo pan profesor Peprník. Takže na to období vzpomínám velmi ráda a měli jsme tam obor i translatologie nebo translatologické předměty. Takže ano, dá se říct, mám na to papír.
1: Říká paní Karla Bauerová, náš dnešní dopolední host, a povídat si s ní budeme i za chviličku po písničce, tak poslechněte si ji.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S paní Karlou Bauerovou si povídáme o překladatelství, o jeho budoucnosti, hlavně v souvislosti s umělou inteligencí, která z části nahrazuje práci překladatelů, možná ji usnadňuje, některým práci možná i bere. Paní Bauerová, kdy je podle vás bezpečné použít strojový překlad bez kontroly člověka a kdy by to naopak třeba mohlo být nebezpečné?
2: Strojový překlad anebo překlad od umělé inteligence my říkáme, že může člověk používat při nějakých informativních textech nebo kdy takzvaně nejde až o tolik moc. Ale pokud jde o nějaké texty, které jsou závazné právně, jsou důležité a je potřeba, aby za ně někdo nesl odpovědnost, případně na nich později pracoval, dělal nějaké úpravy, korektury, revize, tak tam je vždy vhodné se obrátit na člověka nebo poskytovatele tady těch překladatelských služeb.
1: Dokonce mohl by třeba někdo udělat problém tím, že si nechá AI přeložit smlouvu nebo nějaký důležitý úřední dokument?
2: Určitě, v každém případě, akorát nevím, s kým by to potom řešil. To znamená, tady se dostáváme do právní roviny, do oblasti zodpovědnosti za překlad. Možná bych to přirovnala k autonomním vozidlům, že ty už jsou vymyšlená, pokud vím, takže auto může samo jezdit, ale když dojde k nějaké dopravní nehodě nebo k nějakému problému, tak nevíme nebo neví se, kdo přesně bude povolán k odpovědnosti. A pokud vím, tak i legislativa Evropské unie se tady tímto zabývá, jak s umělou inteligencí po té právní rovině nebo v té právní oblasti naložit.
1: Setkala jste se třeba už s případem, kdy umělá inteligence přeložila ten text sebevědomně, ale chybně?
2: Určitě jsou to takové ty veselé historky z natáčení. Známý je ten případ v angličtině Turkey, což může být Turecko i Krocan. Takže když věta začíná přímo tím, že Turkey is nice něco, tak to může být pěkné Turecko pro cestovatele, ale může to být i v receptu dobré krutí maso.
1: Jak pozná běžný uživatel, že je ten překlad nepřesný? Nebo pozná to vůbec?
2: Tam bych řekla, že záleží na bystrosti toho uživatele. Pokud není příliš bystrý, tak to nepozná. To je podobně jako s navigací. Jedete slepě podle navigace a pak v lepším případě skončíte někde na soukromém dvorku. Když je uživatel bystřejší a používá svoji vlastní hlavu, vozí třeba v autě kufru, papírovou mapu, jako třeba já, a děti se mi smějí, tak ten to může poznat a dá si pozor.
1: Jsou lidé dneska třeba kvůli umělé inteligenci i méně motivovaní učit se cizí jazyky? Myslíte si, že to může být třeba do budoucna problém?
2: Může to být problém, tam záleží na každém. Je to jako v ostatních sférách lidské činnosti. Říká se, že člověk je tolikrát, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, jestli je to přísloví nebo citát, to přesně nevím, někdy se to připisuje Komenskému, někdy Masarykovi, nevím, jestli je to pouze v českém jazyce nebo i v jiných jazycích, ale myslím si, že to platí. Takže pokud se někdo učí cizí jazyk, má zájem se vzdělávat, rozšiřovat své znalosti, poznávat kultury jiných národů, jejich způsob myšlení, tak je to k jeho prospěchu.
1: Mění umělá inteligence možná i způsob, jakým lidi spolu z různých zemí komunikují. Já už jsem třeba zaznamenala takové různé aplikace dneska, že ve finále to nebude až tak těžké možná do budoucna domluvit se s člověkem z jiné strany planety.
2: Přiznám se, že to není úplně naše parketa, protože to, co děláme my, jsou odborné překlady a odborná tlumočení, která jsou stále vyžadována od našich zákazníků. A tady tím, řekněme, jednodušší komunikací pro cestovatele, pro účely rekreace v cizí zemi, tak tím se my příliš nezabýváme.
1: Akorát na druhou stranu je pravda, že člověk se trošičku možná ochudí o takové to, když jsme se domlouvali rukama, nohama mnohdy, ale přece jenom snažili jsme se navazovat komunikaci. Dneska už jednoduše vytáhneme nějaké ty překládací stroje a všechno funguje s nás. Nicméně to už jsme trošičku odběhli od tématu. My se totiž s mým dnešním hostem k umělé inteligenci a k budoucnosti překladatelů a jazyků ještě vrátíme. Tohle už je Jana Chládková, život je jízda. Hezké dopoledne, užívejte.

0: Jeho české dopoledne a dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice s námi ještě chvilku bude paní Karla Bauerová, zakladatelka společnosti Sofia, která poskytuje jazykové služby a tu agenturu založila v roce 1993. No, my budeme mluvit, paní Bauerová, taky o budoucnosti překladatelů, o budoucnosti jazyků. Hrozí tedy, že AI jednou lidské překladatele úplně nahradí? Co myslíte?
1: Pokud člověk zůstane člověkem a lidstvo lidstvem, tak ne. A já si dovolím vás opravit nebo upravit jenom to konstatování, co jste říkala, co jste zmínila, že naše společnost končí. Ona nekončí, ona končí pod tím jménem, ale my ji předáváme dál. Mm-hmm. Takže už ten fakt, že ji někdo přebírá, někdo, kdo vidí smysl v pokračování překladatelských a tlumočnických služeb, tak to už je důkazem toho, že budoucnost náš obor má. Hmm. Vůbec celosvětově se jazykové společnosti stále kupují, prodávají, ono to tak bylo v minulosti, je to v přítomnosti a bude to i dál. Takže umělá inteligence živého překladatele člověka nenahradí, ale musíme si přiznat nebo konstatovat, že jeho role a pracovní náplň je jiná, než byla před 30 lety.
0: Ve kterých oblastech budou lidští překladatelé stále nenahraditelní?
1: My to vnímáme tak, že to bude ta posteditace, ta kontrola, ta supervize textu, který přeložil stroj. Takže dnes už víc než o překládání a počítání objemu podle normostránek nebo podle slov, podle počtu slov, hovoříme o post-editingu a kontrole a vlastně od toho se odvíjí i třeba účtování, právě ne na ten objem, na ta slova, na ty stránky, ale na čas, který ten odborník, ten projektový jazykový manažer stráví tou editací, tou kontrolou, případnými úpravami. Hmm.
0: Jak se podle vás změní práce překladatelů během příštích 10 let? Budou překladatelé třeba spíš opravovat práci AI, než překládat od začátku? Jak to vidíte?
1: Kdybych to věděla, tak asi v tuhle chvíli nesedím tady. Troufnu si říct, že třeba za rok, za dva, za tři to bude, tak jak jsem říkala, ta kontrola toho textu, ale 10 let je opravdu velmi dlouhá doba a na odborných konferencích v našem oboru se setkávám s tím, že když o tom mluvíme, jaká je ta představa, jaká je budoucnost, tak odpověď je nobody knows, to znamená nikdo neví a je tam velký otazník. Hmm,
0: takže když se sejdeme tady za 10 let, myslíte si, že vás v oblasti překladů něco překvapí?
1: Myslím si, že ne, že to budou ty stroje a kombinace toho, co umí člověk a toho, co umí stroj. Hmm.
0: Může já jednou překládat literaturu třeba stejně dobře jako člověk? Dokázala by třeba přeložit Švejka, Hrabala, Cimrmana, to jsou taková specifika, aby tam nezmizel ten humor, ta atmosféra?
1: Myslím si, že 100% ne. Do určité míry ano, je to podobný problém, jako je třeba u filmů, kdy soutěží český film, český snímek někde na mezinárodním poli. To, co ví Češi, to, jaká je naše mentalita, kultura, historie, je nepřenositelné a těžko sdělitelné tomu jinému národu.
0: Vy svým způsobem Sofii své dítě předáváte do cizích rukou. Tak teď úplně osobní závěrečná otázka. Je to s těžkým srdcem?
1: S těžkým srdcem bylo to rozhodnutí a s lehkým srdcem je to zjištění, že vím, že jsem ji předala do správných rukou a uvědomila jsem si, že opravdu existují ty dva rozměry. Jeden je finanční a druhý je ten morální nebo lidský a ten nejde vyčíslit penězi.
0: Říká paní Karla Bauerová, která byla naším dnešním dopoledním hostem, za což moc děkuji. Bylo to zajímavé, mějte se hezky. Ať se vám daří. Ať už pracujete v jakémkoliv oboru, jestli zůstanete svým způsobem u překladatelství, máte to v plánu?
1: Já si myslím, že zůstanu u překladatelství, protože těch 33 let nelze vymazat a asi by se mi potom hodně stýskalo.
0: Ať jste šťastná. Mějte se hezky a nikdy. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: V jihočeském dopoledni doznívá hit v podání Marie Rotrové. Je z poloviny 80. let a píseň s českým textem Jiřiny Fikejzové stojí na motivu náhlého splanutí lásky, kterou zpěvačka přirovnává k zářivé hvězdě na obloze. Skladba se objevila na albu 12krát Marie Rotrová. Dodnes patří k oblíbeným písním Lady Soul, jak bývá Marie Rotrová označována. Jihočeské dopoledne pokračuje dál, rozhlasový sloupek je jeho součástí, jeho autor, spisovatel Jan Štiftr vás v něm pozve za literaturou do trhových svinů.
1: Rozhlasový sloupek. Začínáme právě dnes. Literární festival Svinenské čtení. Středobod kulturního léta v Trhových svinech. Akce, na jejímž začátku stál jeden telefonát do auta. Jel jsem právě z Písku do Budějovic, když mi volala Šárka, vedoucí svinenského infocentra. Přemýšlel jsem o tom, jak moc by se mi líbilo, kdybychom někde, třeba právě ve svinech, vytvořili místo pro setkávání autorů a jejich čtenářů. A v tom se ve sluchátku ozve Šárka a říká, že má nápad. Týdenní literární festival. Člověk si přeje, a někdo to vymyslí. Pak se to potká a od té doby to jede. Svinenské čtení je skvělá akce. Přijíždějí hvězdy a chodí na ně lidé. Letos začínáme s Bárou Šťastnou, už zítra přijíždí Pavla Horáková, ve středu Dita Kůtová, pak Michal Sýkora a v pátek Štěpán Javůrek. Budeme si povídat, budeme si číst a budeme se smát. Na různých místech, vždy od 18 hodin. A budeme mluvit taky o tom, jakou sílu má přání. Když člověk o něčem sní, a ono se to děje. Tak si přijďte už dnes večer něco svého přát s námi.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: vím, zamlžený svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

Za okamžik na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte polední zvon ze starobylé vesničky Své Bohy v Novohradských horách, která je dnes součástí Horní Stropnice. Zvon je zavěšen v otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1773. Má hlavní tón F3, průměr 28,7 cm a váží přibližně 16 kg. V roce 1946 ho ulilo zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: České Budějovice dají na provoz fotbalové akademie Dynama přes 8,5 milionu korun. Ukrajina v noci zaútočila na cíle poblíž Moskvy. Velhartice na Klatovsku by kvůli posunutí termínu opravy tělocvičny neměly přijít o dotace. Noční teploty na jihu Čech budou kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Fotbalová akademie Dynama získá od českobudějovického magistrátu dotaci 8 milionů 600 tisíc korun. Na mimořádném jednání o tom dneska rozhodli zastupitelé. Peníze půjdou hlavně na mzdy trenérů fotbalové mládeže, pokračuje náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
2: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
0: Rozhodnutí o přidělení dotace zastupitelé přesunuli z června. Trenéři byli v té době bez nových smluv a město nemělo jistotu o přesném využití peněz klubem. Ukrajinská armáda v noci znovu útočila na ruskou metropoli. Podle šéfa moskevské oblasti zranili drony celkem 10 lidí. Některé z bezpilotních strojů dopadly do města Domodědovo poblíž jednoho z moskevských letišť. Ukrajina označuje útok za odpověď na nedělní rekordní ostřelování Kyjeva.
3: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyjev útočil na průmyslové areály a skladiště paliv. Ukrajinské drony také v noci cílily na několik lodí ruské stínové flotily.
4: Prodlužujeme vykonovat plán dalekobijných.
3: Zelenský už dříve označil podobné útoky za dalekonosné sankce, ve včerejším projevu je označil také za nezbytné pro dosažení míru. Bez takovéhoto tlaku podle něj Moskva na vyjednávání nepřistoupí. Nedělní ruský útok balistickými raketami na Kyjev zabil 6 lidí a desítky zranil. Ruská armáda zasáhla také nákladní loď s kukuřicí plující u přístavu Oděsa pod vlajkou Guinea-Bissau. Zásah nepřežilo 10 námořníků z Indie, Sýrie a Ukrajiny. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Velhartice na Klatovsku odsouvají rekonstrukci tělocvičny. Do výběrového řízení se totiž nikdo nepřihlásil. Investice za víc než 12 milionů korun byla podpořená dotací. Podle nezávislého starosty Michala Kopačky o ní ale obec kvůli posunutí realizace nepřijde.
5: Jedná se o zateplení obvodových stěn a bude probíhat výměna všech okenních a dveřních otvorů. Dotaci jsme na tom měli přislíbenou.

0: a stále máme z ministerstva životního prostředí, protože nám prodloužili termín a ta dotace činí 6 milionů 118 tisíc.
1: Obec chce začít tělocvičnu opravovat na jaře. Počasí. Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech polojasné až jasné s teplotami do 23 stupňů, na horách do 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Noc bude opět chladná, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích až k 5 a v horských kotlinách bude jen kolem 1 stupně nad nulou. Zítřek bude většinou polojasný, odpoledne až oblačný a ojedinělé, hlavně na Šumavě, se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat začne i oblačnosti. Maximální teploty se budou zítra pohybovat od 19 do 22 stupňů, na horách kolem 16. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda komplikuje provoz v Hluboké nad Vltavou v Lidické ulici. Srazila se tam 3 osobní auta a taky v Třeboni v ulici Svobody. A tam je zase srážka 2 osobních aut. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: A dobrý poslech a dobrou chuť k dnešnímu obědu vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Hanka Šobarová. Vítejte u písniček, pojďme hned gratulovat. První přání je pro paní Zdeňku Čechovou z Nákří, která oslavuje polokulatiny. Mnoho štěstí a zdraví do dalších let vám paní Čechová přejí zastupitelé obce. Prosím o zahrání písničky pro švagra pana Kamila Stropka z Českých Budějovic. 20. července oslaví 73. narozeniny. Kamile, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To ti přejí a pěknou písničku posílají Bohuška a Bohouš s celou rodinou. Hraje vám Doubravanka písničku Jaké je to hezké.

Narozeniny oslavuje také paní Alena Červenková z Chlumu u Blatné. Milá maminko, k tvým krásným 75. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a klidných chvil v kruhu rodiny. Ať máš každý den důvod k úsměvu. S láskou dcery Alena a Hana, s rodinami a přidává se ke gratulantům také vaše sestra Eva. Písničku pošleme taky paní Janě Vackové. Pozdrav do Jistebnice, jí patří k dnešním 75. narozeninám. Jana je dlouholetým členem místních hasičů, za svoji práci ve sboru jí bylo uděleno několik významných ocenění, je stále velmi aktivní členkou jistebnických hasičů. Milá Jano, do dalších let stále zdraví, štěstí a radost z vnoučat ti přejí a tobě připějí všichni hasiči z Jistebnice. No a hrát nemůže žádná jiná nežli píseň pro hasiče v podání Božejáků.

Vážená redakce, prosím zahrajte paní Miladě Hájíčkové z Milevska k jejím 75. narozeninám hezkou písničku od Pepíka Nauše, které slaví 20. července. Přejeme jí do dalších let hlavně hodně zdraví a k tomu také štěstí, stále veselou mysl, jako má doposud. Ještě jednou moc a moc zdravíčka přejí všichni od Malafů z Kluk. A přejete si nějakou veselou polku v podání malé muziky na uše Pepíka. Tady je, až pomašírujem.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 12.21 je ten správný čas na písničky pro radost. A budeme hrát třeba pro pana Jaromíra Pivka. 18. července totiž oslavil významné životní jubileum. Je z Horní Vsi a má tady přání. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. To vám přeje starosta obce a k přání se připojuje celé obecní zastupitelstvo. A nechávají vám zahrát oblíbenou hornoveskou polku. Pošleme ji ale taky paní Marii Dvořákové do Slavče, která má polokulatiny. Kapičku štěstí, obláček naděje každý den, ať se na vás někdo usměje. K životnímu jubileu vám zastupitelstvo a obecní úřad obce Slavče u Trhových Svinů přeje zdraví, štěstí, lásku i pohodu. A tady je hornoveská polka v podání Veselky.

Tak a připravená už je v tuto chvíli další písnička, bude od Babouků a možná Oslavenec, minimálně pisatele už tuší, pro koho že bude, protože dneska se dožívá pan Čestmír Vichra z Dírné 80 let. Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody, za všechny příbuzné přejí Novákovi Stučap a prosíte nás právě o zahrání písničky od Babouků. Tam daleko, tam za mořem, ano, hrají Babouci.

A písnička tu dnes u nás čeká taky na paní Martu Remencovou z Trhových Svinů. Slaví krásné kulatiny a má u nás přání. Tak paní Marto, poslouchejte. Naše milovaná maminko, babičko a prababičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným kulatým narozeninám, pevné zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky. Radost, ať ti přinášejí vnuci a pravnuci a tvá zahrádka. Přání z celého srdce posílá dcera Martina a syn Staňa s rodinami, sestry Herma a Máňa, vnuci Ondra, Honza s rodinami, Ota, Filip a Matěj a pravnuci Karolínka, Kristýnka, Lucka, Kuba a Matouš. A prosíte o písničku Mám já zahrádečku, ve které zpívají Josef Zíma a Marie Hanzelková. Tak tady je pražská kapela a já mám zahrádečku. Všechno nejlepší.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: No a já tady mám ještě jedno přání pro paní Martu Remencovou z Trhových svinů, které jsme hráli před chviličkou, ale pro změnu nechávají zahrát děti a sestry s rodinami. Paní Hermína je autorkou tohoto přání. Vážená redakce, naše maminka paní Marta Remencová dneska slaví osmdesátiny. Chceme jí touto cestou poděkovat za její obětavou péči. Milá maminko, k tvým narozeninám přejeme dny plné příjemných maličkostí, z dobrého to nejlepší. Z hezkého to nejhezčí, pevné zdraví, hodně pohody, ať ti každý den přinese něco, co ti vykouzlí úsměv na tváři. Děti s rodinami jsou podepsáni. No a ještě písnička poletí za paní Anou Křivánkovou do Velkého Ratmírova. Tady je tvůj narozeninový den, ne, není to jen pouhý sen. Ať ti dneska všichni přejí, ať se s tebou také krásně smějí. Tuhle veršovanou básničku posílám ti v přáníčku. Přeji pořádnou dávku zdraví, hodně štěstí, velkou spoustu zdraví a životní pohody. To vše přeje Václav s rodinou, je to bratr Václav s rodinou. Velkou gratulaci posíláme naší mamince, babičce a prababičce k jejímu požehnanému věku. To je stále přání pro vás, paní Křivánková. Naše milá babičko Andulko, přejeme ti zdraví, radost a naději do každého dne. Zároveň blahopřejeme i vnučce Kačence, která se babičce před 24 lety narodila k narozeninám. Tak to byl jeden z nejhezčích dárků v životě. Katuško, přejeme hodně studijního štěstí v zahraničí a radost z tvého krásného mládí. Naše milované, mějte krásný slavnostní den, přeje široká rodina. Takže, paní Křivánková, myslí na vás spoustu členů vaší rodiny, užijte si hezkou oslavu a hraje mistříňanka písničku Mamko vám.

To byla mistříňanka, písnička Mamko vám a mistříňanku vystřídá Inglovanka. Komu, že tuto kapelu pošleme, tak bude to třeba pan Václav Turek do Frimburku u Sušice, který slaví kulatiny. Krásné jubileum chceme přát a ještě dlouho se společně smát, dědo náš drahý. Ať si zdraví, ať si tělo stále, ať ti tělo stále slouží, ať hlídá tě prozřetelnost boží. Štěstíčko taky, ať se občas k tobě zatoulá. Babička, ať moc nebrumlá. Vnoučátka, ať těší tě, ať se rád na světě. K narozeninám třeseme pravicí, hlavně z hrádku, všichni skalíci. Stále srdce na dlani posílá babi, Verunka vyznání, ať neděláš si vrásky více, přejí hubáčků a štěnovice a že slavice vždycky vyplácí, vzkazují ještě kroťáci. Všechno nejlepší přejeme všichni ze srdce, boží požehnání a zdraví nejvíce. Tak krásně vám to zveršovali, pane Turku. Máte skvělé lidi kolem sebe. Písnička Chaloupky pod horama je určená hlavně vám, ale taky ji pošleme paní Růženě Křenkové do Hracholusk. Hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně štěstí, neboť je krásné. Všechno nejlepší k narozeninám vám přeje syn Karel s Lenkou, vnoučata Lenka, Karel s Evou, Václav s Monikou, Martin s Hankou a pravnoučata Honza, Zuzka, Nelinka, Aneška, Anetka a Kájík.

Tak následující oslavenec má raka nejenom ve znamení, ale taky ve jménu. Pan Karel Rak z Prahy oslavuje narozeniny. Karle, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně štěstí, zdraví a pohodu do dalšího života. Přejí Turínku z Prachatic. Přejete si písničku od Budvarky v rytmu tanga, pošleme ji rádi. Ale mám tady ještě jednoho oslavence. Komu je určena? Je to dáma. Dobrý den, prosíme o zahrání hezké písničky pro paní Jiřinu Malinovou z Volině, která 18. července oslavila 83. narozeniny. Dodatečně přejeme všechno nejlepší, moc lásky, štěstí, spokojenosti, spoustu energie a hlavně pevné zdravíčko. Máme tě rádi a děkujeme za všechno. Podepsáni jsou manžel Antonín, dcera Jiřina, syn Vlastimil s manželkou, vnoučata Lucie, Veronika, David, Martin a velikou pusu posílají pravnoučata Deniska, Kubíček, Elenka, Matyášek a Tomášek.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ano, letní čtení si u nás užíváte o prázdninách, ale písničky pro radosti jsou tu celoročně. A poslední píseň, tak ta už je připravená. Tedy ta poslední dnešního vydání písniček pro radost. Paní Jaroslava Stehnová z obce Libice nad Doubravou totiž slaví narozeniny. Milá Jaruško, přejeme ti k dnešním krásným 87. narozeninám hodně zdraví, radosti z rodiny a vše krásné, co k životu patří. Uživej si lásku všech svých nejbližších dětí, vnoučat i pravnoučat. Máme tě rádi. Neteře Marie, Markéta a Katka s rodinami a vybrali pro vás písničku Něžné konvaly. K takové dámě se konvalinky jistě hodí. Ale pošleme jí taky pánovi a věřím, že ani on nepohrdne květinou. Tím oslavencem je pan Josef Záruba. Slaví 20. července právě dnes 93. narozeniny. Pan Záruba je z Raditic. Všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Hanka s Milanem, Jitka s Pavlem, vnoučata Iveta s Mírou, Káťa s Radkem, Ríša s Nikolou a David s Kristínou a pravnoučátka Míša, Nelinka, Tereska, Matyášek, Magdalenka, Hineka, Gábinka. Všechno nejlepší oslavenci.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Španělská metropole a fotbalový svaz připravili v Madridu velké uvítání pro zlatý tým. Svinenské čtení nabídne ode dneška do pátku setkání s 5 spisovateli v trhových svinech. Na jihu Čech bude odpoledne slunečné s teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný poslech. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
2: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o 2 další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
0: Století by tak podle Juchelky měli mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3000 navíc. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Španělští fanoušci dnes v Madridu oslaví vítězství svého týmu na mistrovství světa. Fotbalisti tam dorazí ze Spojených států odpoledne. Španělsko porazilo Argentinu 1-0 v prodloužení.
3: Letadlo se zlatým fotbalovým týmem přistane na madridském letišti Barajas odpoledne. Hráče čeká audience v paláci Zarzuela u krále Felipeho VI., královny Letizie a korunní princezny Leonor. Králi už fotbalisté na stadionu v New Jersey půjčili zlatou trofej potěškat. Od krále budou fotbalisté a realizační tým pokračovat do vládního paláce Moncloa, kde je přijme premiér Pedro Sánchez. Pak bude následovat projížďka ulicemi Madridu v otevřeném double deckeru. Cíl trasy je před ikonickou radnicí na náměstí bohyně Cibeles. Na bezpečnost bude dbát 2500 policistů. Počítá se s tím, že kolem trasy jízdy bude až 1 000 000 fanoušků. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Začíná týden literatury v trhových svinech. Na různých místech ve městě se až do pátku představí 5 výrazných soudobých spisovatelů. Organizátorem je jeho český spisovatel Jan Štifter, který k dnešnímu uvedení upřesňuje.
4: Startujeme osobností, spisovatelkou, novinářkou, blogerkou Barborou Šťastnou. Je to vždycky od 18 hodin. A v úterý 21. července přijíždí Pavla Horáková. Ta má Magnézi literu za román Teorie podivnosti.
0: Dnešní setkání s Barborou Šťastnou je od 18 hodin u Velkého rybníka.
1: Počasí.
0: Odpolední teploty jsou kolem 21 stupňů, noční budou mezi 10 a 7. Zítřek bude většinou polojasný, odpoledne až oblačný a ojedinělé hlavně na Šumavě se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat a obývat začne i oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 16. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na silnici 156 u nehody motorkáře za trhovými sviny a mezi trhovými sviny a rejtami. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera, chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velkým, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme.
3: Ano. No, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. Hmm. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Hmm. Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 jste se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. Mm. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Mm. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls, mm-hmm. A to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Tajska, kde jsme si pořídili dokonce apartmá, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Tajsku. Tajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca, a keca, a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 390.

0: Věřují další hlášení o výskytu černé pumy na jihu Čech. Svědek zvíře viděl u Kvasejovic na Táborsku. Obyvatelé Kaplice dnes můžou diskutovat o budoucí podobě města. Na jihu Čech bude i zítra slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila i o víc než 3 koruny na litru. V jižních Čechách podle agentury ČTK výrazně zvedla ceny společnost MOL v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Na Českobudějovické Dlouhé Louce dnes řidiči u této čerpací stanice zaplatí za litr nafty 44 korun a 50 haléřů. To je o 3,60 víc než v pátek. Naopak za stejné ceny jako v pátek natankovali řidiči u Českobudějovického Orlenu a Eurooilu a tank ONO v Jindřichově Hradci. Policisté dnes dostali další hlášení o výskytu černé pumy na jihu Čech, konkrétně u Kvasejovic nedaleko Soběslavy na Táborsku. Informuje o tom jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Výskyt kočkovité šelmy prověřují ve spolupráci se starosty obcí i myslivci. Černou pumu viděla už minulý týden žena u Ševětína na Českobudějovicku. V případě, že jste zvíře někde viděli, zavolejte na linku 158. Obyvatelé Kaplice se dnes můžou přijít seznámit se studií rozvoje města. Pracují na ní architekti z ateliéru A8000. Studie navrhuje směr, kterým by se Kaplice měla ubírat v oblasti bydlení, veřejných prostranství, dopravy, občanské vybavenosti i krajiny. O budoucnosti města budou moct lidé diskutovat. Podle informací z webu města začne veřejné projednání strategické studie v 17 hodin v tamnějším kině. Jihočeský jazzový festival dnes nabídne koncert v Českých Budějovicích. Na Sokolském ostrově u kavárny Kofíčko zahraje od 19 hodin Dixie Band z New Orleans. Dramaturg festivalu Jiří Grauer doplňuje.
1: Jsou to mladí lidé, kteří hrajou Dixie Jazz, tak jak se dá v 30. letech. Opravdu začíná v tom New Orleans a ta kapela je opravdu skvělá a pokud se podíváte třeba na YouTube, tak u Dixie kapely najít 10-milionová zhlédnutí, tak to opravdu není běžnou věcí.
0: Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem labouristické strany a je už 7. britským premiérem za 10 let. Ve funkci nahradil Keira Starmera, který stál v čele britské vlády 2 roky. Z funkce se rozhodl odejít po katastrofálních výsledcích své strany v květnových místech. Volbách. Čelil kvůli tomu zesílenému tlaku. Labouristé taky v průzkumech pravidelně zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech polojasné až jasné, teploty zůstanou mezi 20 a 23 stupně Celsia, na horách mají maximálně 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítřek bude většinou polojasný, odpoledne až oblačný a ojediněle hlavně na Šumavě se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat začne i oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni na horách kolem 16. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na trase Strhových Svinů do Nových Hradů na silnici 156 dejte pozor u rejt, vyšetřují tam srážku auta s motorkářem. Další nehodu máme hlášenou z Bezděkova na Táborsku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hodina téměř 5 minut. Krásné pondělní odpoledne z jihu Čech. Počasí je příjemné a konečně se mohou radovat všichni, kteří nemilují tropické teploty. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se společně zastavíme u zajímavých publicistických témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci, na cestách nebo kdekoliv, jsme rádi, že posloucháte. V letním seriálu Českého rozhlasu vyrazíme k vodě, a to na přírodní koupaliště, kterých je v Česku nespočet. Často ale bývají docela skrytá nebo jen málo známá. Za chvíli vás vezmeme do hlubokého lomu, kde se kromě koupání

můžete sešplhat i do podvodní pozorovatelny ryb 8 metrů pod hladinou. Dva nové vrty mohou ohrozit kvalitu a dostatek vody v našich studnách. To si myslí obyvatelé obcí u Borkovických Blat na Táborsku. Odmítají plán sdružení měst a obcí Bukovská voda na zřízení dvou nových vrtů. Víc uslyšíte už za chvilku v reportáži. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Janek Ledecký, Lenka Filipová a právě teď Michal David.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Obyvatelé vesnic u Borkovických Blat na Táborsku se obávají plánů na otevření dvou vrtů u obce Mažice. Zprovoznit je tam chce sdružení měst a obcí Bukovská voda. Část místních už teď musí řešit špatnou kvalitu vody ve svých zdrojích. Třeba v nedaleké Vlastiboři kvůli tomu modernizovali obecní vodojem. Posílení odběru z podzemí by mohlo situaci ještě výrazněji zhoršit.
1: Pojďte dál do naší nově opravené vodárny. Zůstaly pouze obvodové stěny, veškeré rozvody, zařízení jsou kompletně nové.
2: Vylepšenou úpravnou vody ve Vlastiboři na Táborsku mě provází nezávislý starosta Vlastimil Smítka.
1: Nový filtr na odstraňování alchloru SAP, za ním filtr na odstraňování dusičnanů, se kterými se už potýkáme léta.
2: Rekonstrukce vodárny kvůli zhoršující se kvalitě vody stála malou obec zhruba 3 miliony korun. Podle starosty by plánované otevření dalších dvou vrtů problém ještě víc prohloubilo.
1: Jednak nám to zvýší náklady na dopravu vody ke spotřebiteli a jednak se bojíme, aby jsme vůbec byli schopni tuto vodu považovat za pitnou a dodávat jí a nemuseli jsme najednou hledat jiné zdroje.
2: Větší odběr z velkého podzemního jezera pod chráněnými Borkovickými Blaty by navíc mohl ohrozit i dostatek vody v obci, říká starosta.
1: Nemáme tady žádný zásadní zdroj, který by poskytoval dotaci právě těm podzemním vodám a z hlediska dlouhodobého při dnešní změně klimatu lze očekávat, že množství vody bude neustále klesat.
2: Obavy neskrývá ani nezávislý starosta nedalekého Komárova Jiří Hrdlička. Podle něho by obec mohla kvůli novým vrtům přijít o mimořádně kvalitní vodu.
3: Máme zkušenosti se vsema, kterých už se to týkalo a byly jim slíbené věci, že se jich to nikdy nedotkne. Teď je pravý opak, když budu jmenovat Sveny. Ta kvalita vody šla do háje, jak ty vody vstupují dolů do země, tak vlastně už upravují technologicky vodu, jít na pesticidy a všechno. A toho se tady určitě dočkat my nechceme.
2: Sdružení měst a obcí Bukovská voda zásobuje vlastními rozvody necelou desetinu obyvatel Jihočeského kraje. Ředitel sdružení Václav Anderle se ale k plánům vyjadřovat nechtěl s tím, že jde o posílení zdrojů vody v soustavě. Jenže neinformovanost o záměru vadí i starostům dotčených obcí, podotýká Smítka.
1: Ta komunikace ze strany Bukovské vody, většinou se o záměru dozvídáme pouze při oficiálních řízeních.
2: Plán na otevření obou vrtů momentálně řeší Jihočeský kraj v řízení o dopadech na životní prostředí. Záměr teď musí projít přísnějším posouzením, vysvětluje mluvčí kraje Hana Dědičová.
4: Důvodem byly možné dopady záměru na okolní životní prostředí, především na evropský významnou lokalitu Borkovická Blata a podzemní vody. Krajskému úřadu byla investorem předložena dokumentace EIA, která byla rozeslána dotčeným obcím a úřadům k vyjádření.
2: Připomínky k záměru chtějí poslat zástupci nejvíc dotčených obcí v okolí. Komárovský starosta Jiří Hrdlička doufá, že sdružení bude muset záměr přehodnotit.
3: Aby se prostě vůbec nejlépe nečerpalo, nejde vlastně jenom o budoucnost našich dětí, ale jde i o Blata. My tam budeme čerpat vodu, která pak tam zase bude mizet. Máme strach jak o přírodu, tak prostě o budoucnost.
2: Obce včetně veřejnosti můžou podávat připomínky na krajský úřad do 26. července. Z Vlastiboři a Komárova Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Olivia Newton-John na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Umělá inteligence dokáže překládat rychleji než dřív a stále častěji nachází uplatnění ve firmách a institucích. Jak tato technologie mění práci profesionálních překladatelů, které zakázky přebírají stroje a kde je naopak stále potřeba lidský cit, zkušenost a porozumění souvislostem? I o tom si dnes dopoledne povídala v našem vysílání kolegyně Hanka Šoberová se zakladatelkou překladatelské společnosti Sofia Karlou Bauerovou. Tady je malá ukázka.
1: Kdy jste si tak poprvé uvědomila, že umělá inteligence může překladatelství zásadně změnit?
2: Asi to bylo v tom roce 2022, kdy se pro širokou veřejnost uvolnil první nástroj, ale tady na tomhle místě bych asi řekla, že my překladatelé v našem oboru my používáme stroje, i když se tenkrát jim neříkalo umělá inteligence, už vlastně 40 let. Čili byly to počítačem podporované překlady nebo nástroje, kterým se říká CAT nástroje, které komerčně se začaly prodávat už na konci 80. let. Do našich českých zemí to došlo o něco později, ale to byl vlastně taková jakási prvotní umělá inteligence nebo prvotní pomocník, strojový stroj, počítač.
1: Jak velký skok představuje umělá inteligence potom ve srovnání s dřívějšími elektronickými slovníky a překladači?
2: Je to veliký skok v těch schopnostech a samozřejmě v rychlosti a v dostupnosti, protože ty nástroje nebyly levné. Dnes vlastně ten základní překlad je možný získat zdarma, rychle a v různých jazycích.
1: Překvapilo vás něco na kvalitě současných AI překladů?
2: Určitě ty překlady, a je to nutno přiznat, jsou plynulé, přirozené, často velmi dobře použitelné, ale v tom je současně i riziko, protože ta chyba na první pohled není vidět, nekřičí. U těch předchozích strojových překladů, třeba 20 let zpátky, 15, tak tam to poznat šlo, dnes to poznat nejde, a to je to zrádnější.
1: Možná, paní Bauerová, máte příklad nějaké věty nebo textu, který by před pár lety stroj přeložil špatně, ale dneska už ho zvládne téměř bezchybně?
2: Tak je to taková klasická věta, kterou znají lingvisté, je to taková jazyková hádanka. Věta zní: pohár se nevešel do kufru, protože byl příliš velký, anebo také můžu říct, protože byl příliš malý. Takže nevíme, nebo ta umělá inteligence, ten stroj neví, kam to zájméno přiřadit, jestli to patří k tomu poháru, že ten byl velký, anebo naopak, že byl malý. A když toto umělá inteligence zvládne, tak pak už je to opravdu těžký soupeř pro živého překladatele.
1: Jaký nejvtipnější anebo nejabsurdnější strojový překlad jste kdy viděla, je-li nějaký takový?
2: Já jsem se setkala s překladem závodní stravování ve smyslu podnikové stravování, které bylo přeloženo do angličtiny jako racing catering, což znamená v angličtině, že to je stravování nebo catering pro závodníky nebo sportovce nebo automobilové závodníky. A vím, že tenhle překlad do angličtiny byl předložen v rámci nějaké účetní závěrky nějaké společnosti na finanční úřad. Tam se tomu všichni zasmáli, nějakou škodu to nespůsobilo, ale je to takový jako pěkný příklad, který si pamatuju a asi dlouho budu.
0: Celý rozhovor s Karlou Bauerovou si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořady. Zítra usednou do křesla pro dopoledního hosta dvě dámy, které pletením ponožek podporují další aktivity pro seniory. A jak se zítra dozvíte, zapojit se můžete i vy. Poslouchejte po 11.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne a Český rozhlas České Budějovice. Hokejista Norbert Král je čestným občanem Lomnice nad Lužnicí a Táborsko rozhodlo o svém vítězství v závěru zápasu. Připraveny jsou sportovní ozvěny Kamila Jáši.
1: Sportovní ozvěny.
2: Hokejista Norbert Král je čestným občanem Lomnice nad Lužnicí. Dynamo České Budějovice vyhrálo v přípravě v Písku. Fotbalové Táborsko rozhodlo o vítězství v závěru zápasu. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. V jejich úvodu se vydáme do Lomnice nad Lužnicí. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Právě v Lomnici nad Lužnicí se už po šesté sešli majitelé historických vozidel. Na Farské louce bylo 116 veteránů, automobilů, motocyklů, traktorů, hasičských vozidel. No byla to nádhera. A velmi poutavě o Lomnici mluvil její starosta Petr Krejník. Dostalo se i na sportovní osobnosti. V Lomnici se narodili fotbalista Adolf Havel nebo hokejista Norbert Král. Právě Krále město ocenilo za reprezentaci Lomnice.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: Shodou okolností v letošním roce naše zastupitelstvo při udílení cen jemu za celoživotní vlastně činnost, jak sportovní, tak nesení dobrého lomnického jména udělilo cenu starosty města a na Lomnické pouti v červnu jsme zrovna jemu osobně předávali tuto cenu a bylo to velmi příjemné.
4: Vy jste byl na olympijských hrách v Paříži, tam jsme se i potkali, byl jste na mistrovství světa ve fotbale, inspiroval jste se pro Lomnici.
3: Jsem dostal tu šanci dostat se na zápasy v Atlantě české reprezentace a do Mexico City, což byl pro mě obrovský zážitek a inspirace pro mě byla to, jak mexičtí fanoušci a vůbec obyvatelé města Mexico City žijou se svojí republikou, se svým městem a se svojí reprezentací.
4: Staráte se o sportoviště, tady vlastně nedaleko nás je poměrně nová sportovní hala.
3: Okresní fotbalový svaz Jindřichův Hradec mě pomohl se zajištěním lístků, Leprčino mi je nabídl. Bylo to taková odměna toho, jak s tou mládeží tady posledních řekněme 8 let pracujeme, tak jak vlastně se snažíme na okrese Jindřichův Hradec využívat veškeré občanské povinnosti města a obcí, například Nové Bystřice i Kunžaku, třeba Tělocvična. A v poslední době právě využíváme i naší novou sportovní halu, která vznikla v roce 2024 a probíhají tady skvělé zimní turnaje a pak tady probíhají také náborové akce okresních výběrů jak chlapců, tak dívek.
4: Platí v Lomnici, že fotbal je sportem číslo jedna?
3: Je to jasná jednička. Historicky tady ještě byl lední hokej, ale přírodní podmínky tomu nenahrávaly, nikdy tady nevzniklo umělé kluziště, takže fotbal je jednička a do budoucna je jasné, že jedničkou bude.
4: A projekty cílíte na mládež?
3: Jednoznačně. My opravdu cílíme zejména na mládež, cílíme projekty, máme tady projekty se základní školou, kde máme jednu hodinu pohybové výuky na nižším stupni. Navíc platíme jako zřizovatel, takže přispíváme i nad rámec finančních prostředků, co dává MŠMT, protože pohyb a výuka pohybem pro nás extrémně důležitá. A jestli z toho vyjde fotbalista, nebo z toho vyjde házenkář nebo veslař, nám je jedno, ale potřebujeme a chceme a podporujeme jako město, aby děti sportovali.
4: Říká starosta města Lomnice nad Lužnicí Petr Krejník. Díky a věnujte se tady všem lomnickým. Krásný program, mimochodem, stará auta, to je tradiční věc.
3: Je to tradiční věc, šestiletá už a je čím dál větší, je tady čím dál více lidí, tak jsme taky moc rádi, že se to daří.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: Fotbalové výsledky. Nejprve zápas v Písku. Dynamo České Budějovice Slavia C 5-2. 3 góly za Jihočechy vstřelil Gantok Toch. Po jednom přidali Abubakar a Tančak. Silon Táborsko Hertha Wels 2-1. Trefili se už ve třetí minutě Smejkal a 3 minuty před koncem Šplíchal. V přípravě jsou i další jihočeské fotbalové týmy, třeba Jindřichův Hradec, který se chystá na krajský přebor. Pokračuje trenér tradičního klubu Richard Florián.
5: Potřebujeme zapracovat hodně na tom, aby jsme ten kádr obohatili o zkušené hráče, což znamená, že příchod vlastně Romana Mešníka a i Filipa Vaníka je jednoznačným plusem pro nás.
2: Všechny ceny ze soutěžního setkání majitelů starých automobilů v Lomnici nad Lužnicí jmenovat nebudeme, bylo jich opravdu hodně. Všichni účastníci dostali medaily, ale jedno jméno přece zmíníme. Speciální ocenění od pořadatelů dostal zakladatel tradice Miroslav Souček. Tak ze studia sportovních ozvěn gratulujeme.
1: tabulka.
2: Z minulé sezony se vracíme k tabulce fotbalové první B třídy skupiny C. První místo Větrovi, zisk rovných 50 bodů, skóre 61-27. Jen o bod méně nazbíral B tým Meteoru Tábor. Třetí místo za 48 bodů Sokol Chotoviny. A závěr tabulky 12. Chyšky 28 bodů, 13. Bukovsko 22 a beznadějně poslední, tedy 14. skončila Čížová. 26 zápasů, jen 8 bodů a poslouchejte dobře, skóre 25-114.
1: Kam v týdnu za sportem.
2: Určitě bude stát za to sobotní vodní polo na mobilním hřišti pod otevřeným nebem. V Českých Budějovicích nad Malým jezem v Malši si můžete tento sport vyzkoušet. Zajděte se podívat, start už třetího ročníku Samson Cupu bude v 10 hodin a pořadatelé mají pro všechny jasný vzkaz plavky sebou. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša, možná se společně tentokrát potkáme dokonce přímo ve vodě.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Matěj Birka a jeho píseň o bájném ostrově s vyspělou civilizací, který poprvé popsal řecký filozof Platón. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Kdysi dávno chtěl Zdeněk Zrůz z Domažlicka vybudovat podvodní hotel. Nakonec se mu to rozleželo, pronajal si v obci Starý Klíčov opuštěný zatopený lom a zprovoznil tam přírodní koupaliště. Jmenuje se Lomeček a v letních vedrech je to široko daleko jediné koupání s chladivou a také čistou a průzračnou vodou. Však také lom je hluboký 10 metrů a voda v něm se prohání nahoru dolů. V seriálu Českého rozhlasu Koupání v srdci přírody teď zamíříme na Domažlicko.
1: Máme chatu na Podhájí, Horšovský Týn, tam je zkažený rybník, takže jezdíme sem, protože je to tady luxusní, jak to zelený, tak ta voda, tak to zázemí. To znamená záchody v občerstvení.
2: No. Mě fascinuje, jak je to tady všechno zelené, jak jsme třeba teďka schovaní v rákosí.
1: No, nám to tady připadá jako v Chorvatsku. Jak prostě to okolí, tak ta voda. Prostor tady, prostor tam. Je tady opravdu pijánko.
2: Zatímco těto dva penzisté z Plzně si jezdí pravidelně, Marie s Martinem přijeli s dětmi poprvé, jsou z Prahy.
3: Dostali jsme jako doporučení z několika stran, s tím, že je tady vlastně i ta podvodní pozorovatelná, jestli se nepletu, tak je to poměrně jedinečná věc jako u nás, jako v České republice.
2: Marie je teď tady úplně poprvé.
3: Myslím, že to předčelo očekávání, ale víc k tomu říkat nechci, ať to zůstane takový jako komorní místo, jako je to teďka.
2: Nikoho sem nechcete lákat.
3: No, jako.
4: Tak, je to zatopený lom.
5: Musíme bubákové.
4: Tím, že je to zatopený lom, tak samozřejmě to studený bude, že jo?
6: Já jsem tu od roku vlastně 94.
2: Zdeněk Zrůst je provozovatel Lomečku, má ho pronajatý od obce.
6: Ty terénní úpravy vlastně trvaly 10 let. Tady byl jenom holý kámen, nic jiného a skládka. Všechno, co vidíte, vlastně se nějakým způsobem upravilo. No. Na všem je moje práce, na všem jsou moje ruce vidět. No.
2: Já když jsem sem vešel úplně poprvé, tak mě zarazilo zaprvé, jak je to tady členité. To vypadá trošku jako nějaký resort v nějaké exotické zemi, jak je to tu zarostlé.
6: Ono to jako vypadá jako botanická zahrada, ale je, než jo. Přijdou lidi, tak tam hadice a zalejvám. Máme kvalitní vodu, dneska tady byly z hygieny, zrovna říkali jsme úplně nejlepší.
2: 3,5 metru
6: máme viditelnost dneska měřenou hygienou. No. Protože se mi povedlo tady vytvořit biotop z toho. A zároveň teda mám silný šroubový kompresor, který tlačí 400 litrů za minutu, tak to ze spoda z těch 10 metrů tahá tu studenou vodu nahoru.
2: Zdeněk Zrůst, muž, který obrací vodu.
6: Ano, ano.
2: No a teď nastal čas podívat se do batiskafu neboli podvodní pozorovatelny.
7: Tak batiskaf je trubka hluboko pod vodu, kam vede žebřík. Tady jsou okénka, je jich tady 8.
8: Ta ozvěna je zajímavá, že jo? Bude to vůbec slyšet? Nebo bude
7: to nevíme, jestli to bude slyšet, když tak se rozhodneme nahoře ještě jednou.
2: To jsou kapři tohleto, co jste za ryby?
8: Máme tady kapry, tolstolobiky, amury, štíky samozřejmě, nějaký dravce, sumec se tady občas objeví.
2: A tyhle ty malé potvory?
8: Tak to je taková takzvaná bílá ryba, plotice, červenopeřice.
2: Teď už jsem tady vyzkoušel skoro všechno, až na tu vodu, kvůli které sem lidé přijíždějí. Tak já myslím, že tahle ta voda v tomhle horku je úplně ideální, navíc všichni to chválí.
9: Jo? Ano, čistá voda, osvěžující, krásná pláž, všechno příjemný.
2: Nadšená Kateřina.
9: Hezké léto.
2: Tak z velice zajímavého Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Jihočeské odpoledne pokračuje posledním příspěvkem této hodiny, který se ohlédne za pro lidstvo velice důležitým odvětvím, a to zemědělstvím. Nedostatek pracovních sil v zemědělství trápí dlouhodobě celou Evropu, Česko nevýjímaje. V průběhu let to prokazují průzkumy, které provádí Agrární komora. Za malým zájmem o zemědělské profese je jejich náročnost a nízké platy. Studenti zemědělských škol proto jdou často pracovat mimo obor. Existují ale také výjimky.
1: Počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme. Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Počkáme na odvozce, který vidí, že už nám blikají majáky, a budeme sypat za jízdy, ať to rychlejc ubývá.
2: Marie vystudovala pedagogické liceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. Brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
1: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo ježdění s kombajnem opravdu bavit a začala jsem se víc a celkově zajímat o to zemědělství jako takové. A teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor. Odvětví, které se neustále rozvíjí, je rozmanité a myslím si, že se v něm dá najít uplatnění.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Vyzkoušela si práci s kombajnem, víc ji ale láká živočišná výroba.
1: My máme doma hospodářství a pomáhám teda se vším, co je potřeba, ať už je to krmení nebo i kydání hnoje, takže vím, co všechno to obnáší, i právě to sklízení na tom poli.
2: Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum Agrární komory Jihočeského kraje, do kterého se zapojila téměř stovka respondentů. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz, práce o víkendech a svátcích.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, taky zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce. Začíná se brzo ráno, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce. Dřív se zaměstnanci snáze scháněli, poslední dobou je to čím dál těžší.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat. Vedení zemědělských podniků si nejčastěji stěžuje na neschopnost pracovníků samostatně řešit problémy nebo na jejich pracovní morálku, zodpovědnost či praktické pracovní návyky.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obce u Borkovických Blat na Táborsku odmítají nové vrty, bojí se zhoršení kvality.

0: Jakmile kvalita vody poklesne tak, že nebudeme schopni dodávat spotřebitelům nebo i množství, tak Vlastiboř a okolí zůstávají bez vody.
1: Říká nezávislý starosta dotčené obce Vlastiboř Vlastimil Smítka. Ředitel Bukovské vody Václav Anderle nechce záměr nijak komentovat. Podle mluvčí Jihočeského kraje Hany Dědičové právě teď plány sdružení procházejí posouzením úřadu.
2: Důvodem byly možné dopady záměru na okolní životní prostředí, především na evropský významnou lokalitu Borkovická Blata a podzemní vody.
1: Obce a veřejnost můžou k záměru posílat připomínky do 26. července. Z Vlastiboře Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
4: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
3: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Hasiči 12. den likvidují požár budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě zasahují 3 jednotky. Současně pokračuje průzkum požářiště. Teprve potom budou hasiči plánovat další postup. Teploty ve zřícených částech budovy výrazně klesly i díky změně počasí, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Jak dlouho budou hasiči na místě ještě zasahovat, není zatím jasné. Lidé se můžou podrobněji seznámit s historií chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku při letních komentovaných prohlídkách. Každé pondělí v červenci a v srpnu je sraz zájemců v 19 hodin před kostelem z jižní strany. Lidé se dozvědí o zdejších šlechtických rodech, následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi d'Este a uvidí historické fotografie. Symbolické vstupné podpoří opravu kostela po požáru. Akci připravila místní farnost.
5: Počasí.
3: Odpoledne je na jihu Čech polojasné až jasné, teploty zůstávají mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách jsou maximálně u 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítřek bude většinou polojasný, odpoledne až oblačný a ojediněle, hlavně na Šumavě, se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat a obývat začne i oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 16. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž zůstane na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nová nehoda je ve Vrcově u Borovan na Českobudějovicku na silnici 155. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu Jihočeského odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou už za chvíli odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Židova strouha u Bechyně je přírodní památka podél stejnojmenného potoka v táborské Pahorkatině na rozhraní okresů České Budějovice a Tábor. Oblast je díky své divoké přírodě a poloze nedaleko řeky Lužnice historicky spjata s trampingem, ale i natáčením filmových scén. Podíváme se tam už za malý okamžik s naším regionem stopařem Zdeňkem Zajíčkem. A přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova, v práci nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Electric Light Orchestra, Marie Rotrová a právě teď přichází svou píseň Žily zaspívat skupina No Name.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Dnes se nám jako regionální stopař ohlásí redaktor Zdeněk Zajíček. Vzhledem k tomu, že je léto a podle Zdeňka je vhodné připomenout si i některá jihočeská místa, o kterých se zas tak často nemluví, vybral si dnes jako tip Židovu strouhu u Bechyně. Toto krásné místo učaruje každému, kdo se tam vypraví. A učarovalo několikrát i filmařům, kteří tady kdysi natáčeli některé scény, například z filmů Metráček, Stříbrný vítr nebo Zlatí úhoři. Připomínku dalšího natáčení už uslyšíte přímo ze Židovy strouhy.
2: Takhle probublává Židova strouha kousek nad soutokem z Lužnicí. A my tady v tom údolíčku procházíme s Jolanou Syblíkovou z Bechyňského infocentra. Já jsem v Židově strouze poprvé a nestačím se divit, protože si tady připadám jako někde v pohádce. Ostatně tady se natáčely i pohádky, nebo pohádka přinejmenším.
3: Čertova nevěsta.
2: Přímo tady.
3: Přímo tady stál mlýn. Pan Troška tady dělal mlhu.
2: A já už vím, takový ten, ano, opravdu pohádkový mlýn, už si to vybavím. Ten byl někde tady?
3: Ano, vzala mu ho pak velká voda, odnesla ho, jinak by tady byl jak originál, kdyby tady patřil. Můžu se přiznat, že sama jsem jim omylem vešla do záběru. To je moje vzpomínka na natáčení pana Trošky, protože jsme to šli s dětmi. To byla tradiční trasa, je to prostě i pro nás, pro Bechyňáky, kam se vydáváme na procházky anebo na výlety. A vstoupili jsme najednou do nějaké mlhy, najednou se ozvalo stop! Tak jsme pochopili, že asi tam nemáme co dělat a pochopili jsme, že je to pohádka Čertova nevěsta, ale až později, to nám v té chvíli nedošlo.
2: Čili tady, jak je ta písečná naplavenina, ta lagunka, tak tam v těch místech stál ten strašidelný mlýn?
3: Ano, přesně tak.
2: Prosím vás, co je to vlastně ta Židova strouha? Podle všeho, co mi tak docházelo, podle pohledu na mapu, je to v podstatě potok.
3: Ano, je to krásný potok, krásný prostředí, skála, příroda, zurčení, ptáci, v zimě rampouchy obrovský na skalách, někdy i pomalu nalezení, když je pořádná zima. To je všechno Židova strouha.
2: Je krásně zařízlá do krajiny. Tady podle vrstevnatosti těch skal, které mi trochu připomínají prachovské skály a jsou opravdu vysoko nahoru, to je dobře 20 metrů nad námi, tak je vidět, jak ta voda je z části omílala a ukrajovala a upravovala do toho terénu. Takže kdysi ta voda musela být až někde tamhle nahoře, nad těch 20 metrů nad námi a postupně si to vydlabala až sem dolů do toho kanionu. Jak je ten kanion dlouhý?
3: Ta nejkrásnější část, který kam my posíláme nejčastěji turisty, ta je cirka 5-kilometrová. Jinak tam nahoře je to spíš o té přírodě, než už o těch skalách.
2: Já jsem někde v nějakém turistickém průvodci četl, že je dobré, pokud se někdo chce vydat do Židovy strouhy, tak vzít si jednak nepromokové nebo nějaké velké gumové boty, protože se místy musí brodit, a jednak jídlo sebou, protože tady nikde není žádné občerstvení.
3: Přesně tak. Takhle zní naše doporučení a obyčejně se nás třeba klienti ptají, jestli se dá obejít ty brody. Ne, nedají se obejít brody. Židova strouha je právě obrodění.
2: Tamhle nahoře vidím ještě na kmeni žlutou a modrou turistickou značku, čili to znamená, že tady od té skály mohu jít dál do Židovy strouhy a vrátit se, anebo ta cesta vede opačným směrem a tady ústí.
3: Můžete se vydat z Bechyně po žluté, což my doporučujeme, a poté žluté proti proudu Židovy strouhy a pak se napojit na modrou a zase se na Židovu strouhu přes Nuzice vrátit a zpět do Bechyně. Je to prostě kombinace žluté a modré a je to krásný 10-kilometrový okruh.
2: Tak jste to slyšeli sami. Žlutá a modrá, vysoké boty, pokud možno holínky a svačinu sebou. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice, Bechyně, Židova strouha.
0: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 15:25. Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou už za chvíli odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Počkejte si na to.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Stížnosti zaměstnanců Českobudějovického domova pro seniory Hvízdal vyústily v odchod ředitele Miroslava Bíny. O jeho odvolání dnes jednohlasně rozhodli radní města. Podrobnosti k tomu má redaktorka Eva Dubská-Petrová, kterou právě teď vítám ve studiu. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Ze všech 6 oddělení domova pro seniory bylo s vedením ředitele Bíny spokojené jedno z nich. První stížnost od zaměstnanců dorazila na město v druhé polovině května, další se připojili tento měsíc. Situaci ve Hvízdalu prošetřovala radní Lucie Kozlová za Naši Česko, která nakonec navrhla odvolání ředitele. Jako hlavní důvody zmínila nevhodné chování vůči zaměstnancům i klientům.
2: Časté personální změny bez jakéhokoliv zdůvodnění, většinou ze dne na den, obvykle ujmenovaného středního managementu. V tuhle chvíli se řadí domov pro seniory Hvízdal v Jihočeském kraji s domovem s nejvyšší fluktuací zaměstnanců, což je vždycky na škodu.
1: Miroslav Bína navíc podle Lucie Kozlové městu, jakožto zřizovateli, neohlašoval ani závažné mimořádné události.
2: Zaměstnankyně na svého kolegu zaměstnance podali trestní oznámení i na výhrušku ohrožování nožem. Přesto přeze všechno tam tento zaměstnanec stále pracuje. Pan ředitel o této skutečnosti věděl.
1: Je třeba zdůraznit, že se jedná o čistě personální záležitosti. Nastala situace nijak neovlivnila péči o klienty, kterých je v zařízení přibližně 200. Nikdo z jejich příbuzných si na péči nestěžoval.
0: Mluvila jsi s někým ze zaměstnanců?
1: Ano, dlouholetá pečovatelka Zdeňka Dolanová, která mimo jiných vedení města na situaci ve Hvízdalu upozornila, mi popsala, jak to v současnosti vypadá na jejím oddělení.
3: My máme 47 klientů, z toho je tam 30 plně i mobilních, 14, 15, 16, kteří jsou závislí i na krmení, protože sami nemůžou přijímat stravu. My musíme tuto činnost veškerých těch 47 klientů zvládnout ve třech a je to opravdu náročné.
0: A jak na své odvolání reagoval Miroslav Bína?
1: Ten podle svých slov s žádnou údajnou situací nebyl seznámen a zaslané stížnosti ani neviděl. Rozhodnutí radních města ale respektuje. Bína vedl zařízení 4. rokem. Jeho funkci od do řádného výběrového řízení ihned zastoupí dočasná ředitelka Petra Rohová. Ta má s krizovým vedením zkušenosti. V loni obdobně vedla Budějovické centrum sociálních služeb Staroměstská.
0: Tolik k aktuální situaci živě ze studia Eva Dubská-Petrová. Pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby vás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích Vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Počasí je dnes příjemné, vzduch se ochladil a mnozí se už konečně v klidu vyspí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno bude převážně polojasno až jasno, zítra odpoledne pak přechodně až oblačno. Srážky, tedy přehánky, se ojediněle vyskytnou pouze během dne, a to zejména na Šumavě. Večer potom budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Počasí u nás bude zítra ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu, kolem které k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ty teploty budou poměrně nízké, hlavně tedy v noci, kdy budou dosahovat mezi 10 až 7 stupni Celsia, na horách, tedy v údolích, ojediněle až 5 stupňů Celsia. Teploty maximální zítra se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Jaké počasí máme čekat ve středu?
2: Ve středu v noci a ráno bude polojasno až jasno, v druhé polovině dne pak převážně oblačno. Večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, tentokrát zejména na severu kraje. Minima budou stále poměrně nízké, kolem 9 stupňů Celsia, a v údolích ojediněle mohou klesnout až na 6 stupňů Celsia. Maxima potom kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A překvapí nás něčím počasí ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek té oblačnosti a srážek bude o něco více, bude oblačno až zataženo, ráno místy, během dne potom na většině území s deštěm nebo přehánkami, a večer potom budou srážky ustávat. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, severozápadní až západní, a již k ránu potom zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu, později večer potom bude vítr opět slábnout.
0: A máte něco pozitivního pro pátek?
2: Pátek to bude takové proměnlivé, co se týče oblačnosti. Bude převážně polojasno až oblačno, ráno místy přechodně až jasno, a potom večer se opět bude zase vyjasňovat. Minimální teploty budou kolem 9 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, na východě kraje až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, a večer se potom bude měnit na proměnlivý a slábnout.
0: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. Policisti prověřují výskyt černého pantera u Soběslavy. Svinenské čtení nabídne ode dneška až do pátku setkání s 5 spisovateli v trhových svinech. Zítřejší slunečné počasí doprovodí na jihu Čech teploty kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivitu.

0: Jan Bajcura. Podle něj jde o černého pantera. O jeho výskytu informovali starosty okolních obcí i myslivce. Velkou kočkovitou šelmu viděla už před týdnem žena Uše Větína na Českobudějovicku. V případě, že jste zvíře někde spatřili, zavolejte na linku 158. Obyvatelé Kaplice na Českokrumlovsku se dnes můžou přijít seznámit se studií rozvoje města. Pracují na ní architekti z ateliéru A8000. Studie navrhuje směr, kterým by se Kaplice měla ubírat v oblasti bydlení, veřejných prostranství, dopravy, občanské vybavenosti i krajiny. O budoucnosti města budou moct lidé diskutovat. Podle informací z webu začne veřejné projednání strategické studie v 17 hodin v tamnějším kině. Začíná týden literatury v Trhových svinech na Českobudějovicku. Na různých místech ve městě se až do pátku představí 5 výrazných soudobých spisovatelů. Organizátorem je jihočeský spisovatel Jan Štifter, který k dnešnímu uvedení upřesňuje.
1: Startujeme osobností, spisovatelkou, novinářkou, blogerkou Barborou Šťastnou. Je to vždycky od 18 hodin. A v úterý 21. července přijíždí Pavla Horáková. Ta má Magnézi literu za román Teorie podivnosti.
0: Dnešní setkání s Barborou Šťastnou je od 18 hodin u Velkého rybníka. Počasí. Na jihu Čech zůstane slunečno a beze srážek. Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia. Zítřek bude většinou polojasný, odpoledne až oblačný a ojediněle hlavně na Šumavě se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat a ubývat začne i oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách budou kolem 16. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie uzavřela sportovní ulici v Hluboké nad Vltavou u golfového hřiště. Tam havarovalo osobní auto do trafostanice. A další nehodu vyšetřují ve Vrcově u Borovan na silnici směrem do Třeboně. I tam havarovalo osobní auto. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
3: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
2: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
3: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
2: Jak to?
3: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
2: Co třeba?
3: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním zadusit.
2: A vidíš to, ne? Tak hodně zdraví. Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tužkou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit.
1: Já jsem, ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten dělský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, třeba, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hněď moje druhé či tretě vysielanie mohlo znamenat můj absolutní koniec v televizii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Mne stačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže je tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral, a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Mul, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej, téměř krví, a Martě Skarlantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidnej, no to je sovětský specialista, obsáhne tu země kouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak za sebou. Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou, na to no, samozřejmě je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no,
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, že bych šel domů a říkal, zejď tam přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pámu, kde stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselené vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak máš

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rosenhal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bod, děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je ve radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě v partu chlapu, jak si dává do nocu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v sprinte na 100 metrov a volal sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfred a bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to jsi nemohl říct nějak jinak. A já mu říkám, ale to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A jsem aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo jsem mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tím robit? No, prosto. A já jsem měl takovou hlášku ještě pěknou. Jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulování a získala stříbornou medailu v Sarajeve na Evropě, či na světě, už nevím, a jazdila exibíciu záverečnou jako medailistka, ona měla velmi krásné nohy a vrtěla piruetu. A právě kamera začala snímat tak špičky korčulí, bruslí, jak ten rad tak striekal od nich a postupně šla cez členky, lítka, kolena, až na stěhna a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, přišlo mi na um taká jedna myšlenka, kterou jsem někde čítal, jsem to je povedal, že ty najkrajšie nohy sa někde končí. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobně. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozřejmě, ale nie všetci. Humoriáda.
8: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za Totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
8: připraveni
9: a byli jsme už zasvícený, že jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbý.
8: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No, ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
8: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
8: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak, lady, promiňte, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožilo a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšina, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já, která jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, no, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky,
1: jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo?
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakle, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
2: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audio knihu. Mějte se.
4: Dobře, taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přábych si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si... Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlkavy, vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ahoj. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem, no byli to Steinmarem, to byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok a... Nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dědkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šláfvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozpilování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa, jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili, tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerova sero. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
2: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
2: Kuřata, živé sele,
4: ne, tak to krávu. To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
2: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
2: Ne.
4: Ne, já se zaštěkám sám.
2: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
2: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
2: Jaký bys chtěl být?
4: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
2: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
2: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
2: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
2: ale... To si se bál, jinak, ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
2: Nebo
4: ne,
2: to... zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne, to ne.
2: Ne, nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
2: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme
1: moc.
2: A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuji za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, anebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaruško, to musíš dát ty plavky dolů, báč, tam děláš jako to. Pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme Jardo ještě furt. On pal, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Jihočeští hygienici zatím zkontrolovali skoro 80 bezproblémových letních táborů. Čínský internetový prodejce AliExpress dostal od Evropské komise pokutu v přepočtu přes 13 miliard korun. Noční teploty klesnou k 7 stupňům. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
4: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
3: Století by tak podle Juchelky měli mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3000 navíc. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let.

0: dnes nabídne koncert v Českých Budějovicích. Na Sokolském ostrově u kavárny Kofíčko zahraje od 19 hodin Dixie Band z New Orleans. Dramaturg festivalu Jiří Grauer doplňuje.
1: Jsou to mladí lidé, kteří hrajou Dixie Jazz, tak jak se dá v 30. letech. Opravdu začíná v tom New Orleans a ta kapela je opravdu skvělá a pokud se podíváte třeba na YouTube, tak u Dixie kapely najít 10-milionová zhlédnutí, tak to opravdu není běžnou věcí.
0: Praha postaví repliku betonové sochy, která se zřítila před víkendem u Barandovského mostu. Na zhotovení plastiky s názvem Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Nová plastika vznikne z modernějších materiálů, především z vysokopevnostního betonu, který má zajistit delší životnost díla. Město zároveň prověří stav podesty, na které plastika stála. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená.
2: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na jihu Čech na 10 až 7 stupňů. Zítřek bude většinou polojasný, odpoledne až oblačný a ojediněle hlavně na Šumavě se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia na horách kolem 16. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Čtyři auta se srazila na hlavním tahu 20 z Českých Budějovic do Písku. U Malovic silnice by měla být průjezdná, ale počítejte tam se zdržením, tvoří se kolony. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině samozřejmě pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou skupina Lucie, Vanessa Paradis a právě teď přichází svou píseň Znám jednu krásnou zahradu zaspívat Helena Mundráčková. Pěkné pondělní odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s aktuálním přehledem událostí připraven kolega Lukáš Pelikán.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Policisti dnes dostali další hlášení o výskytu černé kočkovité šelmy na jihu Čech, konkrétně u Kvasajovic nedaleko Soběslavy na Táborsku. Má jít o černého pantera. Zvíře hledali už minulý týden u Ševětína. V případě, že jste ho někde spatřili, volejte na linku 158. Plán na otevření dvou vrtů u Borkovických Blat na Táborsku nemá podporu místních obyvatel. Obávají se výrazného zhoršení kvality a nedostatku vody ve vlastních zdrojích. Nové vrty chce zprovoznit Sdružení měst a obcí Bukovská voda. Nezávislý starosta dotčené obce Vlastibor Vlastimil Smítka říká:
3: na tuhle variantu nejsme připraveni. Jakmile kvalita vody poklesne tak, že nebudeme schopni dodávat spotřebitelům nebo i množství, tak Vlastibor a okolí zůstávají bez vody.
2: Ředitel Bukovské vody Václav Anderle nechtěl záměr nijak komentovat. Podle mluvčí Jihočeského kraje Hany Dědičové právě teď plány sdružení procházejí posouzením úřadu. Náš reportér zkoumal víc přímo na místě. Podrobnosti taky přidáme v této hodině. Stejně jako podrobněji rozebereme odchod ředitele Českobudějovického domova pro seniory Hvízdar Miroslava Bíny. Jeho okamžité odvolání dnes schválili radní města. Reagovali na stížnosti řady zaměstnanců na neodpodstatněné propouštění nebo obsazování vedoucích pozic bez výběrového řízení. Personální krize v zemědělství na jihu Čech se stále prohlubuje. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje. Podle odpovědí není problémem jen nedostatek pracovníků, ale taky jejich kvalita. Největší poptávka je po ošetřovatelkách a dojičkách. Podle průzkumu chybí v zemědělském sektoru i lidi jiných profesí, říká ředitelka komory Hana Šťastná.
4: Je také velká poptávka po traktoristech, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat.
2: Fotbalová akademie Dynama získá od českobudějovického magistrátu dotaci 8 milionů 600 tisíc korun. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé. Peníze půjdou hlavně na mzdy trenérů fotbalové mládeže.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 13 minut. Naštěstí neprší a je krásně. Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Stížnosti zaměstnanců Českobudějovického domova pro seniory Hvízdal vyústily v odchod ředitele Miroslava Bíny. O jeho odvolání dnes jednohlasně rozhodli radní města. V našem vysílání si o tom se mnou povídala redaktorka Eva Dubská-Petrová.
1: Ze všech 6 oddělení domova pro seniory bylo s vedením ředitele Bíny spokojené jedno z nich. První stížnost od zaměstnanců dorazila na město v druhé polovině května, další se připojili tento měsíc. Situaci ve Hvízdalu prošetřovala radní Lucie Kozlová za Naše Česko, která nakonec navrhla odvolání ředitele. Jako hlavní důvody zmínila nevhodné chování vůči zaměstnancům i klientům.
2: Časté personální změny bez jakéhokoliv zdůvodnění, většinou ze dne na den, obvykle ujmenovaného středního managementu. V tuhle chvíli se řadí domov pro seniory Hvízdal v jeho českém kraji s domovem s nejvyšší fluktuací zaměstnanců, což je vždycky na škodu.
1: Miroslav Bína navíc podle Lucie Kozlové městu, jakožto zřizovateli, neohlašoval ani závažné mimořádné události.
2: Zaměstnankyně na svého kolegu zaměstnance podali trestní oznámení i na výhrušku ohrožování nožem. Přesto přeze všechno tam tento zaměstnanec stále pracuje. Pan ředitel o této skutečnosti věděl.
1: Je třeba zdůraznit, že se jedná o čistě personální záležitosti. Nastala situace nijak neovlivnila péči o klienty, kterých je v zařízení přibližně 200. Nikdo z jejich příbuzných si na péči nestěžoval.
0: Mluvila jsi s někým ze zaměstnanců?
1: Ano, dlouholetá pečovatelka Zdeňka Odolanová, která mimo jiných vedení města na situaci ve Hvízdalu upozornila, mi popsala, jak to v současnosti vypadá na jejím oddělení.
3: My máme 47 klientů, z toho je tam 30 plně i mobilních, 14, 15, 16, kteří jsou závislí i na krmení, protože sami nemůžou přijímat stravu. My musíme tuhle činnost veškerých těch 47 klientů zvládnout ve třech a je to opravdu náročné.
0: A jak na své odvolání reagoval Miroslav Bína?
1: Ten podle svých slov s žádnou údajnou situací nebyl seznámen a zaslané stížnosti ani neviděl. Rozhodnutí radních města ale respektuje. Bína vedl zařízení 4. rokem. Jeho funkci od dořádného výběrového řízení ihned zastoupí dočasná ředitelka Petra Rohová. Ta má s krizovým vedením zkušenosti. Vloni obdobně vedla Budějovické centrum sociálních služeb Staroměstská.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Pokud jste teď na cestě nebo ještě v práci, budeme vám dělat společnost i dál. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď se půjdeme podívat na Táborsko. Obyvatelé vesnic u Borkovických Blat se obávají plánů na otevření dvou vrtů u obce Mažice. Zprovoznit je tam chce sdružení měst a obcí Bukovská voda. Část místních už teď musí řešit špatnou kvalitu vody ze svých zdrojů. Třeba v nedaleké Vlastiboři kvůli tomu modernizovali obecní vodojem. Posílení odběru z podzemí by mohlo situaci zhoršit.
1: Pojďte dál do naší nově opravené vodárny. Zůstaly pouze obvodové stěny, veškeré rozvody, zařízení jsou kompletně nové.
2: Vylepšenou úpravnou vody ve Vlastiboři na Táborsku mě provází nezávislý starosta Vlastimil Smítka.
1: Nový filtr na odstraňování alchloru SAP, za ním filtr na odstraňování dusičnanů, se kterými se už potýkáme léta.
2: Rekonstrukce vodárny kvůli zhoršující se kvalitě vody stála malou obec zhruba 3 miliony korun. Podle starosty by plánované otevření dalších dvou vrtů problém ještě víc prohloubilo.
1: Jednak nám to zvýší náklady na dopravu vody ke spotřebiteli a jednak se bojíme, aby jsme vůbec byli schopni tuto vodu považovat za pitnou a dodávat jí a nemuseli jsme najednou hledat jiné zdroje.
2: Větší odběr z velkého podzemního jezera pod chráněnými Borkovickými Blaty by navíc mohl ohrozit i dostatek vody v obci, říká starosta.
1: Nemáme tady žádný zásadní zdroj, který by poskytoval dotaci právě těm podzemním vodám a z hlediska dlouhodobého při dnešní změně klimatu lze očekávat, že množství vody bude neustále klesat.
2: Obavy neskrývá ani nezávislý starosta nedalekého Komárova Jiří Hrdlička. Podle něho by obec mohla kvůli novým vrtům přijít o mimořádně kvalitní vodu.
3: Máme zkušenosti s vsema, kterých už se to týkalo a byly jim slíbené věci, že se jich to nikdy nedotkne. Teď je pravý opak, když budu jmenovat Sveny. Ta kvalita vody šla do háje, jak ty vody vstupují dolů do země, tak vlastně už upravují technologicky vodu, jdou tam pesticidy a všechno. A toho se tady určitě dočkat my nechceme.
2: Sdružení měst a obcí Bukovská voda zásobuje vlastními rozvody necelou desetinu obyvatel Jihočeského kraje. Ředitel sdružení Václav Anderle se ale k plánům vyjadřovat nechtěl s tím, že jde o posílení zdrojů vody v soustavě. Jenže neinformovanost o záměru vadí i starostům dotčených obcí, podotýká Smítka.
1: Ta komunikace ze strany Bukovské vody, většinou se o záměru dozvídáme pouze při oficiálních řízeních.
2: Plán na otevření obou vrtů momentálně řeší Jihočeský kraj v řízení o dopadech na životní prostředí. Záměr teď musí projít přísnějším posouzením, vysvětluje mluvčí kraje Hana Dědičová.
4: Důvodem byly možné dopady záměru na okolní životní prostředí, především na evropský významnou lokalitu Borkovická Blata a podzemní vody. Krajskému úřadu byla investorem předložena dokumentace EIA, která byla rozeslána dotčeným obcím a úřadům k vyjádření.
2: Připomínky k záměru chtějí poslat zástupci nejvíc dotčených obcí v okolí. Komárovský starosta Jiří Hrdlička doufá, že sdružení bude muset záměr přehodnotit.
3: Aby se prostě vůbec nejlépe nečerpalo, nejde vlastně jenom o budoucnost našich dětí, ale jde i o Blata. My tam budeme čerpat vodu, která pak tam zase bude mizet. Máme strach jak o přírodu, tak prostě o budoucnost.
2: Obce včetně veřejnosti můžou podávat připomínky na krajský úřad do 26. července. Z Vlastiboři a Komárova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme zajímavým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Nedostatek pracovních sil v zemědělství trápí dlouhodobě celou Evropu, Česko nevýjímaje. V průběhu let to prokazují průzkumy, které provádí Agrární komora. Za malým zájmem o zemědělské profese je jejich náročnost a nízké platy. Studenti zemědělských škol proto jdou často pracovat i mimo obor. A existují ale i výjimky, které potvrzují pravidlo.
1: V počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme. Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Počkáme na odvozce, který vidí, že už nám blikají majáky a budeme sypat za jízdy, ať to rychleji ubývá.
2: Marie vystudovala pedagogické lyceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. Brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
1: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo ježdění s kombajnem opravdu bavit a začala jsem se víc a celkově zajímat o to zemědělství jako takové. A teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor. Odvětví, které se neustále rozvíjí, je rozmanité a myslím si, že se v něm dá najít uplatnění.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Vyzkoušela si práci s kombajnem, víc ji ale láká živočišná výroba.
1: My máme doma hospodářství a pomáhám teda se vším, co je potřeba, ať už je to krmení nebo i kydání hnoje, takže vím, co všechno to obnáší, i právě to sklízení na tom poli.
2: Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum Agrární komory Jihočeského kraje, do kterého se zapojila téměř stovka respondentů. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz, práce o víkendech a svátcích.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, taky zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce, začíná se brzo ráno, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce. Dřív se zaměstnanci snáze scháněli, poslední dobou je to čím dál těžší.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat. Vedení zemědělských podniků si nejčastěji stěžuje na neschopnost pracovníků samostatně řešit problémy nebo na jejich pracovní morálku, zodpovědnost či praktické pracovní návyky.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Den v kraji. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: 17 hodin a 38 minut. I v dalším průběhu dne v kraji pro vás máme připravené písničky, které nestárnou. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice a teď pro vás máme aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno bude převážně polojasno až jasno. Zítra odpoledne pak přechodně až oblačno. Srážky, tedy přehánky, se ojediněle vyskytnou pouze během dne, a to zejména na Šumavě. Večer potom budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Počasí u nás bude zítra ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu, kolem které k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ty teploty budou poměrně nízké, hlavně tedy v noci, kdy budou dosahovat mezi 10 až 7 stupni Celsia, na horách, tedy v údolích, ojediněle až 5 stupňů Celsia. Teploty maximální zítra se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Jaké počasí máme čekat ve středu?
2: Ve středu v noci a ráno bude polojasno až jasno, v druhé polovině dne pak převážně oblačno. Večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, tentokrát zejména na severu kraje. Minima budou stále poměrně nízké, kolem 9 stupňů Celsia, a v údolích ojediněle mohou klesnout až na 6 stupňů Celsia. Maxima potom kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A překvapí nás něčím počasí ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek té oblačnosti a srážek bude o něco více, bude oblačno až zataženo, ráno místy, během dne potom na většině území s deštěm nebo přehánkami, a večer potom budou srážky ustávat. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, severozápadní až západní, a již k ránu potom zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu, později večer potom bude vítr opět slábnout.
0: A máte něco pozitivního pro pátek?
2: Pátek to bude takové proměnlivé, co se týče oblačnosti. Bude převážně polojasno až oblačno, ráno místy přechodně až jasno, a potom večer se opět bude zase vyjasňovat. Minimální teploty budou kolem 9 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, na východě kraje až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, a večer se potom bude měnit na proměnlivý a slábnout.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Velice příjemné hudební pozdravení od skupiny Genesis. Follow you, follow me na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Umělá inteligence dokáže překládat rychleji než kdy dřív a stále častěji nachází uplatnění ve firmách i institucích. Jak tato technologie mění práci profi překladatelů, které zakázky přebírají stroje a kde je naopak stále potřeba lidský cit, zkušenost i porozumění souvislostí? I o tom si dnes dopoledne povídala v našem vysílání kolegyně Hanka Šoberová se zakladatelkou společnosti Sofia Karlou Bauerovou. Tady je malá ukázka.
1: Kdy jste si tak poprvé uvědomila, že umělá inteligence může překladatelství zásadně změnit?
2: Asi to bylo v tom roce 2022, kdy se pro širokou veřejnost uvolnil první nástroj, ale tady na tomhle místě bych asi řekla, že my překladatelé v našem oboru my používáme stroje, i když se tenkrát jim neříkalo umělá inteligence, už vlastně 40 let. Čili byly to počítačem podporované překlady nebo nástroje, kterým se říká CAT, nástroje, které komerčně se začaly prodávat už na konci 80. let. Do našich českých zemí to došlo o něco později, ale to byl vlastně taková jakási prvotní umělá inteligence nebo prvotní pomocník, strojový stroj, počítač.
1: Jak velký skok představuje umělá inteligence potom ve srovnání s dřívějšími elektronickými slovníky a překladači?
2: Je to veliký skok v těch schopnostech a samozřejmě v rychlosti a v dostupnosti, protože ty nástroje nebyly levné. Dnes vlastně ten základní překlad je možný získat zdarma, rychle a v různých jazycích.
1: Překvapilo vás něco na kvalitě současných AI překladů?
2: Určitě ty překlady, a je to nutno přiznat, jsou plynulé, přirozené, často velmi dobře použitelné, ale v tom je současně i riziko, protože ta chyba na první pohled není vidět, nekřičí. U těch předchozích strojových překladů, třeba 20 let zpátky, 15, tak tam to poznat šlo, dnes to poznat nejde, o to je to zrádnější.
1: Možná, paní Bauerová, máte příklad nějaké věty nebo textu, který by před pár lety stroj přeložil špatně, ale dneska už ho zvládne téměř bezchybně?
2: Tak je to taková klasická věta, kterou znají lingvisté, je to taková jazyková hádanka. Věta zní: pohár se nevešel do kufru, protože byl příliš velký, anebo také můžu říct, protože byl příliš malý. Takže nevíme, nebo ta umělá inteligence, ten stroj neví, kam to zájméno přiřadit, jestli to patří k tomu poháru, že ten byl velký, anebo naopak, že byl malý. A když toto umělá inteligence zvládne, tak pak už je to opravdu těžký soupeř pro živého překladatele.
1: Jaký nejvtipnější anebo nejabsurdnější strojový překlad jste kdy viděla, je-li nějaký takový?
2: Já jsem se setkala s překladem závodní stravování ve smyslu podnikové stravování, které bylo přeloženo do angličtiny jako racing catering, což znamená v angličtině, že to je stravování nebo catering pro závodníky nebo sportovce nebo automobilové závodníky. A vím, že tenhle překlad do angličtiny byl předložen v rámci nějaké účetní závěrky nějaké společnosti na finanční úřad. Tam se tomu všichni zasmáli, nějakou škodu to nespůsobilo, ale je to takový jako pěkný příklad, který si pamatuju a asi dlouho budu.
0: Celý rozhovor se zakladatelkou společnosti Sofia Karlou Bauerovou si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra usednou do křesla pro dopoledního hosta dvě dámy, které pletením ponožek podporují další aktivity pro seniory. A jak se dozvíte, zapojit se můžete i vy. Poslouchejte po 11. dopolední.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art. Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Radní města České Budějovice odvolali ředitele domova pro seniory Hvízdal. Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Zítra nás čeká slunečný den, jen na Šumavě se přechodně vytvoří přehánky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. Ředitel Českobudějovického domova pro seniory Hvízdal Miroslav Bína dnes skončil ve své funkci. Jeho okamžité odvolání schválili radní města. Reagovali na stížnosti řady zaměstnanců na neopodstatněné propouštění nebo obsazování vedoucích pozic bez výběrového řízení.
4: Mezi hlavními důvody zmínila radní Lucie Kozlová za naše Česko nevhodné chování ředitele vůči zaměstnancům i klientům.
5: Časté personální změny bez jakéhokoliv zdůvodnění, většinou ze dne na den, obvykle ujmenovaného středního managementu. V tuhle chvíli se řadí domov Hvízdal v jeho českém kraji s domovem s nejvyšší fluktuací zaměstnanců.
4: Miroslav Bína byl ve funkci čtvrtým rokem. Na odvolání reagoval.
6: Já jsem nebyl seznámený s žádnou tajnou situací. Mělo jít o nějaké anonymní stížnosti, které mi nebyly ukázány, ale rada se rozhodla tak, jak se rozhodla, má na to právo, já to respektuju.
4: Do výběrového řízení povede domov krizová ředitelka Petra Rohová. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
7: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě

0: 3 měsících. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají. Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Lidé se můžou podrobněji seznámit s historií chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku při letních komentovaných prohlídkách. Každé pondělí v červenci a v srpnu je sraz zájemců v 19 hodin před kostelem z jižní strany. Lidé se dozvědí o zdejších šlechtických rodech, následníkovi rakousko-uherského trůnu Františku Ferdinandovi de Este a uvidí historické fotografie. Symbolické vstupné podpoří opravu kostela po požáru. Akci připravila místní farnost.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na jihu Čech na 10 až 7 stupňů, zítřek bude většinou polojasný, odpoledne až oblačný a ojediněle hlavně na Šumavě se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat a obývat začne i oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 16. Slabý severozápadní až severní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Krátce se zdržíte stále na hlavním tahu 20 u Malovic na Strakonicku z Českých Budějovic na Písek. Srazila se tam 4 auta, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V letním prázdninovém čtení vás i tento týden čeká příběh z jihu Čech. Jmenuje se Zloději zelených koní a jeho autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Jde o jednu z jeho prvních knih. Román vyšel poprvé už v roce 2001. Je to příběh o hledačích Vltavínů a také příběh o lásce a kamarádství. Hlavními hrdiny Pavlem a Karolínou se seznámíme koncem 80. let a zůstaneme s nimi až do začátku let 90. V roce 2016 dostal tento příběh i stejnojmenou filmovou podobu. Pětidílná četba, jejíž první díl si můžete poslechnout právě dnes, byla v našem rozhlasovém studiu natočena v roce 2003. Příjemný poslech.

Bylo to v Hradci na Dlouhé ulici, v kavárně s hudební skříní a červenými židličkami. Koncem těch zmatených 80. let. A tam jsem se poprvé setkal s Kačmarem a za pár týdnů i s Karolínou. Tuhle písničku bych chtěla mít doma na pásku a pouštět si ji od rána do večera. Říkala Karolína tiše a přivírala oči, když se usmívala. V kavárně ji obehrávali pořád dokola. Hit sezóny. Byla to naše písnička. Holly Johnson zpíval o síle lásky, ochráním tě před vším zlým, budu odhánět vampíry od tvých dveří. Tak tě miluju, sny jsou jako andělé a láska je světlo, kterého se bojí tma a všechno špatné. Mám doma sbírku kamenů, řekl jsem Karolíně. Seděli jsme u stolu a ona mlčela a jenom její oči svítily a čekali, co řeknu dál. Já vzývám čistý věci, rozumíš? Krystalický soustavy, čistota a řád. To je matematika a geometrie, víš? Mřížky atomů a to jsou kameny. Čistý krystalický látky, soli a žlutá síra, diamant, nic než atomy a krása. Krása ušlechtilých kamenů. Jak může být kámen ušlechtilej?

zeptala se Karolína. No, že jsou čistý. Struktura, řád, zákony přírody. Karolína mlčela, dívala se na mě a já se díval na ní. A tehdy jsem poprvé uviděl auru. Ještě nikdy předtím jsem neviděl kolem hlavy člověka zářící prstenec. A Karolína měla světlonce modrou, čistou auru. Točila se mi hlava v jejím dosahu. V blízkosti Karolíniny bledé pleti s tušením tmavých skvrn krve na jejím hrdle, když se napila vína. Vždycky mi naskočí fleky, když se něčeho napiju. Usmála se a na omluvu si zakryla dlaní rozhalený límec blůzy. Víš, kolik je na zemi různých nerostů a hornin? Asi 3600. Přinesl jsem ti ukázat ten článek, co nám vyšel společně s docentem Seneckým v jednom geologickém časopise. Země je hrozně bohatá, víš? To si ani nedovedeš představit. Je tu hodně vody a těkavých kyselin. A to je dobrý pro krystalizaci. A měsíc? No, to je pustina. Víš, bez vody, beze všeho. Je tam všeho všude nějakých 30 druhů kamenů. No, ale je tam spousta přírodních skel a ty mě zajímají. Hlavně vltavíny. Karolínko, vltavíny. No, taky se jim dřív říkalo měsíční kameny, ale to je hloupost. Ve skutečnosti nemají s měsícem nic společného a jsou tady, u nás, v jižních Čechách. Objevil je poprvé profesor Majer a ten jim říkal chryzolit od týna, že byli jako zelený. Ale dneska je po nich velká poptávka ve šperkařství. Brože, přívěsky, náušnice, no? Je to unikátní, jedinečný minerál. Když víš, jak na to, můžeš na vltavínech vydělat slušný prachy. No, a já jsem v téhle branži docela machr. Blábolíš, viď? Řekla tiše Karolína po půl hodině mého řečnění u stolu. Myslel jsem si zpočátku, že mi nevěří ani slovo. A má mě za frajera, když pořád mlčí. To až pak jsem přišel na to, že je to její dávný zvyk mlčet. A naučil jsem se číst v její tváři.

Jeli jsme spolu autobusem z Hradce k nám na ves. A já jsem celou dobu něco žvanil a ještě cestou, než jsme došli k naší chalupě. Když jsem za námi zavřel dveře svého pokoje, Karolína poznala, že jsem si nevymýšlel. Protože celá místnost, kromě postele a psacího stolu, byla plná kamenů. Na poličkách, ve vitrínách a ve speciální skříni se zásuvkami, kde jsem měl rozdělené minerály podle tříd a z popisky na předtištěných lístečcích, lokalita a datum sběru. Tohle, to je cinabarit. Je to rudá rtuti, víš? A tý se říkalo živé stříbro. Tohle jsou krystaly chalkopiritu, je tam železo a měď a síra. A tohle, to je molybdenit. A tohle vedle, to jsou krystalky ryzí mědi. Sfalerit, galenit, millerit, tamhle je nikl. A tohle, to je stříbro. Vidíš ty stříbrný dráty? Jaký dráty? Zeptala se Karolína. A já se na ní překvapeně podíval. Jak může nevidět ty dráty ryzího stříbra? Ale vypadalo to, že nevidí ani tu krabičku, na kterou jsem ukazoval. Tak jsem vzal ten kousek z krabičky a nechtem jsem jí ukazoval drobné nitky stříbrného kovu a půjčil jsem jí i lupu. A ona se smála, že říkám dráty tomu, co pouhým okem sotva může někdo rozeznat. Tohle, to je český granát. Pyrop. Vyměnil jsem ho s klukama, co jsou na něj specialisti, za pár vltavínů, na který jsem zase specialista já. A na tohle, na to si vem zase lupu. To je totiž zlato, víš? To jsem narýžoval v řece Otavě kousek za pískem. A tamhle ten krásný kámen. Všiml jsem si, že Karolína si sedla na židli a nedává pozor. Nic neříkala. A tak jsem taky zmlk. Začala mě z toho bolet hlava, řekla Karolína. A já přitom nebyl zdaleka ani v polovině své sbírky minerálů. Někdy v té době byl Kačmar s námi poprvé na Vltavínech. Jezdil jsem tehdy s Martinem a s dalšími dvěma kluky z Hradce a okolí. Zastavili jsme se tenkrát pro Kačmar. Bydlel ve vsi, která sousedila s tou, kde jsem bydlel já. Bylo zrovna po dešti, a tak jsme se rozhodli, že objedeme pár zoraných polí, kde se Vltavíny nacházejí. Kačmar celou cestu mlčel a na nic se neptal. Zastavili jsme na začátku cesty a rozešli jsme se po poli. Kačmar nás po očku sledoval a pak sám procházel ty lány zhrbený až ke skypřelé zemi. Asi po 3 hodinách hledání jsem našel 5 úlomků. Nic moc. Vzpomínal jsem si, že minulé roky jsem právě na téhle straně pole našel mnohem víc kousků a lepší. Kluci neměli o moc víc štěstí než já. Sešli jsme se u auta, jen Kačmar pořád propátrával zrakem promoklé hroudy země. Máš něco, Kačo? Zakřičel na ně zostra Martin. Kačmar se pomalu přibližoval k nám a neodpovídal, hlavu skloněnou. Nic si z toho nedělej, že si nic nenašel. Kdo poprvý hledá, většinou nic nenajde. Musíš vědět, jak se máš dívat, a pak máš šanci. Dívat se musím snad na zem, ne? Řekl uraženě Kačmar. No, to jistě. Ale musíš vědět, co na té zemi můžeš vidět. Na co se máš zaměřit. Hele, když hledáš na poli vltavín, tak koukáš hlavně na tvar, na povrch. Vltavíny mají zvláštní tvary. Jiný než normální šutry, kterých tu leží tuny. A taky mají jiný povrch, takovej vrázčitej, ryhovaný. Nehledej zelený kámen. To najdeš tak leda střep ze zelený flašky od piva, co tu pohodili jezeďáci. Kačmar mě nedůvěřivě poslouchal, díval se pořád na zem. Tak jsem sáhl do kapsy a ukázal mu na dlani 2 vltavínové úlomky. Podívej se. Vltavín je zelený, jenom když se na něj podíváš proti slunci. Jinak se ti většinou, pokud není ideálně omytej deštěm, jeví jako černý kamínek. Některý jsou hodně tmavý, takže i proti slunci jsou skoro černý. Takový málo průsvitný. Často vltavín připomíná seschlou švestku nebo zaječí bobek nebo tak. Časem si vycvičíš oko. Kačmar posmrkával a nic neříkal. A pak z něj vypadlo... Stejně je to na palici, ne? Vy jste to taky zrovna moc nenašli.
Pokaždý nemáš štěstí. A někdy přijdeš pozdě, už je to třeba dvakrát přešli jinou partou. Hodně záleží na tom, jaký máš oko. Víš, co já zved ze země zaječích bobků, když jsem začínal? Kačmar už neřekl ani slovo a šel se mnou k autu. Toulali jsme se s Karolínou ulicemi Hradce. Zavedla mě do čtvrti s velkým parkem a pak už byl konec městečka. A cihelna s vysokým komínem. Už byla tma. Objímali jsme se ve vchodu jednoho domu, ve kterém svítilo jen pár oken. Proč chceš jít vždycky sem, když chodíme městem? Zeptal jsem se tiše. Tak, líbí se mi, že je tady klid a ticho, řekla Karolína. Všimla jsi, že je tady jeden zvonek beze jména? Asi tady nikdo nebydlí. Nebo je to člověk beze jména? Tak zkus zazvonit, řekla. Zazvonit? Máš strach? Usmála se lišácky Karolína. Nemám strach, řekla jsem nerozhodně. Tak zazvoň. Tak zazvoň ty. Tak jo, řekla Karolína a třikrát stiskla tlačítko zvonku. Nikdo neotvíral ani nescházel po schodech dolů k domovním dveřím. Vrátili jsme se do dlouhé do kavárny, kde nám číšník pustil tu pomalou fatální píseň o lásce. Blikala červeně a žlutě z magnetofonu po barových vitrínách a po láhvích s nejrůznějším pitím, na které jsem neměl peníze. Držel jsem na stole Karolíninu ruku. Byla bledá jako její tvář, tak jemná a drobná a čistá. Máš studený ruce, Karolíno. Dej mi tu druhou. Mám nízký tlak, víš? Pořád je mi zima, musím se oblíkat i do postele. Mně zima nevadí. Mám rád sníh a led a miluju hory, kde je jenom kámen a led a vítr a nic jinýho. Ty jsi čistá. Máš čistý hlas a oči a pleť a... Zase blábolíš, viď? Řekla roztomilá Karolína. Máš čistou, světlounce modrou auru. A vůbec, tvoje barva je modrá. A tvůj kámen je taky modrý. Každý člověk má svůj kámen, který se k němu hodí. A má na něj dobrý vliv. A hodně záleží na tom, jakou má barvu. A tvůj kámen musí být prostě modrý. Třeba akvamarín. Jak to víš, že můj kámen je modrý? Prostě to poznám. Tak nějak cítím, že je to tak. Poznám, jaká jsi? A jaký jsi ty? To já nevím. To musí říct jiný, co mě vidí. Já chci být čistý a nezávislý. Já chci být nezávislá a zamilovaná. Řekla Karolína a dívala se z okna naproti a tím oknem ještě někam dál, kam jsem nemohl dohlédnout. Asi? Co, jestli jsem nezávislá a zamilovaná? Nezávislá budu až za rok a půl, jak dodělám školu, snad. A to druhý? Zeptal jsem se tiše. Karolína se na mě podívala a kývla hlavou trochu na stranu a potom přikývla. A dala mi pusu a z velkých reproduktorů na stěnách zpíval Holly Johnson o tom též.

Odjel jsem na kolej do Prahy. Začal zimní semestr. Každý večer jsem volal z telefonní budky do Hradce na internát, kde Karolína studovala dvouletou pomaturitní ekonomickou školu, a v polovině týdne už jsem to obvykle nevydržel, sedl na vlak a jel za ní. Už napadl sníh, když přijela podruhé k nám na vesnici. Naši si ji oblíbili a já jsem jí chtěl ukázat všechna místa a zákoutí krajiny, která jsem měl rád. Chodili jsme na dlouhé procházky do polí a do lesa. Vltavínu máš úplně nejvíc, že jo? Zeptala se Karolína, když jsme večer seděli v mém pokoji a prohlíželi si kameny ve vitrínách. Jasně, na ty se specializuju. Víš, ty zkoumáme s docentem Seneckým. Pamatuješ, jak jsem ti o něm vyprávěl? On je odborník na přírodní skla. To je ohromně zajímavý. To jsou strašně zvláštní minerály. Existuje několik vědeckých teorií, jak vlastně vznikly. Už zase blábolíš? Obracela Karolína oči v sloup, že začnu s další přednáškou o kamenech. Prohlížela si obsah mého cestovatelského tlumoku. Geologické kladívko, dláto, zápisník. A v polici knihy o kamenech. Když začalo jaro, neměl jsem ve škole žádné stání. Posluchárny byly nudné a nejvíc času jsem trávil v kabinetu docenta Seneckého. Uspořádal jsem mu knihovnu katedry a dával do pořádku školní sbírku minerálů a hornin. Objeli jsme spolu pár burz a doplnili nové kameny. Založil jsem panu docentovi kartotéku rešerší z geologických časopisů. Lístečky s autory rozstříděné podle abecedy. Využíval je při psaní svých vědeckých prací. A potom poprvé za mnou přijela do Prahy Karolína. Byl pátek odpoledne, kamaráda z koleje jsem vypakoval na víkend domů a dva dny byly naše. Toulali jsme se jarním městem, zase jsem mohl Karolíně ukázat všechna místa, co jsem měl nejraději. Navštívili jsme docenta Seneckého v jeho košířském domě plném knih. Když Karolína odjela, cítil jsem se v Praze jako nejosamělejší a nejnespokojenější člověk. Táhlo mě to k nám domů, do lesů a do polí a k rybníkům. A říkal jsem si, co vlastně pohledávám v Praze, když chci být u Karolíny a chodit s ní po loukách a večer k řece. Koncem dubna mě v Hradci vypátral kačmar. Čekal jsem v kavárně v Dlouhé na Karolínu a on si sedl ke mně. Musel jsem se usmát, když jsem si vzpomněl na podzimní výpravy za Vltavíny. Byl s námi celkem třikrát, ale nenašel vůbec nic. Seděl teď naproti mě, moc nemluvil, a já jenom čekal, kdy z jeho selské hlavy konečně vypadne, co po mně chce. Vypil pivo a kroutil se jak žížala. A tak se mu řekl, ať vybalí, co potřebuje, že čekám na Karolínu. Ona zrovna přicházela a tak jsem je představil. Poprvé se ten den uviděli a bylo příznačné, že si hned navzájem nepadli do oka. Bylo to poznat. Kačmar vzal do té své tlapy Karolíninu bílou ručku a něco zamumlal. Karolína po něm nedůvěřivě pokukovala celou tu dobu, co s námi seděl. Potřebuju s tebou mluvit, Pavle. Vylezlo nakonec z kačmara asi po 5 minutách. Tak mluv. Vybídl jsem ho, ale zase se vytáčel a asi mu vadilo, že s námi seděla Karolína. Nepůjdeš někdy na Vltavíny? Vylezlo z kačmara nakonec. Už jsme byli letos s klukama 3krát, řekl jsem. Zatvářel se zklamaně a mlčel. Ale chtěl jsem vzít zrovna zítra Karolínu, viď? Karolíno, že jsi chtěla jít někdy se mnou. Karolína přikývla a pozorovala pobaveně kačmara, jak se různě ošívá. Už jsem se na něj nemohl dál dívat. Tak zítra jedeš s náma? Kačmar nakonec přikývl a hodil na ubrus 50 korun, jakože platí za všechny, a vypadl z kavárny. Druhý den ráno u nás na vsi před chalupou zahoukalo auto. Vykoukl jsem z okna
Na silnici stál zelený žigulík kombi a před ním Kačmar v montérkách a v holinkách. Pleš se mu blýskala v raním slunci. Seděli jsme s Karolínou na zadním sedadle. Navigoval jsem Kačmara k jedné vesnici, o které jsem věděl, že okolo jsou čerstvě zvláčená pole. Vedli jsme se s Karolínou za ruce po širokánském družstevním poli. Kačmar šmědil v pruhu narezlé písčité hlíny u lesa, protože se mu to poradil. Hlavu skoro u země jako čmuchací pes. Toho tak zajímají ty vltavíny? Kroutila hlavou Karolína. Ale houby, nejspíš někde slyšel, že se na tom dá vydělat. Začal s náma jezdit loni na podzim. Ale na hledání moc není, nemá vycvičený oči. Nemá vůbec páru o tom, že třeba radiometrický stáří vltavínů je 34 milionů let. Víš, jaký mají původ a tak. Nehraj si zas na vědce, řekla provokativně Karolína. Bála se další přednášky o vltavínech a mineralogii. Ne, počkej, Karolíno. Já jsem chtěl dneska mluvit o úplně jiných věcech. Víš, já jsem ti chtěl říct, že takhle jsem šťastný. Když jsme spolu, někam jdeme nebo se procházíme venku, já bych nemohl žít v Praze. Protože tam bych se musel zbláznit. Ale tady jsem šťastný. A když jsem s tebou, tak to je život. Život, jaký chci, rozumíš? Ne dělat něco, co musíš, škola, učení a poslouchat starší. Chci už být pořád s tebou. Být nezávislej a vydělávat peníze. Blábolíš. Karolína se ke mně přitiskla a vítr byl nad námi a nad ním nebe a to bylo všechno, co jsem potřeboval. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Kačmar zavezl Karolínu do Hradce na internát a jeli jsme spolu k nám domů. To je nějaký na palici, řekl po pár minutách mlčení. Vysvětli mi, jak můžeš na vltavínech vydělat prachy, když jenom za benzín dáš víc, než dostaneš za to, co jsi dneska našel. To jsou jenom keci, že se na vltavínech dá vydělat. Až teď jsem teprve poznal, že Kačmar neví o těchto věcech opravdu nic. Došlo mi, co ho tak trápilo předešlý den v kavárně, co měl na jazyku, ale nechtěl o tom zřejmě mluvit před Karolínou. Jak se pro boha na těch zelených střepech dají vydělat peníze. Kačo, samozřejmě, že takhle, jak to děláš ty, na tom nikdy nemůžeš vydělat, vysvětloval jsem trpělivě. Nenašel jsi nic a projel litry benzínu. Já umím hledat a znám lokality, ale to je stejně jedno, to pořád není to nejdůležitější. Zásadní věc je úplně jinde, víš? Nevím, zakroutil nechápavě hlavou. Abys našel pořádný vltavíny, který jsou žádaný ve šperkařském průmyslu a který bys mohl dobře prodat, a abys jich našel hodně, tak musíš přece kopat.

0: Slyšeli jste první díl četby na pokračování z románu Jiřího Hájíčka Zloději zelených koní. Pětidílnou četbu v režii Aleše Vrzáka v roce 2003 v našem rozhlasovém studiu za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetl herec Martin Kubačák. Druhý díl četby vás čeká opět zítra touto dobou. A určitě musíme ještě připomenout, že každý díl četby na pokračování se po odvysílání v éteru objeví také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Tam je k poslechu celých 8 týdnů. Takže pokud se vám nehodí poslouchat letní čtení v podvečer, můžete si četbu poslechnout kdykoliv se vám zachce, a to na webu nebo ve zmíněné aplikaci.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, je mou velkou radostí vás pozdravit na začátku Hlídných tónů neboli hudby beze slov z Českého rozhlasu České Budějovice. Nechci užívat příliš silných slov, ale posláním tohoto pořadu je vytváření sklidňující příjemné nálady. V níž se dá zapomenout na trápení bolesti, které život přináší, nebo vše nemilé, co nás potkává, alespoň zmírnit. Myslím, že by se to mohlo povést ukázkám ze dvou alb, která před léty natočil ve svém žánru úspěšný britský kapelník, pianista, varhaník, skladatel i aranžer Frank Chaxfield, rodák z Battle ve východním Essexu. Ten dostal na konci 50. let za úkol od londýnského vedení nahrávací společnosti Rika aranžovat většinu písniček a melodií oceněných americkou filmovou akademií, tedy Oscarem, tak, aby zněly ve výsledku jednolitě svěže a mohly navzdory svému stáří zaujmout i mladšího posluchače. Myslím, že se to Franku Chaxfieldovi docela povedlo. Jeho orchestr natočil na dvou vinylových deskách po dvou tuctech Oscarových songů, přirozeně jako orchestrálky. No a pořadové číslo 1 měla skladba The Continental z filmového muzikálu Veselý rozvod z dávného roku 1934. V něm si legendární Fred Astaire zahrál tanečníka Gil Holdna, který se náhodou zaplete do velmi pikantní rozvodové záležitosti. Ve filmu se objevila slavná dvojice Fred Astaire a Ginger Rogers, kteří zde předvedou některá nejslavnější pěvecká a hlavně taneční čísla. Jiří Kasal vám přeje klidný a ničím nerušený poslech.

When you wish open a star, když vyšlete s touto melodií přání ke hvězdám, tak se vám určitě splní. To byla Oscarem oceněná skladba z animované pohádky Pinocchio studia Walta Disneyho, která je právě o tom, že sny se mohou stát skutečností, pokud si to opravdu přejeme. V přehlídce slavných Oscarových filmových melodií s orchestrem britského klávesisty Franka Checksfielda budeme ve vlídných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračovat dál. Somewhere over the rainbow, tam za tou duhou, to je bezesporu nejslavnější písnička Judy Garland, která poprvé zazněla v roce 1939 v pohádkovém filmovém muzikálu Čaroděj ze země Oz, natočeném podle literární předlohy Franka L. Bowma. Někde za devatero horami leží začarovaná země Oz, kam malou Dorotku z Kansasu odnese vichřice. Najednou zjistí, že se objevila v pohádkovém snu s vílami, mluvícími stromy a opicemi, které létají. A nyní si tento song můžete poslechnout beze zpěvu s orchestrem Franka Checksfielda.

Cokoliv se má stát, stane se, budoucnost nemůžeme vidět. Tak tato slůvka zpívala Doris Day ve své nejspíše nejslavnější skladbě s dvojjazyčným názvem Que sera, sera, whatever will be ve filmovém hororu Alfreda Hitchcocka Muž, který věděl příliš mnoho z roku 1956. I tento song autorské dvojice Livingston Evans, který byl oceněn soškou Oscar, zazněl v provedení anglického orchestru Franka Chucksfielda. Na závěr se ještě zatřpití tři mince ve fontáně, Three Coins in a Fountain, jinak samozřejmě šlágr Franka Sinatry, ale i v tomto případě půjde o nahrávku studiového orchestru, v jeho čele stál britský gentleman Frank Chucksfield. Jiří Kasel vám, přátelé, na závěr vlídných tónů děkuje za poslech a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře pěkný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pracujícím důchodcům se zvýší penze, schválila to vláda. Skoro 32 tisíc dětí se letos zúčastní letních táborů na jihu Čech. Šumavský kemp v Novém Městečku má nové sprchy a toalety. Na jihu Čech se v noci ochladí až k 7 stupňům. Dobrý večer u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Pracujícím důchodcům by mohly od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
4: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
5: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
4: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
6: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
4: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Skoro 32 tisíc dětí letos vyjelo nebo se chystá na letní tábory na jihu Čech. V kraji má být letos 334 pobytových akcí. Podle krajské hygienické stanice budou jejich počty ještě přibývat. Loni bylo na jihu Čech 360 táborů. V regionu se pravidelně rekreuje nejvíc dětí z celé republiky.
7: 30 tisíc dětí se letos účastní zotavovacích akcí, to jsou větší akce pro 30 a víc účastníků. Dalších 15 dětí mají hygienici nahlášených na táborech pro méně početné skupiny. Při dosavadních kontrolách zatím udělili jednu pokutu. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
3: Turisti v šumavském autokempu Nové Městečko na Sušicku mají k dispozici nové toalety a sprchy. Rekreační areál modernizovala obec Dlouhá Ves, pod kterou kemp patří. Investice přišly na stovky tisíc korun. Podrobnosti dodává nezávislá místostarostka Ivana Vítovcová.
8: V autokempingu Nové Městečko, který má takový retro vzhled a my si na tom zakládáme, nicméně moderní doba si to žádá, takže jsme zmodernizovali umývárky a sociální zařízení. Ovšem zvenka jsme jim dodali takovou patinu, takže jsou opět potlučené dřevem, tak aby do toho lesního autokempu zapadly.
2: Sport.
3: Do druhého kola turnaje Live Sport Prague Open postoupily v dnešním programu tři české tenistky.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na hlavním tahu 20 z Českých Budějovic do Písku se stále zdržíte u Malovic na Strakonicku po nehodě 4 aut a cyklista havaroval u Žahourova mlýna u Mladé Vožice na Táborsku. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase si zastupňujeme. Tak teď jsem použil úplný neologismus, to asi není spisovné slovo, ale docela pěkné sloveso, ne?
2: Moc hezké.
1: Zastupňovat, jako dokonavé je to pěkně.
2: Tak, jako zakouřit si, zakecat si, zastupňovat si.
1: A proč tu dnes máme to stupňování? Děláme tam nějaké chyby?
2: No, pořád je to ještě trošku chyba z mého pohledu. Ale lingvisté, takoví ti normotvorní z Ústavu pro jazyk český, už říkají, že by bylo nadbytečné stupňovat tak, jak se dneska stupňuje. Tudíž to úplně za chybu neoznačují. No a na mysli mají ten případ, který mě pořád ještě tahá za uši, že je něco více efektivnější nebo více sladší.
1: To znamená, že spojíme slovíčko více s druhým stupněm při tom stupňování, že vlastně zdablujeme, zdvojíme to stupňování.
2: Použijeme jakoby oba způsoby, protože my stupňujeme přídavná jména pomocí přípon a předpony v tom třetím stupni, anebo máme takzvané opisné stupňování, že to slovo necháme v základním tvaru a přidáváme mu to více, nejvíce.
1: Dobře, máme tedy něco sladkého, něco sladšího, něco nejsladšího, nebo máme něco sladkého, více sladkého, a nebo tedy máme něco více sladšího. Je to podle mě nesmysl a vy říkáte, že se to dávno ujalo a je to i spisovné?
2: Spisovné. No je to nadbytečné. Pokud se jedná o jazykovou správnost, tak jak už jsem řekla, není to popisováno v těch základních jazykových příručkách jako chyba, jenom jako nešikovnost. Takže vlastně se to odsunulo do otázky stylu, nikoli v té správnosti pravopisné v širším slova smyslu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská rocková skupina Horký že slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petroleářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kivadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bílina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 km ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdámlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdámlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdámlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám.

0: Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
0: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
0: jsem
1: to byl?
0: Vybrala kytaru, a posléze mandolínu.
1: Aha.
0: A bylo to prýmá, akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
0: No ano, nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
0: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
0: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
0: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
0: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
0: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
0: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera, chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví, a vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a... Pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to jasně. Znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdhamlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivní, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle, počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k těm se tak ještě dostaneme. Ano,
3: no, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat, jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl,
2: jo,
1: Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu.
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě.
1: Ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně Čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit. Protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls, a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čapkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm-hmm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, mm-hmm, tak to už jsem viděla. A myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy jsou Tony Hasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle to všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.

0: vyděšené i těmi nejtěžšími chvílemi.
1: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku?
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál.
3: Takže Danuše, a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům kostkovým i

0: sluchačům svůj příběh. 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
1: No, kolik my jsme?
2: No, to už je spíš 54.
1: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišly, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď. A na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuju moc, já to dám do vázy, jo, abych
0: čítala. Dobře, a přesuneme se někam k místu, kde se bude dobře vypadat.
1: Nezlobíte se, nezlobíte se, pojďte.
0: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
1: No, pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
0: To bylo jako vychlazené.
1: Asi tak.
3: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
4: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
0: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
1: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, jak kluci, nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
0: To je jako při cestě do školy?
1: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vláku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuji.
2: Ne, já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
1: No.
0: Kam jste sjížděl pohledem?
2: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných.
1: No, jo, to no. Jo. No a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že jo, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
0: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
2: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No, v letním kině to bylo, no.
1: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No, a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, viď, tak jsme se drželi za ruce, no, a pak přišla i ta pusa, že jo. No, a pak už to začalo, no.
0: Komu se z toho víc zatočila hlava?
1: Já myslím, že
2: to. No mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
0: Jako Danuše se na vás vrhala?
2: No, no tak asi tak, no. Začala si ona.
1: Ono mu to trvalo.
0: Jak ta láska, jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat, co se tak jako odehrává vnitřně v člověku, jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali, co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
1: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jak víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
0: Jak jste to prožíval vy?
2: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odveleli na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo vlastně co, a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak, vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Jednoduchý to nebylo ten půl rok, ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, než já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino, no a... No, tak už to pokračovalo, no.

0: čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný, jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Falfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy. Nikdy bez prstínku. A jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, že jsem jela asi před 3 lety z Prahy. A říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A koho našla?
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Nebo do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: No, já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstínek, že jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se na ples, nebo tak jsem si vzal prstínek. No, ale ztratil se, no, já nevím, kam přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
0: Mezi jahody jste se koukal?
1: Všechno jsem přeboral.
0: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prstínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
1: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona tak jako tě moc nemusela.
0: Jak to?
1: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá, no.
0: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuši, že si prostě musíte Danuši vzít?
1: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodnej, no.
0: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného. To muselo být. Takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
0: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
1: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10-11 hodiny. A...
0: Už takhle brzo jste se těšili?
1: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
2: No, my jsme měli pokoj na, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už si nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
1: No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
0: To muselo být trochu smutné, ne?
1: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
3: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
4: Danuši se ale stískalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
3: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
4: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím k pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvez do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo, takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v porodnici a říkali.
1: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, jo. A dobře to dopadlo, no.
0: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
2: Jo, jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
1: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera, no. No.
0: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je ta krásná, viď? A... tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty 2 děti, to už jsme byli taková rodina, viď? Bylo takový hezký, no.
0: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
1: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
2: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
3: Ne, to nemůže být
2: je
3: kávovar.
4: Je to kávovar?
2: To víš, že jo? No.
3: Pokažte.
4: No, co jste myslel, že to je?
3: No asi jo, no.
2: To víš, že jo?
3: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
4: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
3: Ale ty budeš muset víc psát.
2: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
3: to
2: prosím.
3: To k tomu asi.
4: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
3: Nedáte si u mě teda to kafe?
4: Tak jo.
3: Se musím naučit nejdřív.
4: Není to složitý.
3: A chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
4: Dám si preso.
3: Preso.
2: Malinký. Hmm. No.
4: Tak to oslavíme.
2: A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
4: nevím. Jsem s tím.
3: Nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to teď.
2: Já to přinesu, počkej.
4: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
2: No, že strašně děkujeme a že...
3: Jejich jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
2: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
3: Strach a docela s váma bylo hezký posezení. No.
4: To jste hodnej.
3: Je fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Přišlo něco takového?
3: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
4: S kolenem.
3: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já, tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
4: V čem?
3: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
2: My jsme tak nějak zvyklí na sebe.
4: Těšíte se jeden na druhého i?
2: Určitě.
3: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba, jo. Takže těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistil jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
4: Vy jste teď i dojetí tak trochu s vlastně tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten cit se takhle projevil?
5: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
3: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co to si tady počne, že jo, tak takové věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
5: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu šklivou, tak to zamává si s každým, tak...
3: Je to v pořádku všechno.
5: No, nerada na to vzpomínám, ale... Je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohleto nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkal se, nemůžu kvůli tomu druhým, že musím stát při něm. Už jsem to skoro zapomněla, všechno tohleto vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak my jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
4: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
5: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silný nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako... Když se něco jako je špatného nebo něco, tak on to umí překopnat nebo se k tomu umí postavit líp nežli já, no. Ale už jsme to všechno takhle zvládli dobře, viď? Tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
3: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach, a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. Jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to už nebude vědět co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete?
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to takový bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním mu brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: Vám teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovskej, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty totiž, takže nemá, víte, má takový plný pěkný rty. To se mi na něm líbilo, vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak Asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, jestli, když se mají rádi, tak se některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost. Co bylo strašně krásné, teď je to takový, že spolu žijeme, myslíme na sebe a je to určitě je to úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo?
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, anebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já když jsem třeba byla teďka... třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili, nebo jsme se s někým bavili, nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, možná strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny to jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je. No,
4: ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit a to platí celý život, respektovat toho druhýho. No.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den, ano. Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam... Zavěšení za ruce.
5: Když si jdeme lehnout, tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No, nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, viď, ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítal se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že? Nebo takový nějaký... A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň.
4: Je, taky.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No, miluju

0: Danuše a Miloslav Novotní už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy. Dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z pražského okruhu. Směr letiště před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krůci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jim nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálo pevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladiště.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: Ah.
2: Beru všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej.

0: Není do čeho píchnout.
1: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
2: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
3: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
4: Co mu vol zájen, Anton? Tak co, nenašel jsi nic?
2: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
1: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
4: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
2: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
5: Odkud jsi?
1: Od Budějovc.
5: Zedník, viď?
1: Tak.
5: A teď jsi v hajzlu, viď?
1: To jsem.
5: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
1: Bodeď by ne.
5: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych chtěl přát někam do Evropy.
1: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
5: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
1: Jak ty to víš,
5: že... Ale přece sem k Hainovým Mézekem chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když značili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
1: Tak o to není žádná starost.
5: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
2: A Karelík kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
4: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřík, ne?
2: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
5: Není to daleko, jen tak za roh, na reprván.
1: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
5: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
1: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
5: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
1: Však jsem z lesu.
5: A natřít něco? Omalovat?
1: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
5: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
1: Tedy Flieghornu to zas jo.
5: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
6: Došli do třetiny reprbánu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
7: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
1: Sumber.
5: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
1: Jo, jo, jo.
7: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo?
5: Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
1: Ne.
5: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
1: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
5: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
1: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
5: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
1: Nemá.
5: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
1: Je z oboru?
5: Ne, ale je to můj krajan.
1: Čech?
5: Jo.
1: No, když je Čech, tak ho vezmi.
5: A nebylo by možné, že byste mu...
1: A, na dlaní dostane 7 marek.
5: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
1: No.
5: Je to vdovec a má sebou kluka.
1: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
5: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
1: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
9: Anton K A R A S.
1: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton.
0: 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
2: A Gerholec už tlačí Karla ze dveří.
5: Tak co koukáš? K pokladně.
4: Tady to.
5: No co? 7 marek.
4: Ale ne, tady tohle.
2: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově. Spojená v celé záhlaví.
5: Cirkus Humberto, a co má být?
4: Gerholec. Člověče. No já pak cirkusu, teď já nic neumím.
5: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si čet.
2: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
9: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno oken, okének.
7: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru, na žlutavý kruh dole na zemi.
2: A tam...
6: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
7: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
6: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
9: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
5: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Berwitz, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
9: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
5: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
9: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
5: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
9: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zabřete chalupy. Komedianti jsou tady.
5: U všech cirkusů je po Češích schánka.
9: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
5: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty, no prostě jak si co kdo najde.
9: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
5: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
9: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
5: Tak co? To je krása, Anton. Koukáš, viď?
9: Ale tenhle Kerholec se mi zdá je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se proklouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
5: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
9: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
5: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
9: Cože mi vybere?
5: Tak. Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
0: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
2: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
9: Co to je?
5: Žádný Irčan. Je to Čech.
0: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
5: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
9: Co? Tuhle parádu?
5: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
0: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
5: No.
0: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
2: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata, starý kabát a nové kalhoty přes ruku, za Kerholcem.
5: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
2: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří roku 1862, k cirkusu.
8: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
10: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
11: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Selnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehrajou.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
0: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
0: Pane, to je pašák, ten kapelník.
1: Liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy. Tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
0: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl.
1: Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal smery postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
0: Hans, kde je mis?
2: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
1: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotamu bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
1: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašku?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Hýjo, běž a neplaš se, no, malá, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek jí rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
5: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anton na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci.
6: A klukova věc, aby ji nepropásl.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych za ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme. Ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berevic zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berevicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Vším. Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte. Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo, ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servus Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm

0: pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
1: Skutečně, Hanzi?
0: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
1: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Bervicová s Vašku. Na Miss a Mary zařiďte to.
2: Co budu mít na sobě?
3: Já to vidím také, Helen. Ty... Široká sukně
2: s volány.
3: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
2: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
3: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
2: A co Vašku?
3: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
4: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
0: Ale koukám na to teď a...
4: A co?
0: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
1: A teď slon, Aršehir s Bingem.
0: Donnevetr, ono to má být André.
4: Jak to myslíte?
0: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
1: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
0: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezd nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
1: A co?
0: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
1: A co by to k sakru mělo být?
0: Kleknout.
1: Kdo?
0: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
1: Ty brvče!
4: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě, strnuli, teď přijde výbuch.
1: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
0: Vždyť to Himmlergott nemá závěr, vždyť to přeci musíte vidět.
1: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
0: Umějí, pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
4: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
1: Madam?
3: Ředitelka se voutrhala.
1: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr. Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte!
5: Co jsi tomu říkal, táto?
6: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
5: A vy, pane Malina?
7: Prýma, Vašku, prýma. Po vás jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
5: A Hans a direktor? To, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
8: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
5: Teď já jsem byl u toho.
8: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
4: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
0: Vašku!
9: Vašku!
0: Vašku!
4: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
1: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
3: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
4: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli, už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
3: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
4: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koli. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harvey, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Achmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
7: Ne.
4: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
7: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
4: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
2: Kam já?
4: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
2: Děkuji.
4: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: První kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hansi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři. A jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiná, já jsem to nechtěla, protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne, to ne. Tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama, bez sourozenců, mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte co, Jarko, se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany a teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy.

0: se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mám kamňa starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je 7 let přidanti, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
1: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějou věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl do křeslo.
0: Ale znám to,
1: i takový případ,
0: jako znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
1: A řekněte mi, co máte schované na památku?
0: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
1: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
0: Ano.
1: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někde ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
0: Snad ne už. Snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že to musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
1: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
0: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc hezky všem večer a ráno. Děkuju.
1: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady noční linka Českého rozhlasu. A povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé. Já musím jít na rádio.
0: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
1: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 100, 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly, nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví, nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché, když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mi záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No?
0: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
1: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr, dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku a za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi, ten bratr, jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to byl právě taková, já jsem bratrovi hodně pomohl. já v práci zehnal jsem spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomožený mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
0: No, vy jste začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
1: No, tak stalo se to po máměné smrti.
0: Od té doby to je takové, jaké to je?
1: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme jako já. Já spíš jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného místa, řeknu vzdušnou čarou 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, tak se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
0: Co pak? Nevím, jestli ještě chcete pokračovat.
1: Už jsme... No já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal merendere, jako ještě rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch sourozenců, těch rodných listů mám dosti, některý jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček nad Olomoucí.
0: Mm-hmm. Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, děkuji vám.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut. Můj první

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste se naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde, je více Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové. Ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu. A ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, kdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám již pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně z dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat, a ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy, takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene, to tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku, a takže to mám pěkně všecko uložené.
0: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mě přijde jako podpásovka.
1: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim on ji nasunoval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhuju. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
0: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
1: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se zase rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
0: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás se čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
1: No, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má starý, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když mají. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
0: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak vy moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někdy znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví. Téma i pro vás.
1: Povídejte. No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím, mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skryšovat. Byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala, já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, a si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až se mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako známou, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako z tu tetu mi řekl, jestli bych jim mohl nějak pomoct jim. A tak já jsem se do toho pustil, byl jsem advokáty, byl jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem, takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: neměla šanci.
0: Po kom to ale bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Mhm. Kamarádka, která milovala kočky a taky, no a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel a tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlíti dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, kterýmu někdo zemře. A notář, ke kterýmu musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. Nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože bo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo tak, že jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze. Všecko, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička radostně jako neříkala, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, to člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a...
1: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho, co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak ne, nic. Takže dobře. To bylo všechno.
0: Děkujeme.
1: Byl báječnej, úžasnej,
0: za to,
1: všechno,
0: no.
1: Ale...
0: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už se vám teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutný, že mu někdo zemřel a ona se chová takhle.
0: Paní Zito, tak přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusní. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu i teď po půlnoci. Máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc, anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc.

0: Vujo, Pepina.
1: Dobře.
0: A teď Senátu. No, naši bývali na Volchách, po válce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mláčička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla válský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zvědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezvědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole, a jí byl dobrý ten válský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pem si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata. Že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, to až potom mi to někdo ukradl ten válský kroj a o kroji jsem přišla. Ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, měla mamka napsal denní vlny, kolovrat. Nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel, nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svůj brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo. To jsme byli brácha a já jediná sestra. Jo.
1: Aha.
0: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší bráka prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině. Jo? To se nedalo potom tam ani bývat a tam byla jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec. Jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo taťka pořád jenom Ještě koněk koupím a už potom

0: toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli, založilo se JZV, přišli, zebrali nám o tento seno, slámu, a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu seno s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své větrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali a on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje. Nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovrat. Matka ho dala do toho, do zámku, jo. Tam je zámek. Té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo, ten kolovrat, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel. Nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdeme a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme na to. Vlastínko.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
0: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit
1: se... Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
0: No a nakonec jsem měla tak... že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, JZV nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastínko, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětství může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestředům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Haló?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on říká, on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ju můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechala to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milej Karlík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi a ona nevěděla, že má sestru nevlastní, ale já jsem jí to řekla a ona to tam musela nahlásit, nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 000.
0: No.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dcery. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, uh-huh. A mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek, a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špíla, že on píl a kde si cosi. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on píl. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to taťka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál. Ona se normálně musela jít na 400 tisíc, jako ze zákona určitý ty procenta, musela jí vyplatit. No,
0: ona nemusela, ale chtěla.
1: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
0: Jo, já jsem to pochopila tak, že, pardon, že ještě předtím, než, jo, než proběhal, že na to neměla nervy, takže mu to...
1: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, ona byla dospělá.
0: Jsem si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne někdo tak, to, že se rozhodne někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěť je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, vidíte to, jak se to zamotalo.
1: Ona začala dělat, že se s ňou chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ním vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
0: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli. Ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
1: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no. Ona musela jí peníze dát.
0: Zajímavý příběh. Děkujeme, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala asi, když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kutální, protože já jsem, nebude to žádným hmotným dědictvím, nebo o takovým velkolepým, protože toho už tam jsem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem předtím byl hlavně teda s tou tetou, protože oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako spíš to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. Tak když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měl ušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otečí hrniče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo jako se chtěli dosadit něco podobného, ale to je ten hrdek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakýma advokátama, takže to, že člověk se má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve svým, jak tříkala ta Helena, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček, jak říká pan Mejčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký barák, který spadne při těch držby, ale mít něco vzpomínky, pamatovat si hezky, což jako zní trošku v té době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malým příbuznýma povedlo. A nejen s nima, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl, že jsme se dělal takový to domácí kočelštní a řekl, hele, když zatloukáš debíček, tak ho nikdy nevohejbe, vždycky musí zatlout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten debíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Heleno, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plác a v tu chvíli mám ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohleto připomíná, že člověk má být poctivý, řemeslný, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no, takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byli s těma tragickýma případama.
0: Ano, ale jako... je to bohužel za života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenos a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, všechno musí být pořád ve střehu, ne? Tak. V podstatě on mi to napověděl, když si dával Patrik Rozehnal, to asi budete znát. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny, jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, že loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře, v létě jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi, kdy to bavilo akorát, že málo platí do hospody se sáňkama, je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v července, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A ale to co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o Bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuji moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratr, který byl po mužské příhodě, bydlel u maminky, tak jsem musel vyklidit obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera se napila do mestosu, měla poleptaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze. Jo, já radši sama sobě nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti. Vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho. Jak tohle to otec dokáže udělat? Já jsem se už tomu tak nabrečela. Nebo ona tak učinka.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsaná.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá o ní zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nevozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi. Asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice. Tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos, to je vlastně louh, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte, co, mě je 70 let, já už taky nemůžu na nohy, já se o co jdu starám. Já jsem jí matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná, takže to, a já vím, kde on byl v mém Bydžově, a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle to, že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, ten největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu, že já ho obdivuju, že to dokáže tak vlastní dceři ublížit. Když je nemocná, by byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezl, prostě postavil před ty dveře, třeba by táta říká, jako...
1: To by to bylo, vidíte, miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila, doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi ano. Tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někdy podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se svou něco stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral, vůbec nikdo by se o ní nepostaral a on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil, na mě se může vykašlat, už nemáme spolu co společného, ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná, to je strašný, to je úplně co hroznýho. No. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. No, takový to... malé přišla o život. Tak... Je to hrost.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště.
1: Děkuju vám. Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce, a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s 5 zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s 5 zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal 3 pány s 5 zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní 3x. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v Dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
1: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
0: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10x. Tak ty už neděláš losy?
1: Už ne, pane Holub. Ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
0: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
1: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat, našinec.

0: Musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů, to dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
0: I tady všechno patříme ženě. Obchod je obchod, já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet, to dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
0: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
0: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
0: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
0: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale. No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
0: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídám mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
0: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. Začal prosit.
0: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vincka posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
0: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, Plichto.
0: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
0: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
0: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
0: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
0: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, Plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
0: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával Plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
0: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes, tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
0: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
0: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
0: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musíte odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
0: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
4: doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a to, na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
5: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
1: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
6: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
1: Hele.
6: Mami, co žere?
1: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
6: Budu tě učit mluvit.
1: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
6: Řekni, děkuji, pane Grex.
1: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
6: Jsou na Marsu lidé.
1: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
6: Zvítězí v letošním derby.
1: No?
6: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
1: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
7: Grexi, u čerta!
6: Tisková kancelář oznamuje.
7: Grexi?
8: Prosím, pane.
7: Co to znamená?
8: Stalo se něco, pane.
7: Tady to zvíře mluví?
8: No jo.
7: Jste tady vy mluvil?
6: Ano, pane, kdo jste vy?
7: Ředitel Wiggum.
6: Těší mě, jak se máte, no, já jsem Andy Scheuchzer.
7: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
6: Mám to tu napsáno, pane.
7: Aha.
6: Roku 1726.
7: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
1: Máš mluvit dál.
6: No. Nalezl na kamenné desce z Elmgenských lomů dr. Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
7: Ano.

0: pilota, který byl nazván Cryptobranchus Primevus, neboli Andreas Scheuchzerry Čudý.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, Kopané.
1: A viděl jste někdy Kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: nejvíc líbí.
1: Děkuji, děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
0: Bude mě těšit, pane. Nashledanou, sir William.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
1: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
0: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
1: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
0: Proč?
3: Umíte počítat?
0: Ano, pane, kolik je 17×5? 29.
4: Nejte nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Temže.
3: A dál?
0: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
0: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
0: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána.
5: Proto se správní rada rozhodla, že ano?
12: Ano.
5: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
12: No prosím, pan doktor Hubka.
13: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
12: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
14: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
5: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
14: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
12: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
15: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
12: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
15: Právo, Herr Bondy.
12: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
14: Moment, please.
12: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
14: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
14: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
14: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
12: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
13: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
12: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
12: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží. A město si tě prohlíží, vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný, briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propos, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Kalé mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
4: Pro boha!
3: Co je?
4: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
5: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
5: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
5: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
5: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
5: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
5: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
5: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
5: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
5: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
5: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
5: No,
1: to je strašné, ale to je strašné.
5: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
5: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
5: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnané. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.